0: jaký je, protože tohle jsem třeba já zažívala, když jsem byla malá a bydlela jsem na faře, tak jsem byla opravdu v takové bublině a myslela jsem si, že se všichni chovají tak hezky, jako v té církvi. A pak jsem přišla na střední a viděla jsem, že to tak není, že spousta věcí je jinak a že všichni nežijou tak slušně a poctivě, jako ti, kteří jsou kolem mě. Takže tohle je důležité asi poznávat i to, co je ve světě.
1: Být vedoucím v církvi není vždycky jednoduché. Má to své výzvy, má to své radosti, ale i ty výzvy. Jak zvládáš kritiku od lidí v církvi?
0: No, někdy těžko. Musím říct, že častokrát se ve mně honí spousta myšlenek, proč třeba mě někdo za něco kritizuje a že nevidí to, co všechno zatím jako je, za třeba nějakou službou. A je to těžké, jako já třeba, když teda dostanu nějakou kritiku, tak samozřejmě buď se ji snažím s pokorou přijmout, pokud s ní jako částečně souhlasím, a nebo se snažím to tomu člověku jako hezky vysvětlit, proč se třeba nějaké věci dělají, proč je tak jako zrovna dělám já, proč mi dávají takto smysl. Ale samozřejmě pak i nastává ta část, že to člověka trošku jako hryže uvnitř, žere ho to takzvaně. A na to mi pomáhá se pak jako s někým o tom jako pobavit a trošku hledat jako, co je teda na tom, jestli na tom vůbec jako něco je na té kritice, nebo je to jenom nějaký rýpal, který si chce rýpnout a sám nic nedělá v té církvi. Takže to se taky občas stává a máme takové třeba lidi i v našich společenstvích, kteří nic nedělají, ale hodně mluví a pořád se jim něco nelíbí. Takže pak člověk i taky musí umět filtrovat tady ty kritiky a i ty lidi a jak to vlastně od nich může a má přijímat a nemá a jak si to má brát.
1: Ono je to někdy těžké, protože spoustu lidí slouží v církvi dobrovolně. Není to něco, co by je zaměstnávalo, z čeho by měli i nějaké živobytí, nějaké peníze, nějakou mzdu. A přesto služba jde nějak ruku v ruce s církví. Jak můžeme budovat takovou kulturu služby v církvi?
0: Myslím si, že v dnešní době je to ještě čím dál tím víc těžší vůbec něco takového budovat v církvi. A protože církev samotná, když se vezmeme nějaké třeba malé farnosti, dejme tomu třeba i katolickou nebo evangelickou nějakou faru, třeba na nějaké vesničce, tak už od pradávna, kdy tam prostě to nějakým způsobem fungovalo a lidi chodili do kostela, tak spoléhali na to, že vlastně všechno odtáhne pan farář plus nějací další dva lidi.
1: Vždyť jsou přece za to placení,
0: Vždyť
1: že?
0: jsou
1: To je
0: přece za to
1: taková.
0: placení, ano. Myslím si, že v některých lidech tady tohle to přebývá pořád, že tady jsou na to lidi, tak proč já bych měl něco takového dělat? Nedokážou to pochopit. To je pak docela problém. Člověk pak se snaží těm lidem to vysvětlovat, co vlastně jemu to dává a proč to dělá, ale i častokrát vnímám, že ti lidi to i tak jako nechápou. A když se jedná o takovéhle lidi, tak ne, že už se o ně vůbec nezajímám, to nechci říct, ale snažím se najít si lidi, kteří by třeba ochotně do toho šli a postupně se snažíme takhle do toho namočit. A myslím si, že jak tohle z toho budovat, je určitě hodně způsobů. Ale třeba i to, že člověk dělá nějakou akci a třeba když se bavíme třeba o nějaké farnosti v malé vesničce a snažíme se tam třeba i pozvat do toho sboru nějaké nové lidi z té vesnice, kteří ještě Pana Boha jako nevěří, ale víme, že jsou na něco šikovní, takhle, že se to o nich jako říká, tak máme spoustu takových služebníků v církvi, kteří se nebojí je pozvat třeba do sborového zpěvu. Že ví, že třeba krásně a jako umí zpívat, ale zároveň jsou šikovní na nějakou manuální činnost a že nám třeba pomůžou něco opravit v kostele. A takhle postupně se jako tvoří i ta síť takových těch lidí, kteří třeba by jinak do té církve nepřišli, ale už mají

0: že máš od Boha povolání vést druhé. Jak to může člověk poznat? Jak jsi to poznala ty?
1: Já, když jsem položil tuhle otázku, tak se mi vybavil jeden můj moment, kdy jsem byla hodně malička a vlastně jsem chodívala na dorost, který jsme tak jako dělali u nás ve sboru, tenkrát v Odrách, a měli jsme takovou evangelizační akci s dětskou misií a já jsem, i když jsem byla vlastně taky to dítě, které bylo součástí té evangelizace, taky tam hrálo ty hry, tak jsem nemohla nějak vydržet to, že některé ty děti odcházejí a že jako nemáme na ně žádný ten kontakt, že nedostali žádné to osobní pozvání. Tak jsem si vzala ty pozvánky a šla jsem za nima a řekla jsem jim, hele, přijďte prostě tady další den, bude tady takováhle maková party, bude to super, přijďte, rádi vás jako uvidíme. A možná to je ten moment, kdy se to začalo možná ve mně trošku jako lámat. Že ano, mám možná i nějaké geny po taťkovi, který vede lidi a je kazatel, ale zároveň i tady tohle, to si myslím, že možná i bylo trošku takový zlom ve mně, že mě to nedávalo spát. A pak i spoustu různých dalších věcí, jak člověk dospíval, tak viděl, že je potřeba něco udělat, a tak to začal dělat a začalo to i bavit.
0: Takže jak to poznat tak, že tě to nenechá spát?
1: Dalo by se to tak říct, no.
0: Ty vedeš velký tým dobrovolníků. Co dělá ten tým tak nějak dlouhodobě udržitelným? Aby se nerozpadl, aby třeba to fungovalo ještě další rok nebo v průběhu roku?
1: Je to těžké, protože myslím si, že nikdy se nesejde každý rok stejný tým lidí. A těžko říct, jestli je to takhle jako i uchopitelné, a že vlastně ten tým je na nějakou dobu, je hlavně na ten týden, ale zároveň je fajn se s těma lidma vidět i jako v průběhu toho roku, ale je to náročné, protože ti dobrovolníci jsou opravdu z celé republiky. A třeba teďka jsme měli jednu schůzku s dobrovolníkama a ze 120 nás bylo jako asi 8. Ale bylo to fajn, sešli jsme se v Brně, samozřejmě někteří měli narážky na Brno. A největší srandou bylo, že vlastně většina z těch, kteří přijeli, tak byli ze Vsetína, takže jsme se mohli sejít na Vsetíně. Ale bylo to hodně fajn. Byly to takové ty pevné játra, které to drží a které jsou ochotné, kteří jsou ochotní ti lidi tam sloužit na tom festivalu. Bylo to fajn a myslím si, že tady tyhle ty setkání a nebo ty osobní rozhovory třeba v průběhu toho roku nebo i to, že si člověk třeba může psát s těma lidma, takže to může právě udržovat tu bandu těch dobrovolníků takhle pokupě a že máte pak jistotu, že třeba přijedou i ten další rok.
0: Možná takové povzbuzení pro lidi, kteří stejně jako ty vedou další lidi, kteří jsou dobrovolníci a moc nevidí nějaký postup nebo nějaký růst nebo možná nevidí nějaké ovoce. Jak ty poznáváš, že tvé vedení nese ovoce?
1: Je to na tom festivalu si myslím, že to jde vidět už díky tomu, že ten festival je postavený a že se zbourá. Vidíme to pak na těch různých svědectvích, které se děly. Nebo to vidíme až třeba za pár let, že se dozvíme, že si tam třeba někdo našel životního partnera na festivalu mezi dobrovolníkama, že se tam dali takhle jako dohromady, nebo že Pán Bůh ho z něčeho vysvobodil a že tam třeba dobrovolníci mohli prožít něco zásadního ve svém životě, tak to si myslím, že je takové velmi pozitivní a přináší to pak takové to ovoce, které člověk možná i vidí hned nebo pak i za nějakou dobu.
0: Co bys poradila vedoucím, kteří buď už vedou nebo se chystají vést dobrovolníky nebo vést lidi, kteří to dělají ve svém volném čase?
1: No, držte se. Je to těžké, někdy je to boj, protože práce s lidmi je náročná, ale stojí to za to. A Myslím si, že ten nahoře to vidí.

0: lidí a že nás má za to strašně rád a podporuje nás v tom.
1: Blížíme se k závěru a chtěl jsem tě poprosit, jestli bys mohla na závěr zmínit nějaké takové povzbuzení pro lidi, kteří jsou třeba ve stejné situaci jako ty. Vedou lidi, kteří dělají různé služby dobrovolně, ale neví, jestli to někam vede, jestli nevidí nějaký růst. Jak můžeš poznat, nebo jak ty poznáváš, že tvé vedení nese nějaké ovoce?
0: Myslím si, že to chce čas, abych někdy viděla, že to nějaké ovoce nese. Chce to mít tu trpělivost. Ne vždycky všechno vidíme hned a někdy je to takový dlouhý proces tady tohoto. A člověk musí být vytrvalý. Tak jak i některé duchovní boje, že jo, v Bibli trvaly delší dobu třeba, tak i tady tohle, ta naše služba nese ovoce, ale může to trvat delší dobu.
1: Takže takové povzbuzení je v tom vytrvat a nestrácet naději.
0: Ano.
1: Tak vytrvejme, nestrácejme naději, když to možná nevidíme hned, ale můžeme věřit, že v tom nejsme sami, že Bůh v tom s námi. To je takové hezké povzbuzení na závěr a od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Bytka.

Zvířata z mraků táhnou, tam kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá na lípy, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: Tam, kam jdeš, tak jdu, jen nevím, kde zahnout.
1: A pak je tma, jenom tma, co si sedá na lípy. Neptá se, nečeká naše tma.

0: a v nich my.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strach

rukami čerpě. A bola vlastně prvá, čo zrodila ma pre tento svet. Padala omietka,

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Šaháš. Šaháš do tmy. Myslíš, že něco vidíš? Šaháš. Šaháš do pračky.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem. Tentokrát bude vzpomínkové na paní Anu, nebo též uměleckým jménem Hanku Úlejovou. Zpráva o úmrtí významné zpěvačky lidových písní přišla do našich kruhů počátkem dubna letošního roku, tedy roku 2026. Poslední rozloučení se konalo již 9. dubna v Ružomberku, kde dlouhá léta žila. Paní Anna Hulejová, jak je zřejmé, měla co dočinění především s Liptovem. Pocházela z liptovských Sliačů a její rodina měla úzký vztah k tradiční lidové hudbě. Ona sama vystudovala střední zdravotnickou školu v Ružomberku a působila jako laborantka ve vojenské nemocnici, ale její profesní život se postupně přeorientoval do oblasti kultury. Ovšem ve vojenské nemocnici se seznámila s manželem, také folkloristou, ale především vynikajícím očním lékařem, a v jeho kapele s názvem Radost také působila jako zpěvačka. Ona sama měla první zkušenosti už na základní škole ve folklorním souboru Sliačanka, s níž potom také nahrála několik krásných alb. Působila rovněž ve folklorních souborech Liptov a Partizán, účinkovala v souboru Radost, který právě vedl její manžel doktor Miroslav Hulej. Od roku 76 pak působila ve svobodném povolání. Zapomněla jsem dodat, že byla ročník 39, takže už vlastně poměrně od mládí fungovala a jako členka armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze fungovala jako solistka a slovenskou lidovou píseň prezentovala na celé řadě pódií nejen v Evropě, ale také v Americe, v Kanadě, v Mexiku nebo také v Alžírsku. O jejich albech později. Teď si představíme to, co jsme našli v našich archívech, a to nahrávky ze 70. a počátku 80. let, které nahrála s Olunem, neboli folklorním uměleckým souborem ze Slovenska na albu Z mojich klenotnic. Takže první ukázky.

Dnešní folklorní okénko věnujeme vzpomínce na paní Annu Hulejovou, která se narodila jako Litvová 8. prosince roku 1939 v Liptovské Sliači. Takže je úplně jasné, jakému folklornímu místu se věnovala. Tato oblast je poměrně široká, ale dá se říci, že ona byla nejen reprezentantkou a zpěvačkou, ale také upravovatelkou. Od dětství doprovázela hudba v rodině. Její otec byl znám jako kulář, ale muzikantsky jako heligonkář a bubeník. Jmenoval se Augustin Litva. Maminka Emílie byla také milovnicí folkloru. Když jí bylo 6 let, tak si ji do sliačského školního souboru jako solistku vybral ředitel školy pan Štefan Kubačka. Zanedlouho ve svých 6 letech měla první vystoupení v Olomouci. Studium, jak už jsme říkali, absolvovala na střední zdravotnické škole v Ružomberku. Původně začala pracovat jako laborantka ve vojenské nemocnici. Její první umělecká působiště byly folklorní soubory Sliačanka, Liptov a Partizán. Ve folklorním souboru Liptov začala účinkovat v roce 1950 ještě jako žákyně základní školy. Později účinkovala s již zmíněným souborem Radost spod Salatina, který vedl její manžel, renomovaný oční lékař, doktor Miloslav Hulej. Ovšem samozřejmě význačný folklorista. Seznámili se v Ružomberské vojenské nemocnici, kde ještě jako Litvová pracovala od roku 1957. V 70. letech absolvovala v Ústavu pro další vzdělávání v Brně specializaci psychologický laborant. V tomto povolání později pracovala v posádkové správě v Ružomberku. Stále těžší bylo pro stále více populární zpěvačku spojit rodinu, práci a množství vystoupení, a tak začala od roku 76 působit ve svobodném povolání. My si teď představíme ukázku z alba spojeného právě s folklorním souborem a muzikou jejího manžela. Album se jmenuje Vretienko mi padá a soubor Radost spod Salatina ho natočil v roce 1983. Tyto ukázky nám představí jednak její solový zpěv a jednak vystoupení v ženském sboru.

Od 50. do 70. let bývalo běžné, že pro známé i folklorní zpěvačky se vytvářely nové písně a tak si již stále populárnější Anny nebo též Hanky, pod tímto jménem též natáčela, všimli i skladatelé a další folklorní tělesa. Ještě během jejího působení v Ružomberské nemocnici se stala členkou armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Nastalo velmi dlouhé a produktivní období, kdy se dostavily mnohé úspěchy na Slovensku i v zahraničí. Poprvé venku reprezentovala v Bulharsku a pak následovala vystoupení v Rusku, Francii, Německu, Španělsku, USA, Kanadě, Alžírsku a Mexiku. V té době už byla matkou dvou dětí, syna Miroslava a dcery Noriky. Když se dcera Norika rozhodla studovat filmovou kritiku na univerzitě v Honolulu, tak ji od toho odrazovala a měla taky pravdu, protože došlo k tragické události. Její dcera byla zavražděna žárlivým partnerem. V té době se Hanka Hulejová se zármutkem nad tragickou smrtí své milované dcery dala na uměleckou tvorbu jinou než zpěváckou. Napsala krásnou sbírku dojímavých básní, které měly vlastně být vzpomínkou na její tragicky zesnulou dceru. Úlevou z jejího smutku se staly vnučky Simonka a Natálka, dcery syna Miroslava, které obě začaly také zpívat lidové písně a se starší vnučkou Simonou pak absolvovala celou řadu vystoupení a vytvořili mnoho společných nahrávek. My si poslechneme ukázky z alba, které vytvořili společně dva folklorní soubory Slíjačanka a Veseličky a jmenuje se Verusatie Slíjače pekná dědinůočka s podtitulem Ľudové piesne z liptovských Slíjačov. Uslyšíme krásné sady svatebních a křestních písní a také nádhernou ukolébavku v solovém podání paní Anny Hulejové.

Anna Hulejová nezůstala stranou pozornosti ani rozhlasu a televize, kde jsou dodnes uchovány mnohé neopakovatelné záznamy. Nahrávala hudební nosiče, známe jsou jí nahrávky Marmur Jenka naše a pak album její profilové Co děláš Hanka Hanička Hanka, Komu to Aničko Pěrečko věš. Samozřejmě se věnovala i uměleckému stvárnění duchovních písní, zejména album Ave Maria. Dostala celou řadu ocenění. Začalo to už v roce 85, kdy získala Zlatý erb vydavatelství Opus za nejprodávanější desku roku s názvem Co děláš Hanka Hanička Hanka. Pak dostala ocenění Hudební unie na Slovensku, tehdejší slovenskou Grammy, za nejlepší album roku právě Ave Maria z roku 86. V roce 89 získala titul Zasloužilá umělkyně. 2019 obdržela státní vyznamenání Pribinův kříž druhé třídy za mimořádné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky a přínos v oblasti lidového umění. Krásnou osobní vzpomínku na paní Annu Hulejovou sdílela její mladší kolegyně Alžběta Lukáčová, etnomuzikoložka, která na svůj Facebook po jejím úmrtí napsala toto. Legendy od nás odcházejí. Navždy nás opustila skvělá zpěvačka Hanka Hulejová, která liptovský folklor zviditelnila tak, jako nikdo před ní ani po ní. Obzvlášť její rodné liptovské Sliače zanechali významnou stopu v jejím repertoáru a způsobu zpěvu, který tvořil esenci místního zpěváckého stylu. Myslela jsem na ní, když jsem nedávno sledovala film Krutá lůbost. Symbioza, kterou našel Svetozár Stračina s jejím zpěváckým uměním, byla dokonalá. Vzpomínám si i na naše společná vystoupení, když jsem ještě jako členka kapely Mira Dudíka s ní a Darinkou Laščiakovou jezdila po vystoupeních. Já jako 20letá studentka jsem intenzivně vnímala lesk jejich popularity, který tak trochu dopadal i na mě. Byly to pěkné časy. Na Hanku vzpomínám jako na plnokrevnou zpěváckou osobnost a skvělou ženu oddanou jejímu unikátnímu umění. Nechť odpočívá v pokoji, což si přejeme i my. To je z dnešního folklorního okénka vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

kouzelnou píšťalkou si chodí světem, možná jen tak, aby dal bonbon dětem. Kdo pak to je, kdo se tu proplétá věky, aby se čas od času pročistily řeky? Svět si nosí jenom v polívkový lžíci a živou vodou občas probouzí spící kouzelník. Kouzelník. Je mi to jedno, jedno jak, zastavím rozjetej vlak. Je mi to jedno, jedno čím, prostě ho zastavím.

kouzelná moc roste, kdo ho neslyšel. On nic nepřišel. Měsíc mu zpívá stříbrnou září, možná se pak stane zázrak, že se zardí lháři, a když ne,

prostě ho roztočím. Doba si pozvolna kupředu couvá, taková pravidla má ďáblova smlouva, lidem nic neříká cesta kouzelníka. Až se tu staví pozdravit známé, možná ho vůbec nepoznáme, a tak půjde dál, kdo nám ho dal, ho zase vzal.

Jsem měl fakt pech, dva jeho visti visely mi na zádech a nabízeli svět, kde se srnkou žije, ale říkám jim, fakt nemám moc času, musím jít darovat krev.

tvých let a je to páni pěknej let. Je to boj hodin s minutami a válka nervů, když jsme sami. Je to víc peklo nežli ráj, chuť odjet někam na Havaj. S pocitem krásných dlouhejch cest, co vedou k holkám na pelest.

33 let a je to, pane, pěknej let. Je to boj vteřin s minutami, ztrácí se všechno, paměť známí. Je to víc peklo, nežli ráj, dávno přešla chuť na Havaj. A ze všech známých krásných cest zbyla vlézt si sám na pelest. Zbyla vlézt si sám na pelest.

Blíží se 6. hodina raní a nám zazní myšlenka na den autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.

Poslouchej, co myslíš, které solo je lepší? Tak zní celkem častá otázka mého muže. Pak mi pustí nebo zahraje dvě verze nějakého kousku skladby, na které pracuje. Upřímně přiznávám, často v tom neslyším žádný rozdíl. Prostě na to nemám ten cit. Přesto mě můj drahý často žádá o názor. Asi to pro něj něco znamená. Stává se mi, že se na poslech dokonale nesoustředím, protože mi na plotně vře polévka, zrovna doprala pračka nebo zalívám kytky a uvažuju o novém fejetonu, který večer napíšu. On ale na můj názor čeká a já tak nerada zklamávám lidi. Jak se zachovat? Co říci? Za ta mnohá společná léta jsem si už vypracovala určitý postup. V první řadě jsem se rozhodla pokusit se opravdu soustředit. Požádám, aby mi to zahrál nebo přehrál ještě jednou a zkusím dávat pozor. Třeba mě něco napadne. Zhluboka dýchám a nutím se nemyslet na polévku, pračku, fejeton, telefon nebo cokoliv rušivého. Tedy cokoliv jiného. Když pořád neslyším žádný rozdíl, zkusím se zeptat. A co je jinak? Většinou mi odpoví. Ne, že by mi to vždycky pomohlo, jsem stále bezradná jako předtím, ale aspoň vím, o co se jedná. Vybídnu, abychom si spolu poslechli tu první verzi. Většinou ty první bývají nejlepší. Pokud se můj drahý rozpovídá, je vyhráno. Mohu se chytit i jiných kritérií, než jen těch poslechových, která často neposoudím. Zkusím zkoumat, co tím chce říct, jak to jeho solo zapadá do kontextu skladby, jakého efektu by chtěl dosáhnout, co bude po jeho kytarovém solu následovat a ono se něco ukáže. Trochu něco pochopím a mohu mít názor. V duchu se modlím, abych porozuměla, co potřebuje můj milý slyšet, co si Bůh o tom solu myslí, protože já fakt nevím. Často mi najednou něco přijde, napadne mě argument nebo úhel pohledu, nějaká souvislost se skladbou, kterou jsem už někdy slyšela, nebo něco takového a já náhle vím, co bych mohla říct. Když to ale fakt nejde a nic mě nenapadá, řeknu: miláčku, promiň, já se teď nemůžu soustředit. Pustíš mi to pak, jo?

To jsme tedy vyslechli myšlenku na den autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů a kterou nám četla Eliška Zárecká.

A nyní už je opravdu 6 hodin, prožíváme 20. květen, středu 7. velikonočního týdne 2026. Je to Mezinárodní den včely a podle katolického kalendáře je památka jednoho z našich zemských patronů, svatého Klementa Marii Hofbauera, kněze v kongregaci redemptoristů, apoštola Vídně a Varšavy. Odešel roku 1820 a kanonizoval ho papež Pius X. v tento den roku 1909. Ke svátku přejeme všem zbyškům a nyní už je čas, abychom si poslechli evangelium tohoto dne a začali tento den také modlitbou breviáře. Krásné ráno na Proglasu vám přeje Daniel Blaške.

Ze 17. kapitoly Janova evangelia. Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dosud, dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.

0: Dnes tady máme památku svatého Maria, Klementa Maria Hofbauera, kněze. Vycházet tady budeme v hymnu, krátkém čtení a v prosbách ze společných textů o duchovních pastýřích. Ty najdeme v původním vydání na straně 1723, anebo v novějším na straně 1941. 1941. Pak máme antifony a žalmy z třetího týdne žaltáře, to je od strany 1076 ve starším vydání, 1076 nebo v novějším 1198. 1198. A antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu tu vezmeme z památky od strany 1320 ve starším vydání, 1320, v novějším pak 1534. 1534. Ještě jednou zopakuji všechny stránky pro starší vydání, tedy 1723, 1076 a 1320, také pro novější vydání 1941, 1198 a 1534. Modlit se s vámi dnes bude Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. O Otče náš, jenž jsi v nebesích, budiš veleben ode všech synů svých, tebou vyvolených, že služebníky věrné posíláš církvi své.
1: Jejich kníže je Kristus náš Pán, nejmilejší syn tvůj, jenž z lásky nám dán, jejich hlavou je on sám, který vše ve všech dělá, služby své v nich koná.
0: Ty jsi, Kriste, počátek i konec, ty jsi vyzdvihl v poslední tento věk služebníky nové, aby věrně sloužili církvi tvé křesťanské.
1: Blažení jsou ti služebníci, toho kněžství Kristova účastníci, jím ustanovení, aby církvi sloužili vždy v dobrém svědomí.
0: Blažený je i tvůj lid s nimi, který je od Boha obdařenými a má v nich svědectví, že se tu děje pravé Kristovo poselství.
1: Všechny národy přijdou, Pane, budou se ti klanět. Aleluja.
0: Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý.
1: Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán. Pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.
0: Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.
1: Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
0: Ty jsi totiž, Pane, dobrý a zhovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
1: Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, všimni si hlasu mé snažné prosby.
0: V den svého soužení k tobě volám, ty mě přec vyslyšíš.
1: Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, nic se nepodobá tvým skutkům.
0: Všechny národy, které si učinil, přijdou, budou se ti klanět, Pane, a velebit tvé jméno.
1: Protože ty jsi veliký a činíš divy, ty jediný jsi Bůh.
0: Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě. Veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
1: Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem a věčně velebit tvé jméno.
0: Neboť veliká byla ke mně tvá láska a z hlubin podsvětí si vytrhl mou duši.
1: Bože, povstali proti mně spupní lidé a tlupa násilníků mi ukládá o život. Neberou na tebe ohled.
0: Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
1: Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou. Uděl sílu svému služebníku a zachraň syna své služebnice.
0: Dej mi znamení své přízně, ať to vidí, kdo mě

0: Nila rouhačů.
1: Kdo z vás se může zdržovat u zžírajícího ohně? Kdo z vás se může zdržovat u věčného žáru?
0: Ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu. Kdo pohrdá ziskem z vydírání. Kdo odmítá brát úplatek.
1: Ten, kdo jedná správně, ten bude přebývat na výšinách. Skalní pevnosti budou jeho útočištěm. Dostane chléb, nevyschne mu voda.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Naše oči uvidí Krista, krále slávy.
0: Aleluja. Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.
0: Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene.
1: Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
0: Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu.
1: Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.
0: Jásejte Hospodinu všechny země. Radujte se, plesejte a hrejte.
1: Hrejte Hospodinu na citeru a s doprovodem zpěvu.
0: Zahlaholu trub a rohů. Jásejte před králem Hospodinem.
1: Zahuč moře a vše, co je naplňuje. Svět i všichni, kdo jej obývají.
0: Řeky tleskejte rukama, hory spolu zajásejte.
1: Před Hospodinem, že přišel, aby spravoval zemi.
0: Aby spravoval svět ve spravedlnosti a národy podle práva.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja. Krátké čtení je z listu Židům ze 13. kapitoly. Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami.

0: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem, aleluja, aleluja.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem, aleluja, aleluja.
0: Ani ve dne, ani v noci nesmějí nikdy mlčet,
1: aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem,
0: aleluja, aleluja.
1: Leží mi na srdci prospěch církve a spása duší.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát

0: od jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
1: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
0: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Leží mi na srdci prospěch církve a spása duší. Aleluja. S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce a pokorně ho prosme. Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
1: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
0: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
1: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
0: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
1: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
0: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
1: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu. Pane, buď pastýřem svého lidu. Nyní podle Kristova příkazu společně volejme k našemu nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty zdal svatému Klementovi pevnou víru a nezdolnou vytrvalost. Vyslyš naše prosby a pro jeho zásluhy nám pomáhej, ať ho následujeme stálostí ve víře a dokonalostí v lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
0: Amen.

Ve středu 7. týdne velikonočního čteme z prvního listu svatého apoštola Jana. Začínáme 5. kapitolu. Podtitul: To je vítězství, naše víra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha. Každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět. Naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev. Nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje duch, protože duch je pravda. Jsou tři svědkové, duch, voda a krev. A ti tři jsou zajedno. Když přijímáme svědectví lidské, tím větší platnost má svědectví Boží. To je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém synu. Kdo věří v Božího syna, má o tom svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydává o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a tento život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá Božího syna, život nemá.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: A tím dnem je také 20. květen, středa 7. velikonočního týdne 2026, Mezinárodní den včely. Podle katolického kalendáře je památka jednoho z našich zemských patronů, svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze v kongregaci redemptoristů, apoštola Vídně a Varšavy. Odešel roku 1820, kanonizoval ho papež Pius X. tento den roku 1909. 20. května 1444 zemřel italský františkán svatý Bernardin Sienský, šiřitel úcty k nejsvětějšímu jménu Ježíš, mystik a spisovatel, lidový kazatel i v brněnské diecézi. 20. května 1995 papež Jan Pavel II. Zahájil třídenní apoštolskou návštěvu Česka. Svatořečil při ní moravského kněze Jana Sarkandra a šlechtičnu Zdislavu z Lemberka, patronku rodin. 66. narozeniny slaví zakladatel a ředitel Radia Proglas a spoluzakladatel televize Noe, pater Martin Holík. A svátek má dnes Zbyšek, jméno je variantou českého Zbyněk a znamená proto posilující hněv, případně ten, komu zbývá hněv. Uvidíme, jak hněvivé či dobré na nás bude počasí. Očekáváme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Postupně čekáme místy srážky i na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a zejména na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, v 1000 metrech na horách to bude kolem 14 stupňů. Vánt bude slabý, během dne místy mírný, severozápadní až západní vítr, v silnějších přeháňkách a v bouřkách přechodně se sílí. Tlak bude v setrvalém stavu, večer bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer zejména na východě i mírně nepříznivé. Vám krásné ráno s Proglasem přeje Daniel Blaške a skupina Šalmia nám bude hrát píseň Zdráva z královno.

Je 6:35, středa 20. květen. Co od tohoto dne očekáváme? Zde je krátký výběr. Jihlavský kostel povýšení svatého kříže bude hostit ekumenickou bohoslužbu smíření za historické i současné křivdy. Koná se v den výročí popravení brzy blahořečeného kněze Jana Buly, modlitby osmi křesťanských komunit a zpěvy chválové skupiny Nový Eden se zaměří na odpuštění, uzdravení vztahů a připomínku obětí totalitních režimů. Na papežské koleji Nepomučenum v Římě zazní v italštině přednáška Blahoslavení mučedníci komunismu o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Přednese jí soudní vikář brněnské diecéze Karel Orlita spolu s výzkumnicí Ústavu pro studium totalitních režimů Evou Vybíralovou, která se odborně věnuje tématu pronásledování křesťanů za nacistického a komunistického zřízení. Projev pronese i Michael kardinál Černý. Prvkem pokračujícího týdne Laudato si bude laická bohoslužba za stvoření ve stromové kapli u Lanžhota nedaleko Břeclavi. Akce oslavují 9. výročí vydání stejnojmenné encykliky papeže Františka, která se věnuje ochraně životního prostředí.

A s 45. minutou po šesté se vám opět hlásí ranní zíváček, dneska s Danielem. Tak kluci, holky, dobré ráno. Pojďme zahájit také tento den duchovně, začněme modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, děkuji za nové ráno. Prosím o pokojné srdce do každého okamžiku dnešního dne, abych ho prožil tak, aby se ti líbil. Amen.

0: raní ptáče,
1: žádný učený,
0: hlad je nejlepší,
1: kdo jinému jámu kopá.
2: A my už padáme do přísloví. Tak je tu opět naše soutěž. Budeme se dneska ptát zase na nějaké přísloví a pokud budete vědět, tak nám můžete zavolat na číslo 739 850 345. No a dneska se ptám, kovářské řemeslo nám dalo jedno skvělé přísloví, které říká, že nemáme věci odkládat na později, když se nám zrovna nabízí skvělá šance, tak abychom ji nepropásli. Víte, jak toto přísloví zní? V podstatě se dá říct, že teď je ta chvíle. Když teďka budeme jednat, tak budeme jednat dobře. Tak pokud vás napadá, a je to z oboru kovářského, tak můžete volat a já už zvedám telefon. Halo, halo, kdo se dovolal?
3: Tady je Eliáš Loveček, je mi 7 let.
2: Tak Eliáši, zdravím tě, ahoj. Tak jaké přísloví asi mám na mysli?
3: Kout. Železo. Dokud je zaveň.
2: Výborně, je to přesně tak. Kuj železo, dokud je žhavé. Já jsem se bál, že někdo řekne, že kovářova kobyla chodí bosa, protože to je něco úplně jiného, ale je tam taky kovář. Tak ty jsi to řekl správně, tak máš za odměnu písničku, kterou můžeš někomu také věnovat. Tak komu by to bylo?
3: Tátovi a mamince.
2: Dobře. Tak já ti přeji krásný den, ať se vydaří a někdy zase naslyšenou. Ahoj.
3: Ahoj.

Tak také kobila má malý bok a to je zase něco jiného. Tam si hrajeme s tím, že je to takzvaný palindrom, tedy že to čteme jak ze předu, tak ze zadu stejně a vytvořit takové úsloví je velmi těžké. Pokud si chceme hrát se slovy, máme spoustu možností a já opět nabízím nějakou tu kontaminaci, tedy spletení dvou přísloví do sebe a tentokrát tedy na kovářské téma. Kovářova kobila chodí, dokud je železo žhavé.

0: Blíží se nám 7. hodina a s ní také zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin 20. května, tohle je středeční ranní Plus a od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pavlíček
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: Obsah příští půl hodiny je ve třech bodech. Je tady, čím by mohl Írán odpovědět na případný vojenský útok Spojených států.
1: Jaká opatření přijalo Česko kvůli příjezdu muže s podezřením na nákazu virem Ebola?
2: A pozveme vás také na konferenci Českého rozhlasu Plus věnované budoucnosti Ukrajiny po válce.
1: To ale až po zprávách, dnes je má Monika Vrchotová.
4: Hezké ráno. Fakultní nemocnice Bulovka v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
5: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
4: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Tématu se budeme věnovat v dalším vysílání ranního Plusu. Evropský parlament dnes bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce mimo jiné vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie.
6: Podle spoluautora rezoluce, europoslance Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL, existuje podezření na systematické rozkrádání dotací.
7: Přes 1,2 až 2 miliardy euro se vyšetřuje a je prověřováno.
6: Europoslanci hnutí ANO rezoluci nepodpoří. Jeden z nich, Ondřej Knotek, k tomu dodává, že kontrolní mise podle něj byly politické.
8: Paradoxně jsou tam třeba lidé z frakce zelených z Německa, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi financovaných s Evropskou komisí, s USAID, s organizací, které jsou považovány některými za takzvanou síť, takzvanou sorošovskou.
6: Europoslanci slovenské vládní strany Smer na opakované dotazy zatím neodpověděli. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí si to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale ministerstvo k uzavírání dohod taky nedostatečně motivuje.
9: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale role ministerstva, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
4: A to se děje skoro pokaždé. Pouze na rok 2019 se pojišťovny dohodly na úhradách se všemi poskytovateli zdravotní péče. V grónském hlavním městě Nuuku dnes druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti Grónska a o místních příležitostech pro biznis. I přes napjaté vztahy se Spojenými státy se akce účastní také americký zvláštní vyslanec pro Grónsko Jeff Landry. Novinářům řekl, že současná americká administrativa tento arktický ostrov vrátila na mapu světa.
10: Naopak bývalý americký velvyslanec v Dánsku a šéf protokolu Spojených států za Bidenovy administrativy Rufus Gifford v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že Trump narušil důvěru svých nejbližších spojenců, když vyhrožoval zabráním Grónska. Spojené státy nyní s Grónskem vyjednávají o posílení své vojenské i obchodní přítomnosti. V Nuuku je od úterý také eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela, který jedná o posilování vztahů mezi Grónskem a Evropskou unií. Z Nuuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Vládní koalice ANO, SPD a motoristů zvažuje nasadit do podzimních senátních voleb společné kandidáty. Po jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategie budou projednávat i na dalších schůzkách. Koalice si chce v Senátu zajistit většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny ji má aktuálně v horní komoře parlamentu opozice, pokračuje Okamura.
11: Máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu a naším cílem je získat v Senátu samozřejmě většinu. Máme volby letos, pak jsou volby za 2 roky. To jsou 2 šance, kdy můžeme získat větší množství mandátů i vzhledem k tomu, kdokolik těch mandátů obhajuje.
4: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09. 1/3 senátu se obměňuje jednou za 2 roky. Stávající opozice o možné spolupráci pro senátní volby zatím oficiálně neinformovala. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem Tomášem Sedláčkem, zjistil to server i rozhlas. Podle mluvčí knihovny odchází celý tým 17 pracovníků. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada instituce. V návaznosti na to ji přestal sponzorovat podnikatel Zdeněk Bakala a Karel Komárek podobný krok zvažuje. Tomáš Sedláček zatím nechce dění v knihovně komentovat. Více se tomu budeme věnovat v dalším vysílání Ranního Plusu. Ve studiích Českého rozhlasu vzniká nová četba na léto. Dětem z Bullerbynu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Hrzánová.
12: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
13: Pamatuju se, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
14: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
12: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volá na nás, že zajede s pluhem až do Stůrbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
14: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Teď pohled na silnice na D8 z Prahy do Ústí opatrně za sjezdem na Mělník. Na 19. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním v levém pruhu a na D1 z Prahy do Brna pozorněte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje nesouvisle až do Brna, nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Dobře dojeďte. Dnes má převládat oblačno až polojasno, postupně se od západu čeká místy občasný déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku k večeru i bouřky a odpolední teploty mezi 18 a 23 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Příběh víry, která obstála. Lásky, která odpouští. 6. června Brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
1: Na dnešek připadá 74. výročí popravy kněze Jana Buly. V Jihlavě se proto uskuteční ekumenická bohoslužba smíření za historické i současné křivdy. Začíná od 17.50 v kostele Povýšení svatého kříže a zúčastní se jí zástupci 8 křesťanských církví působících v regionu. Program doprovodí chválová skupina Nový Eden. Modlitby i zpěvy se zaměří na odpuštění, uzdravení vztahů a připomínku obětí totalitních režimů. Ekumenická bohoslužba je součástí širší série akcí pořádaných v Jihlavě u příležitosti letošního blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.

0: Zítra od 17 hodin zazní v Mnichově Hradišti nedaleko Mladé Boleslavy přednáška o péči o nemocné. Proběhne ve farní kočárkovně.
1: Přivítá spisovatelku a zakladatelku domácí hospicové péče v Hořicích Janu Sýberovou. Pro posluchače připravila přednášku nazvanou Když domov zůstává domovem až do konce. Vyslechneme příběhy lidské blízkosti a péče v posledních chvílích života. Pro Radio Proglas Olga Valentová, Mnichovo Hradiště.

0: Unikátní folklorní vystoupení čeká kapli Panny Marie Bolestné v Nesvačilce na Brněnsku. Tento pátek 22. května od 19 hodin vystoupí hudebník Martin Brdečko. Spojil tradiční asijskou hudbu s tou českou.
1: Posluchači se můžou těšit na interpretaci lidových písní z Horňácka na flétny nepálských nevarů. Bude vstupné dobrovolné, které bude použito na pořízení nových varhan do kaple. Nevarové jsou takový specifický kmen. Cítí si právě v Nepálu, jsou hodně jako kulturně založení. Jejich hudba je pestrá, mají svoje vlastní tradiční nástroje, z níž právě jedna je ta flétna příčná, dřevěná. A mají i vlastní skladby, vlastní kulturu. Ale i navzdory tomu, jak je Nepál nehostinný, nebo je to docela kraj, tak je ta kultura je dost bohatá, takže mě právě zaujalo, já jsem se k té flétně dostal shodou náhod a právě jsem zkusil zkomponovat náš folklor v tradiční flétnou tohoto kmene. A navíc jsem ty skladby zaranžoval do takového uklidňujícího až ukolébavkového aranžma.

0: ti umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy.
1: Kunda sem, kunda tam.
2: Sorry, jako.
3: Po nás házeli třeba kostky po domácku vyrobené nebo dřevo.
4: No, určitě možná s vámi jakoby tak úplně nesouhlasím.
5: Požrala.

0: Novoměstská filharmonie zve na kouzelnou symfonickou cestu do světa pohádek a večerníčků.
1: Jarní turné Z pohádky do pohádky vzniklo s touhy propojit dětskou fantazii s krásou živé orchestrální hudby. Posluchači se mohou těšit na známé melodie z českých večerníčků i světových filmů. Zazní například hudba z Pyšné princezny, Malé mořské víly nebo filmu Jak vycvičit draka. Koncerty diriguje dvojice Michael Housa a Patrik Buchta a spolu s orchestrem vystoupí také smíšený pěvecký sbor Jitro. Turné zavítá do Hradce Králové, Broumova, Nového Města nad Metují a Solnice. Přijďte si připomenout pohádky svého dětství a zažít je znovu, tentokrát v jedinečném symfonickém provedení.
0: Informuje moderátor koncertu Novoměstské filharmonie František Šedivý. Pohádková hudba zazní tuto sobotu v Broumově, poslední květnovou sobotu v Novém Městě nad Metují a 13. září ve Solnici. Do Broumova a Solnice jsou ještě volné vstupenky. Podrobnosti k jejich prodeji najdete na webu Noty.cz.

0: ZUŠ Open Pardubického kraje se uskuteční v areálu kláštera Nahoře Matky Boží u Králík tuto neděli. V rámci 10. ročníku celostátního festivalu se představí na 550 žáků a pedagogů všech odborů základních uměleckých škol v kraji a pozvaní hosté. Dobrovolný příspěvek z celého dne bude věnován na opravy kláštera. Více pro Glasu řekla ředitelka ZUŠky Králíky a radní asociace ZUŠ za Pardubický kraj Zdeňka Křížková.
1: Srdečně vás zveme na regionální kulturní akci ZUŠ Open Pardubického kraje. Přijďte svojí účastí podpořit nejen vystoupení žáků základních uměleckých škol Pardubického kraje a pozvaných hostů, ale také krásné poutní místo. Celodenní kulturní program bude zahájen v 10 hodin nedělní mši svatou v klášterním kostele na Nebevzetí Panny Marie s doprovodným hudebním programem. Zazní misa lyrika českého skladatele Pavla Staňka. Jako účinkující se představí spojené dětské pěvecké sbory ZUŠ Přelouč a ZUŠ Bohuslava Martinu Polička, smíšený pěvecký sbor Orlice z Kostelce nad Orlicí a skvělý národní dechový orchestr. Hlavním sbormistrem a dirigentem hudebních částí mše bude pan Jaroslav Šlajs. Jako host vystoupí pěvkyně Irena Pohl Houkalová. Na nedělní mši svatou plynule naváže odpolední kulturní program na ozvučeném pódiu v blízkosti kláštera. Představí se dechový orchestr ZUŠ Králíky, swingový orchestr Black Band ze ZUŠ Jaroslava Kociána Ústí nad Orlicí, dechový orchestr ZUŠ Zábřeh a taneční orchestr Let's Band ZUŠ Alfonze Muchy Letohrad. V okolí kláštera a v refektáři vystoupí dále také žáci hudebních, tanečních a literárně dramatických oborů. Součástí programu bude i prezentace činnosti výtvarných oborů a výtvarné dílny. Celodenní kulturní program vyvrcholí slavnostním koncertem v klášterním kostele na Nebevzetí Panny Marie od 15 hodin, na kterém vystoupí laureáti a vítězové uměleckých soutěží a vyhlasná hudební tělesa a sbory i uskupení. Přijďte oslavit den plný uměním na Dolní Hedeč. Moc se na vás těšíme.
0: Pozvala za organizátory Zdeňka Křížková. V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den. A s vámi je také Daniel Blaške s Proglasem. Prožíváme 20. květen, středu 7. velikonočního týdne a je Mezinárodní den včely. Podle katolického kalendáře je památka jednoho z našich zemských patronů, svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze v kongregaci redemptoristů a apoštola Vídně a Varšavy. 520 roků nás dělí od úmrtí objevitele Ameriky, italského mořeplavce Krištofa Kolumba. 10 let uplynulo od násilné smrti slovenské misionářky v africkém Súdánu, lékařky a řeholnice Veroniky Terezie Ráckové. Sedmdesátiny slaví karmelitán pater Vojtěch Kodekt a svátek mají muži a chlapci s jménem Zbyšek. Podívejme se, jak to vypadá dnes s počasím a také, co nabízí program Proglasu. Dnes očekáváme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně zataženo a ráno se mohou vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech a postupně čekáme místy srážky i na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a zejména na Moravě a ve Slezsku odpoledne zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty v rozmezí 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. Vát bude slabý, během dne místy mírný severozápadní až západní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Tlak bude vyrovnaný, večer na slabém vzestupu a rozptylové podmínky budou dobré, večer zejména na východě mírně nepříznivé. Pozvání dnešního pořadu Na stole je téma přijala končící ředitelka hospice na Svatém Kopečku Marta Šťastná. Před 9 lety jsem přišla z přerovské charity a svou práci označuje za náročnou, ale zároveň krásnou. V rozhovoru s redaktorkou Adélou Šimoníkovou od 9 hodin přiblíží nejen principy hospicové paliativní péče, ale také každodenní realitu své profese i zkušenosti, které během let nazbírala. Hudební siestu rozezní krátce popoledni koncert Es Dur, který pro klavír a orchestr napsal francouzský skladatel Camille Saint-Saëns. Ve zbývajícím čase si poslechneme lašské tance Leoše Janáčka. Doufám, že máte z čeho si vybrat a nyní se dostaneme na slepou kolej. Píseň jedna za druhou.

0: Kulturní centrum Atrium Žižkov v Praze bude příští úterý 26. května hostit koncert s názvem Čtyři živly. Na programu je hudba, která propojuje Bachův barokní svět s rytmem tanga Astora Piazzolly a Gorkého Hermózy. Publikum okouzlí pohádky Václava Trojana i starobylá krása hudby Alfreda Šnitkeho. Vrcholem večera bude i skladba Čtyři živly, dílo současného českého skladatele Tomáše Illého, která zazní v nové komorní úpravě. Zve jeden z vystupujících, lotyšský akordeonista Mihails Olehovs.
1: Jde o večer komorní hudby, ve kterém se akordeon potkává v hudebním dialogu s dalšími nástroji. Na pódiu vystoupí čtyři vědomí umělci. Rachel Skleničková, Eva Blašková, Milan Arner a já, Michal Solekov. Ještě to je za zmínku náš klarnetista Milan Arner, který byl nominován na cenu Zlatý Amos. A taky Eva Blašková, která se hodně věnuje barokní interpretaci. Budeme se na vás moc těšit.
0: Doplníme, že na koncertě Čtyři živly 26. května v Atriu Žižkov se představí i houslistka Daria Kasina a naše redaktorka, klavíristka Jana Rambousková.

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

A přibližujeme se k času 45. minuty po 7. hodině, což je pravidelný čas pro hudební kompas. Dnes si představíme album Huff od velšského hudebníka Carvina Ellise a jeho skupiny Rio 18. Na úvod si poslechneme skladbu Whistling Sands.

nám skupina Rio 18 pod vedením Carvina Ellise. I když hudebníci pocházejí z britských ostrovů a konkrétně z Walesu, inspirují se především různými styly brazilské hudby, od samby přes shoru až po samba funk. Některé skladby pak přímo odkazují na konkrétní brazilské hudebníky a hudební styly. Vedle toho se kapela inspiruje i dalšími latinskoamerickými formami, jako je například salsa. Významnou roli na desce hrají hosté, jako jsou anglo-brazilská zpěvačka Nina Miranda nebo Miriam Isaac, a název alba Huff dodává nahrávce osobní rozměr. Carvin Ellis totiž nahrávku věnoval Huff Morris, své učitelce hudby ve velšském Amluchu, která nedávno zemřela. Zpěvák říká, že právě její vedení, trpělivost a soustředěnost jej zásadně formovali jako hudebníka. Slovo Huff zároveň ve velštině znamená léto, takže název alba spojuje osobní poctu s představou světla, tepla a životní energie. Poslechneme si titulní skladbu Huff a po ní píseň Lágrimas Frías, studené slzy.

Poslouchali jsme velšskou skupinu Rio 18 v čele s Carvinem Ellisem. Dnes dopoledne nás bude v hudebním kompasu zajímat americký jazzový saxofonista Chris Potter. Budeme vás zvát na jeho koncert do Prahy. Zítra ráno si představíme francouzsko-německou flétnistku Isabel Bodenze. A zítra odpoledne se budeme věnovat trampské skupině Mňau Mňau Band. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

0: ale najednou já. Ale najednou já jsem.
1: Ale najednou bude čas pro Rozhlas Plus.
2: Teď je 8 hodin, vy posloucháte Ranní Plus a dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček
3: a Daniela Vrbová.
4: Český Rozhlas Plus.
3: A o čem budeme mluvit tuto hodinu? Proč Česko přijalo amerického občana s podezřením na nákazu eboli?
2: Jaké reakce vyvolala v Grónsku návštěva amerického vyslance pro tuto zemi Jeffa Landryho?
3: A jak bezpečná je dnešní Evropa? Své pohledy nabídnou exkluzivní hosté na dnešní konferenci Českého rozhlasu Plus, na kterou vás pozveme.
2: To ale až po zprávách, které má Monika Vrchotová.
5: Přeji hezké středeční ráno. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu slavnostně přivítal ruského vůdce Vladimira Putina. Oba lídři spolu krátce jednali. Podle programu, který zveřejnil Kreml, je čeká ještě schůzka s delegacemi obou zemí. Podle serveru BBC má Putin naplánovaný taky čaj s čínským prezidentem v exkluzivním sídle komunistické strany. Ruská média informovala, že Vladimir Putin pozval Xi Jinpinga v příštím roce na návštěvu Ruska. Si označil vztahy obou zemí za neotřesitelné. Dodal, že Peking a Moskva by se měly zasazovat o vytváření rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského prezidenta hrozí, že v něm převládne zákon džungle. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
6: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
5: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Dalšího amerického zdravotníka, který se nakazil ebolou v africkém Kongu, pak přijme na žádost Spojených států do péče Německo. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
7: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus hostí čtvrtou konferenci o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou diskutovat třeba někdejší šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valery Zalužný. Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády se podílel na formování obrany po zahájení ruské agrese. Konference s podtitulem Křehká bezpečnost podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky přinese různorodé pohledy na budoucnost napadené země.
8: V momentě, kdy přijedou konkrétní hosté, vidíte je naživo a máte částečně možnost se jich zeptat, tak samozřejmě to sdělení je daleko intenzivnější. My se v průběhu těch 4 let vždycky snažíme mixovat nějaké globální výhledy s osobními svědectvími, s příběhy lidí a to myslím, že má obzvlášť velkou sílu.
5: Konferenci o bezpečnosti a válce na Ukrajině se budeme v Ranním plusu více věnovat hned po zprávách. Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud.
9: Ševčíka z čela fakulty v roce 2023 odvolal rektor VŠE Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u Městského soudu v Praze. Ten ale v loni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postup nižšího soudu zkritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat. Národohospodářskou fakultu teď vede Adéla Zubíková. David Šalek, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Poslanci by letos mohli navrhnout na státní vyznamenání například bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo moderátora Marka Ebena. Předběžný seznam kandidátů projednal organizační výbor Dolní komory. Je na něm celkem 151 jmen. Plénum by o nich mohlo hlasovat už na schůzi, která začne příští týden. Senát zřejmě navrhne vyznamenat svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu, herce Miroslava Donutila nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. Konečný výběr vyznamenaných je na prezidentovi Petru Pavlovi. Ten vyznamenání tradičně předá 28. října na Pražském hradě. Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita v místě zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin. V budoucnu bude služba fungovat podobně jako zubní pohotovost. Děti, které nejsou registrované u žádného zubaře, můžou s akutními problémy přijít právě tam, pokračuje ředitel Charity Semily Martin Klodner.
10: Okamžité vyřešení nějakého akutního problému? S tím, že bude velký tlak na to, aby vzhledem k té zubní hygieně a k nějaké edukaci, aby si našli nějakého svého lékaře, s čímž se budeme možná snažit i trochu pomoct, protože zase ty kontakty na ty zubaře tady máme.
5: Připravené máme také aktuální dopravní zpravodajství na D1 z Prahy do Brna. Zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se zastavuje a kolona pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Na vjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy po D10 se zastavíte před sjezdem na Horní Počernice na 2. kilometru. Kolona se táhne až na 10. zdržíte se půl hodiny a například na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru se zastavuje v obou pruzích, kolona se nesouvisle sune až k Ořechu na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude oblačno až polojasno, od západu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a hlavně na východě se později odpoledne můžou objevit i bouřky, během kterých přechodně zesílí vítr. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 14. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 8 hodin, bude 12 minut po ní a máme tu přehled očekávaných událostí na středu 20. května. Jihlavský kostel Povýšení svatého kříže bude hostit ekumenickou bohoslužbu smíření za historické i současné křivdy. Koná se v den výročí popravení brzy blahořečeného kněze Jana Buly, modlitby 8 křesťanských komunit a zpěvy chválové skupiny Nový Eden se zaměří na odpuštění, uzdravení vztahů a připomínku obětí totalitních režimů. Historik Jan Stříbrný vystoupí s přednáškou v domě svaté rodiny v Blatnici pod svatým Antonínkem. Místní Česká křesťanská akademie si jej pozvala k tématu mučedníků 20. století z Jižní Moravy. Na papežské koleji Nepomučenům v Římě zazní v italštině přednáška Blahoslavení mučedníci komunismu o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Přednese ji soudní vikář brněnské diecéze Karel Orlita spolu s výzkumnicí Ústavu pro studium totalitních režimů Evou Vybíralovou, která se odborně věnuje tématu pronásledování křesťanů za nacistického a komunistického zřízení. Projev pronese i Michael kardinál Černý. Prvkem pokračujícího týdne Laudato si bude laická bohoslužba za stvoření ve stromové kapli u Lanžota nedaleko Břeclavi. Akce oslavují 9. výročí vydání stejnojmenné encykliky papeže Františka, která se věnuje ochraně životního prostředí. Informovat o své cestě po Mexiku bude na faře při kostele svatého Bartoloměje v Praze kýjích pater Jiří Brabec. Jako misionář slouží 11. rokem ve městě Cancún, je také součástí kongregace Legionáři Kristovi. Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost. Na panelových diskusích věnovaných Ukrajině promluví prezident Petr Pavel, šéf armády Karel Řehka nebo bývalý velitel ukrajinských sil Valery Zalužný. Uskuteční se v prostoru Vršovické kulturní křižovatky Vzlet v Praze i na vlnách pro rozhlasu. Z Prahy do Jeníkova vyrazí zítra poutníci pod vedením společenství Fatim z Vranova nad dýjí poutního bratrstva. Akce začíná už dnes mariánskou pobožností v pražském chrámu svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Při celostátním festivalu ZUŠ Open ve škole Socio Art v Praze v Holešovicích se koná debata věnovaná formativnímu hodnocení, jeho významu a dopadům na učení i motivaci žáků. A brněnští minorité pokračují ve večerech chval v kostele svatých Janů.

0: Titulní strana katolického týdeníku s číslem 21 se věnuje příběhu krádeže a znovunalezení lebky svaté Zdislavy. Další témata Proglasu přiblížila šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: Ohlížíme se však také za oslavami svatého Jana Nepomuckého napříč republikou a také za katolickým festivalem už 170. v Německu Katolikentag, protože letos se konal v Bavorsku a i česká církev zde měla tradičně svůj stánek. Tematickou dvoustranu jsme tentokrát i kvůli Světovému dní médií věnovali ověřeným zprávám a jak jsou pro nás každého důležité. V anketě se dovídáme, že ověřené zprávy jsou pojistka naší osobní svobody. Pravdivé slovo buduje důvěru, stabilitu, demokracii. Nepravdivé slovo ničí, vede k manipulaci, chaosu i konfliktům, říkají nám různí aktéři slova, kteří se vyznají ve zpravodajství. Vydali jsme se také do České tiskové kanceláře, což je jedno z veřejnoprávních médií, za ředitelem pro strategii číslem 2 ČTK. Máme s ním rozhovor, ve kterém říká, že slovo má možná dnes v době moderních technologií menší váhu, ale pravdivá informace získala váhu mnohem větší. Ohlížíme se rovněž za setkáním křesťanských médií na svatém Hostýně, a to proto, že přinášíme zkrácenou promluvu arcibiskupa Stanislava Přibyla, který je v rámci České biskupské konference za média odpovědný a také na svatý Hostýn přijel a debatoval s novináři.
0: Další články katolického týdeníku poukazují na sjezd potomků sudetských Němců v Brně. Kateřina Koubová pokračuje.
1: Přinášíme ohlas z papežské rady Justitia et Pax, z její české pobočky, kterou u nás vede biskup Tomáš Holub. Je to text nebo výzva, jak si být navzájem dobrými sousedy, protože dobré sousedství není samozřejmost. Co všechno je proto zapotřebí, nám říká v prohlášení rada Justitia et Pax. A my ji také přetiskujeme. Tématu o bouři a nevoli kolem setkání a na návratu potomků sudeckých Němců na to, aby se podívali do Brna a snažili se smířit, se věnujeme také v komentářích na straně 8. No a protože se blíží Noc kostelů, věnujeme jí tentokrát úvodní stránku Perspektiv, kde Kristýna Štamberová, autorka, která pracuje na pastoračním oddělení brněnského biskupství a koordinuje přípravu Noci kostelů v diecézi, popisuje, která v loni prošla inkognito několik míst, kde se pořádala Noc kostelů a co z toho měla za dojmy a co z toho vlastně sdílí jako zkušenost. A já to zhrnu. Radí vlastně, aby taková Noc kostelů pro každý kostel byla spíše ochutnávkou ze života farnosti, čili hostům ukázat, co se zde skutečně odehrává. A také je nechat třeba i v tichu a vlídně je přijmout. Na stránce Doma se věnujeme dětem a knihám. Víme, že všichni si stěžují, že děti dnes už nečtou. A tak přibližujeme nové formy, jak seznámit děti s literaturou, respektive to, co už sami dělají, co je baví. Ale zeptali jsme se také naší spolupracovnice Terezie Braindlové, jak se stalo, že pro své 3 děti ona sama dokonce knihu napsala. Jmenuje se o namyšlené šalince a v Albatrosu už udělali 2. dotisk, jak vznikne něco takového, že se maminka rozhodne dětem napsat knihu. A tak přeju hezké počtení a klidný týden.
0: Shrnula Proglasu nové číslo katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

Je minuta po půl deváté, máme středu 7. velikonočního týdne s datem 20. května 2026. Je Mezinárodní den včely. Podle katolického kalendáře je památka jednoho z našich zemských patronů, svatého Klementa Marie Hofbauera, a při 505. výročí obrácení svého zakladatele Ignáce v bitvě u Pamplony dnes slaví jezuité. 3 roky je na věčnosti také jezuita a publicista pater Petr Kolář. 92 let se dožívá kněz, teolog a religionista pater profesor Karel Skalický, legenda českého demokratického exilu, emeritní děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity. K svátku přejeme všem zbyškům. Co vám v odpoledním vysílání Proglasu nabídneme? Včera oslavila 95. narozeniny zpěvačka Věra Příkazská, jedinečná interpretka především chodské a vůbec západočeské lidové písně. Dominantou jejího působení byl plzeňský lidový soubor, neboli Plzeňáci, spolupracovala též s Brolnem a krátce také s ženskou vokální skupinou Incognito Quartet. Symbolickou hudební gratulaci připravila pro folklorní okénko od 16:00 odpoledne redaktorka Helena Bretfeldová. Martin Kišperský si v pořadu Jak se vám líbí v 19:15 bude povídat s Michaelem Kořánem z vydavatelství Blue Lizard, které už od roku 1998 mapuje českou i mezinárodní ambientní, improvizační a experimentální scénu. Společně představí 5 aktuálních titulů z katalogu k labelu. Od živé improvizace projektu QMB před novinku slovenského kytarista Davida Kolára s trumpetistou Erikem Trifázem až po elektroakustické dialogy Michala Rataje a Oskara Tereka. Zazní také ukázky z alb Tomáše Šenkyříka a tria Jiří Durman, Miroslav Posejpal a Miroslav Kodym a řeč bude o tom, jak dnes vzniká hudba na pomezí ambientu, jazzu, improvizace a zvukového experimentu. Krásné dopoledne s Proglasem vám přeje Daniel Blaške.

0: Ostravsko-opaský biskup Martin David se dnes setká se zaměstnanci, klienty i přáteli charit své diecéze. Jejich pouť letos zamíří do nově opravené frýdecké baziliky navštívení Panny Marie.
1: Program začne v 10 hodin mší svatou s otcem biskupem Martinem Davidem a prezidentem diecézní charity Ostravsko-Opavské Janem Larišem a potom bude pokračovat přednáškou s otcem Leošem Ryškou a návštěvníci se mohou také těšit na drobné občerstvení a bohatý doprovodný program.
0: Sdělila Proglasu mluvčí diecézní charity Silva Lejsková.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

0: Dnes se dozvíme české rekordmany uplynulého roku. Vyhlášení proběhne ve Valdštejnské zahradě přilehlé k sídlu Senátu. Agentura Dobrý den, která spravuje české rekordy, ocení 8 skupin a jednotlivců. Do této síně slávy vstoupí například Jiří Grygar, který veřejnosti přibližuje poznatky z astronomie.
1: Je to čestný předseda České astronomické společnosti a muž, který od roku 1966 až do nedávna každý rok zveřejňoval všechny novinky, které se téhle oblasti týkají. Je to tak monumentální dílo, že jeho obdivovatelé mu k jeho narozeninám svázali vytištěné, hustě popsané A4 stránky a je to 2031 stran.
0: Zhrnul úspěch laureáta šéf agentury Miroslav Marek.

0: Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designer Ronnie Plessl asi polovinu děl ze své kolekce. Zahrnuje především umění předních současných tuzemských výtvarníků. V pražské galerii Magnus Art jsou k vidění také Plesslovy reliéfy na téma benátských zrcadel. Svou sbírku začal jako student.
1: Když jsem prodal svůj jednu z prvních soch, tak jsem šel po Staramáku, tam byla taková nějaká zvláštní galerie a tam byla Vasarelyho serigrafie a já jsem si ji koupil za strašný peníze tenkrát, pro mě jako pro studenta. A to byl vlastně jedno z prvních věcí, tahle Vasarelyho serigrafie. A potom jsem si řekl, když vydělám nějaký peníze, tak vždycky budu něco kupovat a to už u toho...
0: U toho už zůstal. Veřejnost může výstavu v hlavním městě vidět až do 15. srpna.

0: Výstava s názvem Íránský poutník zpátky doma probíhá v Muzeu Kroměřížska. Koná se u příležitosti z tého 40. výročí narození orientalisty Jana Rybky. Více pro Glasu sdělil historik umění a kurátor výstavy Martin Janák.
1: Výstava je věnována významnému kroměřížskému rodákovi, který se stal světově uznávaným orientalistou a zakladatelem České školy orientalistických studií. Výstava představuje Rybku v životní příběh, vědeckou práci i osobní vztah k zemím Blízkého východu. Návštěvníci se seznámí s jeho dětstvím v Kroměříži, studiem na místním gymnáziu i následným odchodem do Vídně, kde se začal systematicky věnovat orientalistice. Právě zde se formoval jeho zájem o perský, turecký a arabský jazyk, který později rozvinul během svých zahraničních pobytů. Zásadní zlom v jeho životě představovala první cesta do Istanbulu v roce 1921. Výstava přibližuje také jeho bohatou profesní dráhu spojenou s Orientálním ústavem, Univerzitou Karlovou a Československou akademii věd. Rybka stal u zrodu odborného časopisu Archiv orientální a svými publikacemi i přednáškami přispíval k šíření poznání o kulturách Turecka a Iránu. Stal se významným překladatelem z perštiny, turečtiny. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří dějiny perské a tádžické literatury, které se dočkaly i zahraničních vydání. Za svou práci Jan Rybka získal řadu ocenění doma i v zahraničí.
0: Prozradil kurátor Martin Janák. Výstava v Kroměříži potrvá do 1. listopadu.

0: O své práci přednedávnem řekla, že je to náročná a zároveň krásná činnost. V sociálních službách se pohybuje už řadu let. Posledních 9 stála v čele hospicu na Svatém Kopečku a letos v lednu požádala o uvolnění z funkce. S koncem června funkci opouští. Hospicovou paliativní péči, každodenní realitu své profese i zkušenosti z praxe nyní přiblíží Marta Šťastná. Dobrý den, vítejte v našem olomouckém studiu.
1: Dobrý den.
0: Paní Šťastná, na začátek by mě zajímalo, řekla jsem, že ve funkci budete brzy končit. Je něco, co vám bude na práci ředitelky hospicu chybět?
1: Tak určitě mi bude chybět, a toho se možná trošku bojím, že když je někdy hodně starostí, hodně práce, bohužel někdy i administrativy, tak pak se vlastně projdete po hospici a potkáte ty usměvavé tváře našich sestřiček, ošetřovatelek, lékařek, uklízeček i ženských v kuchyni a najednou se celý rozzáříte, protože spolu vzniká zvláštní chemie a rádi se vidíme. Tak to mi bude chybět.
0: Mm-hmm. K zaměstnancům se ještě dostanem, ale zajímalo by mě, co vás tady ta práce naučila vlastně?
1: Ta práce mě naučila odpovědnosti, ale to už asi člověk takhle nastavený těmi lety. Naučila mě se zastavit a že ten život je o něčem jiném, protože to naše prostředí a ty příběhy, co se tam odehrávají, vás vždycky vrátí někde jinde a že si uvědomíte, že všechno je trošku jinak a prostě je to o životě a smrti a o naději, o usmíření a ono nejde dělat, že to neslyšíte.
0: Mm-hmm. Já jsem v úvodu zmínila, že v sociálních službách nejste nováčkem. Jak jste se vlastně k tomuto oboru dostala? Protože já jsem si přečetla, že máte ekonomické vzdělání. A zajímalo by mě, co vás teda přivedlo k sociálním práci nebo do sociálních tady těchto organizací.
1: No v podstatě to byla náhoda, byla to vlastně doba popovodní, kdy já jsem podnikala s textilem, s obchody, s nějakým velkosklady a ta voda odnesla lecos a odnesla i naděje. A jednou jsem otevřela jenom nějaký noviny, tam byl inzerát a řekla jsem si, a je.
0: A už to bylo.
1: A už to bylo.
0: Já, pokud se nepletu, tak jste na Svatý Kopeček přišla z přerovské charity. Zajímalo by mě, jak velká to byla změna pro vás.
1: Víte co, bylo to asi z poloviny obdobná práce, protože v našem hospici je práce jak sociální, tak zdravotní. A tu sociální jsem v obdobném rozměru, stejné dotace, stejné nějaké vykazování, zajišťování financí. Tak to bylo obdobné, ale ta zdravotní péče je tam mnohem větší jako rozšíření, je to spíš nemocniční péče, tak to bylo třeba se doučit.
0: Mm-hmm. Při přípravě na tady ten rozhovor jsem se zamýšlela, jak musí být těžké vyvážit čistě tu manažerskou pozici ředitelky, kdy jde o tabulky, počítání, určitě náročnou práci v tomto směru, jak ufinancovat něco takového. S nějakým tím sociálním cítěním být blízko lidem, ale i klientům, zaměstnancům, které už jste zmiňovala. Jaké to pro vás bylo?
1: Já myslím, že to je poměrně přirozené. Jo, když člověk vyjde z té kanceláře, tak tam ty záležitosti nechá a pak je tam pro lidi. Mm-hmm. Samozřejmě, když té práce je víc a víc, tak na ty klienty opravdu už tolik času nezbývá, jsou opravdu šťastná, když jsem na mši a tam máme klienty, jsme tam děláme takové společenství, dobrovolníky, pracovníky a tak toho si moc vážím těch chvil, ale prostě kohokoliv potkáte, tak jste pro něho. A v kanceláři jste zas pro ty papíry.
0: Určitě záslužná, jak jsme řekli, důležitá činnost, bez které by hospic nemohl fungovat. Jaké změny nebo posuny se podařily za dobu vašeho ředitelování? Já budu ráda, když se trošku pochválíte. Co jste jako hrdá za ty léta?
1: Tak vlastně brzy v roce 23 k nám přibyl takový dárček, tenkrát jsme slavili 20 let a v podstatě jsme od Charity Olomouc převzali mobilní hospic, takže to byla velká výzva. On už nějakým způsobem měl už rozjezd za sebou, ale my jsme potřebovali ještě nějak ustálit a stále ustalujeme. Je to projekt na více místech, je to v Olomouci, v Šumperku, v Zábřehu a k tomu máme ještě domácí péči převzatou. Takže to bylo taková hračička, s kterou si opravdu máme co hrát do dnešních dnů. No a potom jsme vlastně s Věrkou Zukalovou, s Dobrým místem pro život, dělali rozjezdové přípravné práce pro zahradu, která ještě má léta před sebou, ale podařilo se zahradu nádherně uklidit, protože to bylo velké skladiště, takže to bych jsme, díky nim se nám podařilo. A tak různě, no.
0: Byla bych ráda, kdybychom se teď společně zamysleli. Myslíte si, že člověk musí mít nějaké specifické osobnostní povahové rysy pro to, aby mohl pracovat v hospicu?
1: No, je to určitě takové nastavení na službu. Nějakým způsobem přijmout to místo, co to obnáší, že opravdu se s lidmi loučíme, přesouváme je do jiných světů. Určitě i zvláštní, kolik mladých lidí se o tuto práci zajímá a to nastavení má, neodcházejí, jak by člověk řekl, že hned řeknu, tak to není moje parketa. Je to takový, asi myslím, že nejvíc uspějou lidi, nebo se tam najdou lidi, kteří hledají ten smysl života a taky to, že chtějí sloužit i v nějakém takovém klidnějším tempu, být tam pro ty lidi. Jo, že tam my opravdu máme, nemáme tlak na výkon, ale máme tlak na to, aby pro ty lidi byli, aby se jim věnovali, aby pro ně měli ty slovo, aby se tam necítili sami a tito lidé tam najdou své místo.
0: Mm-hmm. Může třeba tady v tom tkvít krása práce v hospicu, o který jste mluvila, protože jste řekla, že je to krásná a zároveň náročná činnost. Co jste tím přesně vlastně myslela?
1: No, často se právě zbavím s našimi pracovníky. Máme skvělou pastorační pracovnici, ale o to víc mě to překvapuje i od běžných sester a tak, které třeba nejsou zakotvení ve víře, že mnohdy ty prožitky tam jsou velmi silné a je to všeobecná platforma lidí z hospicu, že opravdu, když se podaří krásné odcházení, kdy ta rodina je smířená, člověk na konci odchází s úsměvem nebo s posláním nebo s odpuštěním, podaří se někdy, že přijedou lidi na poslední chvíli třeba z ciziny nebo ti, co se dlouho neviděli. Různé věci se tam podaří. Máme i křty, máme zpovědi po 30 třeba letech. Takže těch zázraků je tam hrozně moc a ty holky to vnímají. A když se na tom i sami podílí, když vidí to štěstí toho člověka, jak tu radost z těch maličkostí i z těch velkých věcí, tak to je něco, co je nabíjí a co nabíjí postupně ty ostatní lidi. Samozřejmě není to vždycky jako idyla, to vůbec ne. Jo, jsme někdy opravdu i bolí, umírání, není to tak někdy. Ten zásek do té ztráty je tak pro tu rodinu silný, že to nejsou úsměvné chvíle, ale řekla bych, že je tam to i to. Mm-hmm. A to jsou tak silné zážitky i pro ty lidi z rodiny, že my s nich potom žijeme, to, co říkají, co tam zažili, jak krásné to vlastně bylo. Až někdy stydí ty lidé o tom mluvit, že odcházení mohlo být krásné. Mm-hmm. Tak se dneska to omlouvají, ale my podporujeme, že ne, že tak to má být.
0: Že vlastně i vaši zaměstnanci dokážou v něčem, co bychom si možná mohli na první pohled myslet, že je smutné, ponuré, nepříjemné, najít něco krásného.
1: Tak to je. Mm-hmm. Proto tam jsou.
0: Jo. Ještě se zeptám z role ředitelky, z pozice ředitelky. Měla jste nějaký způsob, nebo máte ještě pořád nějaký způsob, jak přistupovat k zaměstnancům a jak důležité je udržovat pohodu a nějaké ty přátelské vztahy?
1: Tak mluvím s nimi. To je základ. Jo? Mluvím s nimi, probíráme různé věci, ať už rodinné, ať už ze života, ať už služební. A potom je mnohem snažší přijít a říct opravdu, co mě trápí i třeba z toho provozního hlediska. Takže mít nastavené tak, aby s každým člověk dokázal mluvit. A ten člověk, kdykoliv něco potřebuje, jde úplně přirozenou cestou mě informovat.
0: Takže nějaká otevřenost.
1: Určitě.

schne rozlitý mlíko. Slabě páchne plyn a na kalhotách stopy zapraných vin a těch šmouhatých oken. Přesto blízkne i v nich, jak parafa smlouvy, hvězda na nebesích. Starý Bohumil hrabal, hledal po smetištích perličky na dně, tady našel bych. A jak úzkost, tak touha jsou na miskách vách, jen s pomocí boží nekončí v zastavárnách. V čem je předměstí plné bolestí z úbytku sil?

0: Vy už jste zmínila krásné zážitky, ale já bych vás poprosila, abyste byla trošičku víc konkrétní. Takže se zeptám, jaké zážitky nebo silné momenty, inspirativní momenty jste právě v hospicu na Svatém kopečku zažila a třeba byste je i s posluchači sdílela?
1: Jedna situace se mi asi hodně vepsala do paměti a částečně se mi možná i trošku naťukla, že jsme byli s paní na mši. A než ta mše začala, tak vlastně mi jedna sestřička vykládala, že už teda jako nějaký termín porodu nebo se blíží její dcery a hrozně to prožívala a že strašně šťastná a prostě a teď přiběhla ta paní úplně cizí a říká, já jsem dneska tak šťastná taky, jsem ráda, že vy jste máte taky radost. Tak jsme byli fajn, šli jsme potom všichni na mši a s té mše mi potom vyplynulo z toho nějakého kontextu, že ta paní ten den přišla asi půl hodiny předtím o svého manžela. A ona potom na té mši za náma přišla. Víte, holky, no, asi to bylo nepatřičné, to, co jsem, ta radost. Ale kdybyste to viděli, mu se splnilo všechno, co si přál. On se usmíval, chytil mě za ruku, políbil mě a odešel. On byl tak šťastný. A to mě asi nepřestane z toho mrazit. Asi nikdy.
0: Mám pocit, že ty poslední přání je vlastně i takovým posláním hospiců, abyste jim co nejvíc pomohli právě splnit si to, co si přejí. Je to tak?
1: Ano.
0: Jo. A stává se často? Máte třeba ještě nějaký jako příklad té praxe, jaké měli lidé poslední přání?
1: Já úplně spadnu na zem a obrovská radost třeba udělal guláš od macku naproti a dobré pivo.
0: Tak to věřím, že musí být skvělý. Já věřím, a už to tady i padlo, že museli přicházet ve vaší službě i těžší chvíle. Máte třeba i nějaké způsoby, jak jste se s tím vyrovnávala právě, abyste se z toho psychicky úplně nesesypala?
1: Tak je to hodně o tom, o práci, o hledání způsobů, vynalézt, co se dá, najít i pomoc, ať už je tu arcibiskupství nebo arcibiskupské charity, ale samozřejmě jsme nastavení a máme velkého pomocníka, takže opravdu ta modlitba a mám před kanceláří nebo před síní kanceláře takového velkého Krista opraveného, nádherného, tak když je opravdu zoufalá situace, si říkám tak a teď se ukaž, takže ale on to funguje, takže opravdu bez modlitby by tady ta práce nebyla možná.
0: Takže ten duchovní rozměr?
1: Určitě. Nést ten kámen, tu tíži před jeho oltář a tam ho nechat.
0: Já jsem si na internetu přečetla. Hospic na Svatém kopečku dlouhodobě patří mezi významná zařízení v regionu a poskytuje specializovanou paliativní péči lidem v závěru života i jejich rodinám. Pojďme prosím připomenout, jakými konkrétními způsoby pomáháte nemocným i jejich blízkým, jaké služby tedy poskytujete?
1: Ano, tak u nás vlastně najdeme spojení, jak jsem se zmiňovala, sociální i zdravotní služby, což si myslím, že je moc fajn a myslím, že i ten stát se tady k tomu modelu hodně vrací, protože to zdravotnictví bez toho sociálu je opravdu jenom zdravotnictví a když je to zase sociál a nedodá se ta zdravotní péče, tak vždycky něco chybí. Takže my se opravdu snažíme toto vyrovnávat a navíc se teda ještě doplňujeme takovou tou formou, tu duchovní, my tomu říkáme aktivizace, ale to poměrně jako je divné slovo. Ale aby na ty lidi bylo myšleno, aby bylo na ně dost času, aby si mohli popovídat, pokud zvládnou ještě něco udělat, aby si dokázali něco vyrobit. A mnohdy tam ti lidi jsou ještě velmi zdatní, i když často odcházení potom bývá rychlé, ale ještě mnohé můžou zažít. Měli jsme různé.

0: čtení z knih, z jejich vlastních knih a tak různé koncerty. Taky jsme měli s klienty a zase ne koncerty pro ně, ale oni sami koncertovali. Jo? Takže tohle to všechno se snažíme plnit, ale nejdůležitější je ten pocit, že tam nejsou sami.
1: Mm-hmm. Takže když si to teďka ještě nějak shrneme trošku. Poskytujete odlehčovací pobytovou službu, to jsou ty lůžka.
0: Ano, ale je to zároveň i ta péče. Mm-hmm. Jo, ano, to hrazení přichází ze zdravotní i sociální sféry, takže je to opravdu ta běžná péče těch pečovatelek, ošetřovatelek.
1: Mm-hmm. Pak mám poznamenáno odbornou paliativní ambulanci, každý pátek od 10 do 12 hodin, můžete přiblížit.
0: To je vlastně spíš přípravná fáze pro mobilní hospic, mm-hmm. ale tam dokážeme přijet domů vlastně a naši lékaři dokážou poradit.
1: Další je teda už zmíněný mobilní hospic, mm-hmm. takže tam ještě můžete jednou zopakovat, jak to funguje konkrétně.
0: Určitě. Mobilní hospic je v podstatě hospic jako náš, ale je to doma. Mm-hmm. Takže my jsme opravdu lékařská profese, takže vlastně k nám do naší péče přicházejí lidi, kteří vlastně ty lékaři odsouhlasí a chodí tam společně se sestrami a je to v podstatě doprovázení té rodiny. Máme tam i sociální sestru, která vlastně dokáže té rodinu nasměřovat, doplnit třeba z příspěvky na péči a tak dále. Takže je to takový multitým, který se o toho člověka stará a hlavně, co je důležité, jsme i na zavolání, i provádíme návštěvy, aby se ta rodina nebála, že to nezvládne a má velké jakoby pomocníky, takže má takovou sílu, ale i tak se může stát, že no, často bývají ti pečující unavení nebo se něco stane dříve než umírající, takže ještě mají v zádech i ten vlastně lůžkový hospic, takže to si myslím, že je pro jejich takové to uklidnění a odvahu velmi důležité. A my opravdu jsme schopni, máme vlastně lékařské přístroje a tak dále, že o toho člověka postarat doma do posledních dnů. A pak vlastně díky tomu už ti lidé nemusí při nějakém zhoršení odjíždět na ARO a zase se v noci třeba vracet a za dva dny zase odjíždět mm-hmm. na ARO, že opravdu ten servis je nepřetržitý a dokážeme vlastně nabídnout té rodině takovou oporu, aby věděli, co se děje a nemuseli zbytečně odesílat toho člověka do nemocnic, když stejně je pošlou zpátky.
1: Setkala jsem se už i s takovými názory, že vlastně, když dáme tu naši babičku do toho hospice, na to lůžko, tak se o ní nedokážeme sami postarat a my jsme selhali jako rodina. Setkáváte se s tím taky? Jak s tím pracujete?
0: No, někdy při těch rozhovorech se to stává, že jakoby si říkají, ale mnohdy tam zaznívá, že toho nelitují, toho rozhodnutí, právě protože poznali, že když to doma za prvé nezvládali a za druhé opravdu se to soustředí na tu ošetřovatelskou péči. Musíte uvařit, uklidit, mít hygienu, znovu uvařit, nakrmit, převlíc prostě a tak dále. Takže ta péče zabere tolik toho člověka, že mu už nezbývá ta síla na ten rozhovor, na to hezké, na to posezení, na to pohlazení. Jo, a to je velmi velký rozpor, který ti lidi zažívají. Když to u nás, když jsou v hospici, tak my opravdu tu práci kolem uděláme a oni mají ty chvíle. Jo, takže oni kolikrát zažijou tu blízkost toho člověka třeba po dlouhé době. Takže kdo tohle to pochopí a ocení to, tak je potom rád, že se třeba takhle rozhodl. Ale jsou lidi, kteří to pořád berou v sobě, že to nedokázali. To, tak jak jsme každý jiný, tak to každý jinak prožívá.
1: Na to taky navazuje to, že vlastně rodinám je přístupný hospic na Svatém Kopečku celý den. Můžou přijít kdykoliv.
0: Ano, ano, tak? Ano. Ještě jsme nezapomněli na covidovou dobu, kdy to bylo omezené a jak hodně všichni trpěli tím, ale my opravdu jsme k dispozici 24 hodin. Máme tam přistýlky na pokojích a máme vždycky tam 6 a i 2 lůžkových pokojů a v podstatě tam jsou ještě hotelové pokojíky, jo, takže kdo by nemohl být v tom dvojlůžkovém, takže má ještě hotelový pokojík přímo v hospici a může přijít po směně, můžou přijít s pejskem, s dětmi, ty opravdu omezení žádné nejsou.
1: Mm-hmm. Já teďka maličko navážu. Mě by zajímalo, jaká je role hospicu na Svatém Kopečku v regionu, protože myslím, že je to jediný kamenný hospic za zařízení tady toho typu v Olomouckém kraji. Necítíte třeba občas přetlak? Stačí ty kapacity?
0: Víte, co ono stačí? Jako jsou období, kdy přetlak je, zrovna třeba myslím, že teďka je takové období, ale jsou období, kdy vlastně jako vypadá ten hospic plný, pak se stane, že opravdu umře třeba přes víkend hodně lidí a pak, než se to zase doplní, tak zase ty kapacity bývají volné. Ale necítíme, protože ještě pořád narážíme na to, za prvé, že třeba zařízení posílají k nám lidi opravdu na poslední 2-3 dny, což je takový velký nešvar, ale není to jenom u nás, je to fakt celorepublikový problém. A další nešvar je, že díky dlouholetým spoluprácím ty nemocnice odesílají lidi na zaběhlé LDNky, tak ať už jsou to Paseky, nějaké Červené vody, Moravský Beroun, čím dál tím lépe. A tam opravdu jako ty podmínky nejsou jak u nás. Jo? A potom se často setkáváme s tím, že kdo tu naši péči o kusy, řekne, je, to jsem nevěděla a to tak jde a to je úžasné a prostě je to pro ty lidi taky malý zázrak i pro té rodiny, jo, že tam je, myslím si, že můžu hovořit o dobré péči i o tom klidu.
1: Mm-hmm. Pokud by nás právě teď poslouchal někdo, kdo by například uvítal vaši pomoc, kteroukoliv z těch, co jsme právě teď vyjmenovali, jak vlastně má postupovat, jaký je ten proces?
0: Tak v podstatě asi, jak to dnešní doba žádá, tak je to v podstatě na webu. Na webu najde přehled služeb a tam jsou další kontakty, je to většinou na ty sociální pracovníky, se obrací a dostane pokyny, jaké je potřeba dodat materiály, protože my přebíráme tu péči, takže bez té zdravotní dokumentace a tak to vlastně nejde, aby ta péče byla tomu člověk, aby dostal to, co má dostat. Takže asi to je taková nejspolehlivější cesta.
1: Mm-hmm. Takže když si najde na webu třeba na vás nějaký kontakt, zavolá a už postupujete konkrétně asi dle daného případu, není tam nějaký všeobecný shrnující prvek?
0: Je to hodně individuální. Je to individuální. Jo, i to posouzení, protože jsme hospicová péče, i to má své pravidla, takže není to jak domov důchodců, že vezmeme člověka a ten by vlastně u nás zůstal 5 let, takže má to omezení, musí splňovat nějaké zdravotní parametry, terminální stádium a tak dále. Co je důležité, co se možná třeba stolik neví, že už vlastně musí být ukončená taková ta kurativní léčba, že opravdu ten člověk už nemá nějaké třeba ozářky nebo chemoterapie, že opravdu to je ukončeno a je mu doporučena paliativní péče, kdy se naopak ta paliativa stará o to, aby byl zajištěný, aby netrpěl bolestí, aby měl opravdu to pohodlí, aby měl ten klid, jo, už to není opravdu to léčení a zásahy a nové vyšetření, tak my jsme ten opak.
1: Posloucháte Na stole je téma s ředitelkou hospicu na Svatém Kopečku Martou Šťastnou. Zatím vám moc děkuji a po písničce se vrátíme.

0: Paliativní péče je téma, o kterém mám pocit, že se poslední dobou čím dál více ve společnosti mluví, ať už v médiích, tak mezi lidmi. Vnímáte ten posun i vy ve své praxi a odpovídá tomu i třeba realita, informovanost lidí, případně nějaká podpora ze strany veřejnosti?
1: Tak určitě jsou na to, je to takové téma, o kterých je třeba teďka hodně konferencí, je to prostě, i v těch nemocnicích se setkáváme, že prostě jsou paliativní týmy a jsou odkazováni na tuto péči. Ideálně je, když vlastně ta rodina s klientem jsou informovaní dříve a vlastně ten scénář té paliativní péče nebo ta možná cesta dalšího léčení, když je jim předložena, oni si můžou jakoby zvážit, pochopit to a zjistit, že když už se dál neléčí, že to není pro toho člověka nevýhoda, ale mnohem příjemnější. Takže dělají se takové plány a ty lidi jsou s tím dopředu smíření. Když se mají rozhodnout na poslední chvíli, tak je takový trend té rodiny a já ho úplně chápu léčit do posledka. A mnohdy k tomu i ti doktoři pomáhají, že do toho manévrujou třeba. Ale právě, že se mi zdá, že už více o té paliativě se mluví a i ti lékaři připouštějí. Mm-hmm. Takže to je velký posun a je to dobře.
0: Mm-hmm. Ještě se zeptám na tu podporu. Cítíte nějak, že i je to ze strany veřejnosti lepší v tom, že vás lépe chápou, ví, co se u vás děje a třeba i finančně přispějou nebo dobrovolnicky?
1: Tak my máme, chtěla bych říct, že máme dobrovolníky, ale nemůžu, máme anděli. Máme fakt skvělou skupinu dobrovolníků, kteří dělají opravdu nadstandardní činnosti. Finance dostáváme i od spokojených rodin, nebo od lidí, kteří nám fandí, nebo co je vždycky nejspolehlivější, když už se s naší prací setkali, nebo oni slyšeli. Takže to opravdu bývá a jsme za to moc vděční. A myslím, že ty rodiny jsou i informovaní, ale zároveň bývá vždycky hodně lidí, kteří tu smrt vytlačují, nechtějí o ní vědět, nechtějí vědět o tom, že někdy jejich rodina nebo oni sami budou staří, takže nechávají takový ten prostor na tu nepřipravenost. A pak je to taková ta živná půda pro ty zmatky, řešení takové ty podivné, které nikomu nepřinesou nic dobrého. Takže stále to bývá to, že o to nechci slyšet. Ale mladí lidé se hodně zajímají v poslední době o toto téma. Je to pro ně takové tajemné, nové, protože se hodně hovoří o umírání a o smyslu života, že my vlastně se připravujeme na to od malička, vlastně to ten smysl, jak žít, aby to odcházení a aby jsme se dostali tam, kde máme. Takže pak opravdu to pro mladé lidi začíná být velké téma, velké tajemství a když děláme akce a tak dále, tak je jich tam plno.
0: Vy jste mi v podstatě zodpověděla i na moji další otázku a ta byla právě o tom, jak společnost přistupuje k závěru života. A vy teda říkáte, že mladí lidé už jsou více otevření právě tady tomu tématu a není to takové tabu? Chápu
1: to
0: správně?
1: Já to tak vnímám. Mm-hmm. Já tak vnímám, protože my vždycky děláme nějaké brigády a tak dále, tak vždycky nabídneme i prohlídky, dělali běh pro hospic, že chystáme, tak vždycky je při té příležitosti možnost si prohlídnout hospic a je to fakt taky ten živý zájem. Chtějí na praxe, mnohdy jsou to školy, které se můžou být na praxích úplně jinde a hodně se stává, že chtějí právě být jakoby v hospici. Takže myslím si, že ten zájem je upřímný a že to téma má fakt roste.
0: Věřím, že díky tomu se dá otevřít i téma mezigeneračního dialogu, takže mladí se učí od starších, starší od mladých. Myslím, že to může být velmi krásné spojení i právě tady v tomto.
1: To určitě.
0: Co pro vás v praxi vlastně znamená pojem důstojné umírání? Slyšíme to často v médiích, ale co přesně to podle vás je?
1: Já si myslím, že je to takové být tam pro toho člověka. Jo, že to není číslo, že to není postel, že je to individuální, že nás člověk zajímá a opravdu, co pro něho můžeme udělat, co mu můžeme ulehčit a jak ulehčit, protože je důležité, aby ten člověk měl vnímání, aby nebyl utlumen tak, že by nepoznával rodinu. Opravdu je velmi, máme skvělé lékařky na hospici, kteří vyvažují vlastně to, aby ještě důstojně vnímal, mohl hovořit, ale netrpěl bolestí. To je jedna z věcí. Druhá věc je ten, že vnímá ten zájem, že vlastně je podporován, že je pro nás, on žije. On žije do poslední minuty, aby ten život stál za to.
0: Dá se mluvit i o nějakém smíření s tím stavem, který daný člověk má, případně nějaký jako duchovní rozměr tady těchto situací?
1: Určitě, určitě. Jsou to různé fáze. Když je ten klient smířený, tak v podstatě on sám za sebe má vyhráno, ale to někdy se to nesetká s tím, jestli je smířená rodina, takže a naopak. Takže ty boje tam bývají různé. Samozřejmě mnohdy se stává, že ti věřící lidé jsou v takové výhodě, že mají to krásně nalajnované, vím, kam jdou, vrací se domů, vrací se za pánem a jsou smíření, mnohdy se těší, je to mnohdy bývá, ale zrovna tak i třeba z duchovní nebo kněží můžou bojovat do poslední dne. Jo, to je to, ten závěr života je vždycky taková ta inventura toho života a každý to má jinak, ale to duchovno opravdu pomáhá. A co pomáhá, tak jak jste zmiňovalo, fakt to smíření, kterému často dochází, setkání se s někým, to je úžasná věc. A ti lidi fakt vypadají, že umřou každou minutou a oni čekají 3-4 dny, až přijede zdaleka ten jejich blízký, ten, na koho čekají. Nebo nějaké to rande, ještě když se může uskutečnit. Oni fakt čekají, ožijou, jsou plně jako síly a třeba z druhý den odchází, když se dočkají. Mm-hmm.
0: Zmínila jste duchovní službu. Jak konkrétně to u vás vlastně je?
1: Tak máme tu milost, protože hospice na Svatém Kopečku, tam je nádherná bazilika. Tam jsme opravdu jakoby blízce sousedíme, takže k nám chodí premonstráti, skvělí kněží. Ve středu máme ještě taky, přichází s náma prezident arcidiecezní charity, pan otec Pavel, a to jsou taky krásné mše, takže máme mše dvakrát týdně a vlastně dochází za náma vlastně ti premonstráti a co je důležité, když opravdu je můžeme třeba pozbudit vlastně svátostmi, že pro nemocné, takže jsou ochotní kdykoliv přijít nebo pomazání, že nemocní a tady ty věci opravdu jsou ochotní kdykoliv, jakoukoliv hodinu za náma kněži přijít a tady tu milost jakoby jim zprostředkovat. A je hezké, že když třeba z toho kněze volají i nevěřící sestry nebo ošetřovatelky, protože vnímají, že pak se něco stane, že tam nastane buď sklidnění, nebo někdy zlepšení, nebo ten pokoj. Takže i sami hledají způsob, jak vlastně tomu pomoct. Mm-hmm.
0: Ještě se zeptám, my jsme tady mimo záznam hovořili o tom, jak důležitá je také rodina tady v celém tom procesu toho umírání, toho směřování. Co bývá pro nejbližší lidi nejtěžší právě tady v té fázi? Je to právě to, o čem jste mluvila, že se nechtějí rozloučit, že se s tím oni sami nechtějí smířit, i když třeba umírající už smířený je?
1: Tak určitě, to se asi dokážeme každý představit, že zvlášť u těch mladších lidí je to těžké a špatně to přijímá. Takže, nebo mají vztah, kdy jsou na sebe hodně napojení, nebo vždycky ta smrt nás zaskočí a hlavně si, co si myslíme, my rodiny, že to bude podle našich pravidel, že ještě to bude dost času na to, na to, vyřídit to a myslíme si, že to je takový něco, co nás čeká a co máme čas ovlivnit, jak to bude vypadat, jak zvládneme tohle, zvládneme ještě tyto záležitosti, nezvládneme. Ta smrt má svůj čas, úplně jiný časoprostor a přichází velmi rychle mnohdy, takže potom ty lidi zůstanou zaskočení, zklamáni, nestihli základní věci, nestihli si poděkovat, protože měli ještě dost času, ale to umírání je jiné. Oni už jsou ve svém klidu, ale důležité je, co chtěli udělat, co udělali a mnohdy je to fakt maximum, takže lidi jsou někdy na sebe přísní, ale většinou ti lidé udělali to, co mohli a je to tak dobře.
0: Já věřím, že mnohdy můžou pomoct i třeba vaši pracovníci k tomu, aby rodiny lépe tu situaci prožily možná.
1: Určitě náš úkol je doprovázet, ale to doprovázení není, aby jsme my tam hrdině všechno odvedli, ale máme teďka skvělého kluka Samuela, který doprovází rodiny a i jeho úlohu je tu rodinu tak popostrčit, nebojte se, běžte za ním, jo, on vás chce. A potom ty rodiny vykládají o tom, jak, co všechno zažili, jak to bylo hezké, jak to vnímali. Takže my jim i dodáváme odvahu. A tam, kde prostě ne každý má rodinu, tak opravdu se snažíme být s nimi, modlit se za ně, provázet je, nenechat je v těžkých chvílích sami. A jsou na to výborné i sestřičky mnohé. Ne každý má ten dar a nechceme ho k tomu nutit, ale vždycky se snažíme, aby ten člověk měl když tak podporu v nás.
0: Mm-hmm. To je vlastně velmi zajímavé. Nad tím jsem ani nepřemýšlela, že ne každý tam ty svoje blízké má, ale že vy musíte tady tu funkci rodiny nějakým způsobem suplovat.
1: Určitě, jako víme, jak rodiny jsou, že několik životů si lidé odžijou s tím partnerem, s dalším o nějakým a pak jsou takové ty rozmíšky, takže mnohdy na konci života, anebo máme lidi i třeba z azylových domů a tak dále, takže mnohdy až na konci života zažijou takový raj. Někdy si říkáme, si už ví, že ještě nejsou v nebi, protože máme holky moc šikovné a krásné, to si říkám, že už možná. Takže i tohle oni zašívají takové milosti, takže hodně lidí jako je samo.
0: Mm-hmm. Je skvělé, že vás mají. A takové místo. Paní Šťastná, naše povídání už se pomaličku blíží ke konci, ale ještě na závěr bych vás poprosila o pár odpovědí a vaše nástupkyně Šárka Jelínková nastoupí do funkce 1. července. Co byste jí popřála?
1: Já bych jí popřála otevřené srdce, taky odvahu, statečnost. Protože ta služba ještě je taková, že pořád musíme hledat hodně zdrojů a obracet se úplně na všechny možné světové strany, aby jsme dosáhli zajistit provoz, takže ať jí toto nevyleká a prostě hodně elánů, sil a pochopení pro ostatní.
0: Mm-hmm. A máte třeba i nějakou radu?
1: Tak ta rada je asi vnímat vše, s čím se vlastně setká, mít otevřené srdce, přemýšlet o těch věcích, co ji potkávají, a mít tu milost Boží se vždy dobře rozhodnout.
0: Jak vidíte budoucnost hospice na Svatém Kopečku? Vy už tedy odcházíte, ale co byste si přála třeba, aby se tam ještě stalo, změnilo, nebo aby to třeba fungovalo pořád stejně?
1: Já bych určitě přála, aby lidé včas věděli o naší instituci, aby se opravdu nenechali odlákat do nějakých vzdálených míst, kde se třeba kolikrát ani ta rodina nedostane. Aby to tak vnímala i ty zdravotní zařízení, ty nemocnice, ať jsme pro ně partneři a že chceme opravdu pomoct odcházejícím i té rodině, tak to, aby bylo víc podvědomí. To bych hospici moc přála, ale hlavně těm lidem.
0: Mm-hmm.
1: Těm lidem bych to přála především. Tak a určitě bude fajn, když i zahrada bude v provozu, aby to bylo to krásno, které pro ty lidi a pro rodiny můžeme udělat. Takže a přála bych, co by přála určitě, ať tam má zapálené lidi, kteří prostě jsou i spokojeni, ať mají ty podmínky, aby byli na sebe hrdí, ať byli hrdí na hospic a mohli tam být, aby byli i zabezpečeni, tak to bych hospici přála, ať je to fajn tým.
0: Mm-hmm. Jak vidíte budoucnost hospicové paliativní péče obecně? Do budoucna nebereme jenom Svatý Kopeček, mm-hmm. ale všechny hospice.
1: Tak jak jsme říkali, aby to byla opravdu běžná záležitost, mm-hmm. tak jak je, já nevím, jiné nějaké oddělení takové či makové, aby se vidělo, že ta paliativa pro lidi je a že je pro ně mnohdy ulehčením, aby prostě paliativa byla běžná součást zdravotního života, tak to si myslím je moc fajn a je tam třeba opravdu na té informovanosti ještě hodně, hodně zabojovat. Aby prostě opravdu lidi našli klid a pomoc správnou chvíli.
0: Tak doufám, že k tomu i trošičku přispějeme i my na Proglasu k té informovanosti. Opakování je matka moudrosti a vy jste zmínila takzvané anděly, tedy dobrovolníky u vás v hospicu. Kdyby opět poslouchal někdo nadšený, líbila se mu vaše práce v hospicu, jak se k vám může přidat do týmu jako dobrovolník?
1: Jako dobrovolník, my máme vlastně dobrovolnictví organizováno přes Malteskou pomoc, takže je dobré, když se vlastně na ně obrátí a projeví zájem o hospic a oni už potom je propojí s náma, proškolí ty dobrovolníky a potom už u nás dostávají zadání, kde potřeba, kde není potřeba. Ale mnohdy je potkávám i třeba z někdy uplakané, protože jim nečekaně odešel klient, kterého už si vzali do srdce. Takže pak už to běží a oni jsou opravdu, paní k nám jedna jezdí z Otrokovic a pravidelně se vydáváme, je to nádherné je vidět, jak se s něma povídají, jak jsou věčně s něma. Je to pro mě je to obrovské pozbuzení. Ale máme i paní, která se nám stará o kytky nádherně a tak tam dochází pravidelně týdně, někdy dvakrát a tam můžeš se obrátit přímo na nás. Mm-hmm. Nádherná služba.
2: Takže pokud by se někdo třeba necítil na to jít přímo ke klientům, tak může pomoct na zahradě.
1: Určitě, bude vždycky vítán.
2: Na úplný závěr, co si z práce ředitelky hospicu po tolika letech odnášíte do svého vlastního života? Co už vám nikdo nevezme?
1: No, že to má velký smysl a že to je místo zázraku. Je to místo úžasných věcí, které se tam zažívají a to už mi nikdy nikdo doufám neveme, protože je to nádherné místo, kde se dějou nádherné věci.
2: Uzavírá na Vlnách Proglasu končící ředitelka hospicu na Svatém Kopečku Marta Šťastná. Já vám moc krát děkuji za otevřenost, upřímnost a velmi inspirativní povídání a především díky za vaši dobrou práci.
1: Děkuju.
2: Od mikrofonu se z Olomouce loučí a pěkné dny přeje Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojta Pchálek. Naslyšenou.

0: A na co se v pořadu Na stole je téma můžeme těšit zítra. Jedním z důkazů, že Bůh stále působí, je přítomný mezi námi v našich životech, mohou být lidé, kteří uvěří v dospělosti. U někoho jde o náhodné rozhodnutí, u někoho se jedná o delší proces. V katolické církvi je každý rok pokřtěno asi 1000 lidí starších 14 let. Každý člověk je jedinečný a stejně tak jedinečný je důvod, proč se rozhodl k tomuto kroku. Zítra, tedy v 9 hodin, si připomeneme rozhovor s Janou Hrdinovou, mladou ženou, která uvěřila v dospělosti, ale nejen to, sama se vydala i na pouť do Santiago de Compostela. Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Bude 10 hodin a my vyslechneme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Litva uzavřela letiště a vydala varování k úkrytu kvůli obavám z dronů. Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Policie v Brně o víkendu nasadí do ulic antikonfliktní tým kvůli sjezdu sudetských Němců. U středečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do krytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. Už včera stíhačka NATO sestřelila nad Estonskem údajný ukrajinský dron. Jde o další z řady narušení vzdušného prostoru v regionu uprostřed častých ukrajinských útoků na sousední Rusko. Minimálně 15 zraněných je po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus se 33 dětmi a dvěma učitelkami sjel do příkopu u obce Osek, nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Korčíkové zdravotníci ošetřují jak děti, tak učitelku.
3: Zatímili na místě asi 7 vězových skupin, původně jich tam bylo 6, dovolávali se další. Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu boule na hlavě například.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí v podvečer speciálním letadlem, říká Vojtěch.
4: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby.
1: Evropský parlament dnes bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce mimo jiné vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie.
5: Podle spoluautora rezoluce, europoslance Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL, existuje podezření na systematické rozkrádání dotací.
6: Přes 1,2 až 2 miliardy euro se vyšetřuje a je prověřováno.
5: Europoslanci hnutí ANO rezoluci nepodpoří. Jeden z nich, Ondřej Knotek, k tomu dodává, že kontrolní mise podle něj byly politické.
7: Paradoxně jsou tam třeba lidé z frakce zelených z Německa, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi financovaných s Evropskou komisí, s USAID, s organizací, které jsou považovány některými za takzvanou síť, takzvanou sorošovskou.
5: Europoslanci slovenské vládní strany Smer na opakované dotazy zatím neodpověděli. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus pořádá už 4. ročník konference o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet dnes budou diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec v Británii Valery Zalužný nebo český prezident Petr Pavel. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnost Ruskem napadené země poté, co utichnou zbraně.
8: Dominuje tomu tématu samozřejmě válka na Ukrajině, občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
9: Říká Pazderka o konferenci s názvem Křehká bezpečnost. Právě tohle téma považuje za zásadní taky další z hostů. Novinář webu The Atlantic Simon Schuster.
10: Budoucnost Ukrajiny je téma, které se týká nás všech.
9: Na konferenci vystoupí taky třeba bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny Oleksandra Matvíčuková. Rozhovory z jednotlivých debat Český rozhlas odvysílá v dalších dnech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Naladili jste si zprávy Plusu. Na bezpečnost v brněnských ulicích dohlédne o víkendu víc městských a především státních policistů. Pohlídají především chystaný sudetoněmecký sjezd na výstavišti a také nejméně 8 nahlášených protestních akcí ve městě. Část lidí i politiků sjezd považuje za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války. Organizátoři to odmítají s tím, že jim jde o smíření. Plánovaná opatření shrnuje ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil.
11: Do bezpečnostního opatření budou zapojeni všichni policisty uniformované policie, to znamená služba dopravní policie, pořádkové policie i cizinecké policie, samozřejmě služba kriminální policie a vyšetřování. Budou využiti kolegové, kteří jsou speciálně vyškoleni z hlediska antikonfliktního týmu.
1: Sjezd sudeckých Němců je součástí festivalu Meeting Brno. Ten začíná zítra pietním setkáním na hlavním nádraží, odkud odjížděly transporty lidí do koncentračních táborů. Pardubice dnes ožijí oslavami Dne dopravy České republiky, které letos připomenou 115. výročí slavného dálkového letu průkopníka českého letectví Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Celodenní program nabídne pietní akty, tematické expozice i večerní koncert francouzského šansonu.
12: Oslavy připomenou nejen Kašparův legendární let z roku 1911, ale také další významné osobnosti spojené s historií dopravy v regionu. Akce začne před 10. hodinou pietním aktem u rodinné hrobky Jana Kašpara na centrálním hřbitově. Ve 12 hodin se program přesune na třídu míru k soše slavného aviatika a k pamětní desce jeho praneteře Evy Perové v parku bratranců ve Verkových. Od 18 hodin nabídne svatojánská pasáž koncert francouzských šanzonů. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
1: Na Plusu máme připravené i čerstvé informace z dopravy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna spozorněte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, která pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Na Pražském okruhu se stále sune kolona kamionů od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru k Ořechu na 19. kilometr. Osobní auta se nárazově zastavují u Vesce a dál před tunely, tam regulují vjezdy do nich. A ve směru na D1 se zastavuje na okruhu za sjezdem na Karlovy Vary ze 23. na 19. kilometr se zdržíte asi čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude oblačno až polojasno od západu místy s občasným deštěm a s teplotami do 23 stupňů. Je to Vinohradská 12.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc dělám s vámi sérii, která se jmenuje Myšlenky o církvi. Před nedávnem jsem přijal roli jednatele křesťanských sborů. V některých církvích se tomu říká předseda nebo biskup. Velmi si této možnosti vážím. Pán Bůh mě v tom dává vnitřní klid i určitý tah do toho vstoupit a zároveň sem tam mě to děsí. Naplňuje mě to marností. Je to takový můj vnitřní zápas, protože z mého pohledu ta naše církev není úplně v dobrém stavu. Sem tam někdo řekne, Petře, ty jsi šílenec, vždyť spoustu věcí vůbec nemůžeš změnit. No a já říkám, že bych ani nechtěl. No a tak proč jsi do toho vstupoval? A já říkám, věci, které nejde změnit, bych rád nechal tak, ale chci vidět takové ty výhonky života nebo něco, co roste, je nového, čerstvého a tyhle věci bych chtěl podpořit. Těchto věcí bych chtěl být součástí. Filipským 1, 9 až 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží. Vítejte v pořadu Klika dnes na téma Co změnit můžu.

Už několikrát mě zaujala modlitba amerického teologa Reinholda Niebuhra, který žil v letech 1892 až 1971. Ta modlitba vznikla ve 30. letech 20. století a postupně se rozšířila po celém světě. Velmi ji proslavilo zejména hnutí anonymních alkoholiků, kde se dodnes často používá. Ta modlitba zní: Bože, dej mi pokoru přijmout věci, které nemohu změnit. Odvahu změnit věci, které změnit mohu. A moudrost rozlišit jedno od druhého. Pokora. Pokora přijmout věci, které nemohu změnit. Vlastně učím se smířit s tím, co prostě neovlivním. Neovlivním minulost, chování druhých lidí, některé životní okolnosti. Nejde o rezignaci, ale o vnitřní klid místo zbytečného boje. Odvaha změnit věci, které změnit mohu. Připomíná mi to vlastně, že nejsme bezmocní. Máme odpovědnost jednat tam, kde něco ovlivnit lze. A to jsou naše rozhodnutí, návyky, postoje nebo kroky v životě. Jak se někdy říká, to jediné, co změnit můžeš, je tvůj vlastní život a skrze to můžeme změnit věci okolo nás. No a poslední hodnota je moudrost. Moudrost rozlišovat jedno od druhého. To je vlastně jádro celé modlitby. Nejtěžší totiž není ani přijmout, ani jednat, ale poznat, kdy co použít. Celkově vlastně modlitba říká, neplýtvej silou na věci, které nezměníš, nevyhýbej se těm, které změnit můžeš a snaž se poznat rozdíl mezi nimi. Asi budete znát pravidlo 80/20. Ono se používá několika tím způsoby a někdy se říká, že 80% energie věnujeme tomu, co změnit nejde a jen 20% nám zbývá na to, co změnit jde. Vlastně pojďme to otočit. Pojďme tu hlavní čerstvou energii věnovat do toho, co změnit jde. Nejde zde jenom o všeobecný princip klidného, moudrého a efektivního života. Tenhle princip se jinak dneska hodně používá v osobním růstu, psychoterapii. Celý ten princip může mít také duchovní rozměr. Může být modlitbou, rozhovorem, hledáním a rozpoznáním před Pánem Bohem nebo s Pánem Bohem, co změnit nejde, co změnit jde a jak mít moudrost v rozpoznání těch dvou věcí. Přijmout, co změnit nemůžeme. Filipským 4. kapitola 6. verš. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Netrapte se žádnou starostí, netrapte se tím, co změnit nemůžete. Co změnit můžeme? Filipským 4. kapitola 13. verš. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Pán Bůh, Ježíš Kristus, nám dává sílu do spoustu věcí, které jsou naším přirozeným vlivem nebo prostorem pro vliv. Jsou to věci, které změnit můžeme. A moudrost rozpoznat, na čem záleží. Jakub 1.5. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Ta moudrost se týká spoustu věcí, ale týká se i toho rozpoznat to, co změnit nemůžeme a co změnit můžeme.

Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme se podívat, kde si jenom stěžujeme a kde jsme frustrovaní a zaměřujeme se na ty věci, které změnit nemůžeme. Pojďme se před Pánem Bohem zamyslet a říct si, co jsou věci, které dnes nebo tento týden a nebo třeba tento rok změnit můžeme. Víte, že pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině. Válka je hrozná věc a její dopady jsou velmi destruktivní. To člověk nezmění a dokonce nezmění ani velkou humanitární krizi a trauma, kterým si prochází obrovská skupina zasaženého obyvatelstva. Ale pak jsou věci, které člověk může vykonat a tím pádem i změnit. Pokud se nezaměřím na to, co změnit nemůžu, budu jenom frustrovaný a ustěžovaný. Ale můžu se podívat na to málo, co můžu změnit. A někdy to málo je pak cesta k větším věcem, anebo jenom třeba k dlouhodobým, cenným a významným. Nechci se chválit a ani nemám čím, protože to, co jsme na Ukrajině vykonali, jsme vykonali se spousty z vás. S českými křesťany i, jak se říká, s nevěřícími nebo s těmi, kteří by se za věřící neoznačili. S lidmi dobrého srdce a dobrých činů. Za víc než 4 roky války jsme vypravili 61 kamionů s humanitární pomocí. Uspořádali jsme 45 rehabilitačních pobytů pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou. Vyrobili jsme 10 záchranných zdravotních bugin. Starali jsme se o 7 sociálních center. A podnikli jsme na Ukrajinu 49 cest. Celá pomoc, která se často skládá se spousty malých darů, byla v hodnotě 110 milionů korun. Ne, nejsme tak šikovní. Pán Bůh nám otevřel prostor a jde před námi. No, mám pocit, že spíše často běží a my běžíme za ním. Stále děláme malé věci, které časem dohromady vytvořily velkou práci. A je to i díky tomu, že nevíme, jak se bude válka vyvíjet. Často jsme v modlitbě Pánu Bohu říkali jenom, co s tebou můžeme ten dnešní den vykonat? Jaké věci máš pro nás připravené? Pane Bože, co ten dnešní den po mně chceš? Je to vlastně pro mě obrovská zkušenost a velká škola, že jsou věci, které změnit nemůžu, ale pak je obrovský prostor, někdy třeba jenom malých věcí, které změnit můžeme a to časem může vytvořit velkou věc. Vlastně se mi líbí ten princip modli se a pracuj. Je to propojené. Je to modlitba hledání uprostřed práce. Matouš 25. kapitola 14. až 28. verš. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který měl 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, vyzískal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který měl 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy mé peníze dát peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven.
Dlouhý příběh, známý příběh. Pán jde na cestu, zavolá si služebníky a dá každému podle jeho schopností, podle jejich schopností svěří jim počet hřiven. Jedna hřivna byla nejspíše 30 až 40 kilo stříbra. Přepočtu 15 až 20 ročních platů. Vlastně i ten, co měl svěřenou jenom jednu hřivnu, získal docela hodně. Pán se počase vrátil a chtěl vidět, jak s tím naložili. Ti první dva to zúročili, no co zúročili, oni to znásobili. A ten třetí, ten zachoval, co mu bylo svěřeno. Pokud bychom počítali z dnešní inflací, tak to vlastně částečně znehodnotil. I tento příběh je pro mě o modlitbě rozpoznání. Co změnit nemůžeme a naopak o moudrém rozpoznání, co je nám svěřeno, co změnit můžeme. V posledním díle téhle série Myšlenky o církvi bych vám rád představil pět hřiven, které mi Pán Bůh tak nějak dává na srdce ohledně církve, na které bych se chtěl zaměřit. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu Klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. V dnešním folklorním okénku si připomeneme včerejší půlkulaté narozeniny výjimečné zpěvačky lidových písní Věry Příkazské. Narodila se 19. května 1931 ve Slovenské Holíči, podstatnou část života prožila v Plzni, v Praze a ve Vraném nad Vltavou. Po angažmá v Československém státním souboru písní a tanců zpívala jako solistka s Brolnem a především s plzeňským lidovým souborem. V Plzni i v Brně natočila celou řadu písní, takzvaných trvalek, které dodnes obě studia uchovávají ve svém archivním fondu. Nalaďte si dnešní folklorní okénko s poctou pro Věru Příkazskou dnes v 16 hodin odpoledne. Sametový alt Věry Příkazské posloucháme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech dnešní voničky a úspěšný den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Slovácký krůžek v Brně vás zve na květnovou besedu u cymbálu s 16. koštem pálenek, která se koná dnes, tedy ve středu 20. května od 19 hodin v kulturním středisku Omega Musilova v Brně Husovicích. K tanci a k poslechu hrají cymbálová muzika Slováckého krůžku v Brně a cymbálová muzika Ferdinanda Mlčocha. Členové krůžku i hosté jsou srdečně vítáni.

Folklorní soubory Rozmarín a Horněmčí pořádají seminář Učíme se lidové tance. Bude se konat ve středu 20. a 27. května a v pondělí 25. května vždy od 18 do 20 hodin v atriu Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Výuka pro milovníky folklóru postupně představí tance z Moravských Kopanic, z Korytné, Dolněmčí, Horněmčí, z Lipova a z Mníchovy Lehoty. Vyučuje Marie Rapantová, dlouholetá vedoucí souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova. K tanci bude hrát hudecká muzika Kopaničáru. Všichni zájemci o lidový tanec vítáni, sportovní obuv a oblečení a dobrou náladu sebou.

0: přejeme krásný čas na Proglasu po 11. hodině. S vámi je Daniel Blaške a budeme otevírat ve čtení na pokračování upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, která pro vás přeložil z ruštiny Petr. Vítám vás. Číst bude Libor Raclavský a já vám přeji příjemný poslech.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 24.

Minule jsme dočetli zbývající dva body takzvané zpovědi vnitřního člověka. A to o náboženské nevíře a o pýše a sobectví. Toto zpovědní zrcadlo dostal poutník od jednoho zpovědníka pro své poučení. Dále se poutník vydal na cestu do Počájevské lavry. V jednom hostinci se setkal s nemocným atonským mnichem, od něhož se mu dostalo další poučení o modlitbě. V tomto poučení pokračujeme i dnes. Dozvíme se něco o intonaci Ježíšovy modlitby.

Když jsem obdivoval jeho moudrá slova a děkoval jsem za poučení své hříšné duše, vysvětlil mi ještě pozoruhodnou věc. Jestli chceš, řekl mi, povím ti ještě o intonaci Ježíšovy modlitby. Poslouchej. Častokrát jsem slyšel, jak se mnozí bohabojní křesťané modlí Ježíšovu modlitbu podle příkazu slova Božího a učení svaté církve nejen doma, ale i v Božím chrámu. Když pozorně a se zalíbením nasloucháš tomu tichému odříkávání modlitby, můžeš si k svému duchovnímu užitku všimnout, že intonace hlasu je u mnohých různá, totiž že někteří zvyšují tón na prvním slovu modlitby, tedy když říkají Pane. Ostatní slova dokončují se snížením hlasu monotónně. Jiní začínají modlitbu nižším tónem. Zvyšují tón a zesílí hlas uprostřed modlitby na slově Ježíši. A ostatní slova opět dokončují nižším tónem, tak jako na začátku. Jiní začnou a dále pokračují nízkým jednotvárným tónem a na posledních slovech smiluj se nade mnou zvyšují tón s nadšením. A někteří pronášejí celou modlitbu tak, že zvyšují tón pouze na slovech Synu Boží. A teď poslouchej. Modlitba je to jedna a táž. Pravoslavní křesťané dodržují jedno a též vyznání víry. Že tato modlitba, nejdůležitější a nejvyšší ze všech modliteb, obsahuje dva předměty, Pána Ježíše a jeho milosrdenství, je obecné mínění, všem stejně známé. Proč tedy nedodržují všichni stejnou intonaci při přednesu? Proč není duše každého pohnuta na jednom a též místě, ale na místě každému zvlášť známém a vyjadřuje to zvýšeným a napjatým tónem? Možná, řeknou mnozí, že to vyplývá ze zvyku, nebo podle příkladu druhých, nebo podle chápání, nebo jak se komu lehčeji a vhodněji vyslovuje podle jeho schopností. Ale já na to mám zcela jiný názor. Chci zde hledat něco vyššího, nevědomého nejen pro naslouchajícího, ale i pro toho, kdo se modlí. Totiž není-li zde skryté působení Ducha Svatého, přimlouvajícího se nevýslovným lkáním u těch, kteří nevědí, jak a za co se modlit. A každý se modlí ve jménu Ježíše Krista v Duchu Svatém. Podle apoštola Pavla skrytě působící Duch Svatý, dávající modlitbu modlícímu se, spolu s tím může každému proti jeho síle dát svůj požehnaný dar. Někomu uctivou bázeň Boží, někomu lásku, někomu pevnost víry, někomu dojemnou pokoru a jiné. A proto ten, kdo obdržel dar prokazování úcty a velebení moci vševládce, ten ve své modlitbě vyjadřuje se zvláštním citem a nadšením slovo Pane, pod kterým rozumí velikost a moc tvůrce světa. Ten, kdo obdržel tajemné vylití lásky do srdce, je zvláště nadšen a naplněn sladkostí zvolání Ježíši Kriste. Podobně jako jistý starec nemohl bez zvláštního vzepětí lásky a štěstí ani slyšet jméno Ježíš, pronesené třeba i v obyčejném hovoru. Člověk nezdolně věřící v božství Ježíše Krista, soupodstatného s Bohem Otcem, se rozohní a ještě více upevní ve víře při pronášení slov Synu Boží. Kdo má dar pokory a hlubokého poznání vlastní slabosti, je při slovek smiluj se nade mnou zkroušený, pokorný,
A tato poslední slova Ježíšovy modlitby vyslovuje se zvláštní vroucností, živí naději v Boží milosrdenství a oškliví si své poklesky. To jsou příčiny, jak myslím, různé intonace při pronášení modlitby ve jménu Pána Ježíše Krista. A z tohoto pozorování při poslechu lze porozumět k Boží slávě a pro vlastní poučení, kdo je protchnut jakým citem a kdo má jaký duchovní dar. 5 dní jsem prožil s tím starcem a on se pomalu začal uzdravovat. Ten čas byl pro mě tak poučný, že jsem ani nepozoroval, jak uběhl. Neboť jsme se v té komůrce, jakoby v tiché klauzuře, nezabývali ničím jiným, než že jsme se tiše modlili, vzývali jsme jméno Ježíše Krista, nebo jsme rozmlouvali o jediném, o vnitřní modlitbě. Přešel více než týden a starec se uzdravil. Já jsem mu z duše poděkoval za všechna dobrá ponaučení a rozloučil jsem se s ním. On odjel a já pokračoval ve své zamýšlené cestě.

Už jsem se blížil k Počájevu. Neušel jsem 100 verst, když mě dohnal nějaký voják. Zeptal jsem se ho, kam jde. Řekl mi, že domů do Kamenecko-Podolské gubernie. V mlčení jsme spolu ušli 10 verst. Všiml jsem si, že těžce dýchá, jako by se něčím trápil a je celý zamračený. Zeptal jsem se ho, proč je tak smutný? On se toho chytil a řekl, člověče dobrý, když už jsi všiml mého trápení, zapřísahej se pevně, že to nikomu neprozradíš a já ti o sobě všechno povím. Neboť se ke mně blíží smrt a nemám s kým se poradit. Ujistil jsem ho křesťansky, že nemám žádnou potřebu někomu něco donášet a z bratrské lásky mu poradím, pokud mohu. Tak tedy, byl jsem odveden ze statku na vojnu. Po 5 letech služby mě začalo být nesnesitelně těžko. Často jsem byl bit za nekázeň a za opilství. Rozhodl jsem se utéct. Nyní už 15. rok jsem v dezerci. 6 let jsem se skrýval, kde se dalo. Kradl jsem po kulnách a sýpkách, odváděl jsem koně, vylupoval krámy a to vše jsem provozoval sám. Kradených věcí jsem se zbavoval u různých podvodníků. Peníze jsem pak propil. Žil jsem nemravně a dopustil jsem se všech hříchů, pouze na život jsem nikomu nesáhl. Vše mi vycházelo. Nakonec jsem se dostal do vězení pro tuláctví bez dokladů. Ale i odtud jsem utekl. Potom jsem se náhodou setkal s vojákem, který šel s propustkou domů do vzdálené gubernie. Protože byl nemocný a sotva šel, poprosil mě, aby ho dovedl do nejbližší vesnice, aby si tam našel ubytování. Dovedl jsem ho tam. Vesnický strážník nás pustil do kůlny na seno a tam jsme ulehli. Brzy ráno jsem se probudil a viděl jsem, že můj voják umřel. Byl už celý stuhlý. Rychle jsem začal hledat jeho průkaz, doklad o penzionování a když jsem ho našel, dokonce i slušně peněz, tak jsem rychle, dokud ještě všichni spali, zmizel ven z kůlny. Utekl jsem přes zadní dvorek do lesa. Přečetl jsem si jeho pas a viděl jsem, že jeho věk i ostatní data se téměř shodují s mými. Zaradoval jsem se nad tím a odhodlaně jsem se vydal do vzdálené astrachaňské gubernie. Stal jsem se rozvážnějším a nechal jsem se najímat na práci. Dostal jsem se ke starému měšťanu, který měl svůj dům a obchodoval s dobytkem. Byl sám, žil jen s dcerou, vdovou. Zůstal jsem u

mi s ještě větší odvahou, neboť jsem měl pas. Tak jsem opět žil nemravně asi rok. Jeden čas se mi nedařilo. Ukradl jsem podruhovi starou vyzáblou herku a prodal jsem ji za 0,5 rublu Rasovi. Vzal jsem peníze, zašel jsem do putiky, vypil vodku a rozhodl jsem se zajít do jedné vesnice, kde byla svatba, abych, až všichni po hostině usnou, ukradl, na co bych narazil. Protože slunce ještě docela nezapadlo, šel jsem do lesa, abych zde počkal do půlnoci. Ulehl jsem a tvrdě jsem usnul. A tu ve snu vidím, že stojím na krásné, široké louce. Najednou se na nebi objevil strašný mrak a ozvala se tak silná hromová rána, že země pode mnou se rozestoupila. Někdo mě doslova zarazil po ramena do země, která mě ze všech stran sevřela. Jen hlava a ruce mi zůstaly venku. Pak ten hrozný mrak jakoby klesl k zemi a vyšel z něho můj starý děd, který zemřel již před 20 lety. Byl to zbožný člověk, 30 let byl správcem chrámu v naší vsi. Se hněvivým a hrozným výrazem přišel ke mně. Strachem jsem se třásl. Rozhlédl jsem se okolo a uviděl hromady věcí, které jsem kdy ukradl. Ještě více jsem se vylekal. Můj děd se ke mně přiblížil, ukazoval na první hromadu a řekl výhružně: co to je? Uduste ho! A najednou mě země začala ze všech stran svírat a stlačovat tak silně, že jsem nemohl vydržet tu bolest, tíseň a zemdlenost. Zastenal jsem a vykřikl: smilujte se! Ale trápení pokračovalo. Potom děd ukázal na druhou hromadu a řekl: co je to? Stiskněte ho silněji. A já jsem pocítil takovou silnou bolest a tíseň, že se s tím žádné mučení na této zemi nemůže srovnat. Nakonec děd přivedl ke mně tu herku, kterou jsem ukradl včera, a křičel: a co je toto? Stiskněte ho nejsilněji. A byl jsem tak bolestivě sevřen ze všech stran, že to ani nemohu vypovědět, jak to bylo kruté, strašné a zničující. Přesně jako by mi žíly z těla tahaly. Taková bolest mě dusila, že nebylo možné ji vydržet. A kdyby to trápení pokračovalo ještě o chvilku déle, upadl bych do bezvědomí. Ale herka vyhodila zadníma nohama, udeřila mě do tváře a rozsekla mi ji. V tom okamžiku, při tom úderu, jsem se probudil celý zděšený. Zachvěl jsem se, jako bych byl zemdlený. Vzhlédl jsem, už byl bílý den a slunce vycházelo. Chytil jsem se za tvář, tekla z ní krev a část těla, kterou jsem ve snu měl v zemi, doslova jakoby zdřevěněla. V tom úleku jsem sotva vstal a šel jsem domů. Tvář mě dlouho bolela a vidíš, teď tam mám jizvu, kterou jsem předtím neměl. Po tom vidění mě často přepadal strach a bázeň. A jak si jen vzpomenu na ta muka, která se mě ukázala ve snu, zmocní se mě tíseň a zemdlenost a taková bolest, že nevím, kam se podít. Časem se mi to vybavovalo stále častěji. Nakonec jsem se začal bát lidí a styděl jsem se, jako by všichni znali moje dřívější podvody. Z toho zármutku jsem nemohl ani pít, ani jíst, ani spát, jen jsem se potácel jako stín. Uvažoval jsem, že se vrátím ke svému pluku a ke všemu se přiznám. Když bych přijal trest, snad by mi Bůh odpustil hříchy. Ale obával jsem se, že mě proženou uličkou. A tak, abych se zbavil trápení,

Chtěl jsem se oběsit. Ale přišlo mi na mysl, že i bez toho nebudu žít dlouho a brzo umřu, neboť mě opustili všechny síly. Tak jsem se rozhodl jít se domů rozloučit a tam také zemřít. Mám synovce. Nyní tam jdu už půl roku a všechen smutek a strach mě mučí. Co myslíš, člověče, co mám dělat? Vždyť už na to nemám trpělivost.

Když jsem to vše vyslechl, podivil jsem se pro sebe a velebil jsem Boží moudrost a milost, když jsem viděl, jak rozličnými způsoby obrací hříšníky. Řekl jsem mu, milý bratře, v čas, kdy máš strach a tíseň, by ses měl modlit k Bohu. To je hlavní lék na všechna naše trápení. Ale to nejde, řekl mi. Mám za to, že jakmile se začnu modlit, tak mě Bůh hned zničí. To je hloupost, bratře. Ty myšlenky ti vkládá ďábel. Bůh je nekonečně milosrdný a má soucit s hříšníky. Těm, kdo se kají, brzo odpouští. Jistě znáš Ježíšovu modlitbu. Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou hříšným. Bez přestání se jí modli. Jak bych mohl neznat tu modlitbu? Když jsem chodil krást, někdy jsem se jí modlil, abych si dodal odvahy. No tak vidíš, Bůh tě nezničil ani tehdy, když jsi šel loupit a modlil ses. Zahubí tě snad, když se začneš modlit na cestě k pokání? Vidíš, že tvoje myšlenky jsou od nepřítele. Věř, že budeš-li se modlit tuto modlitbu, bez ohledu na to, jaké ti budou přicházet myšlenky, brzy pocítíš útěchu. Všechen tvůj strach a tíha odejde a ty se nakonec docela uklidníš. Staneš se zbožným a všechny hříšné vášně zmizí. Ujišťuje tě o tom, protože jsem to poznal ze zkušenosti. Přitom jsem mu vyprávěl několik příhod, při níž Ježíšova modlitba projevila svoji zázračnou moc nad hříšníky. Nakonec jsem ho začal přemlouvat, aby před návratem domů zašel se mnou k Počajevské Matce Boží, útočišti hříšníků, a tam se vyspovídal a přijal svátosti. Všechno voják vyslechl pozorně a očividně i s radostí. Se vším souhlasil. Šli jsme tedy spolu do Počajeva s úmluvou, že jeden s druhým nebudeme mluvit a budeme se bez přestání modlit Ježíšovu modlitbu. Tak jsme šli celý den. Druhý den mi řekl, že pociťuje úlevu. I na pohled byl klidnějším než předtím. Třetího dne jsme přišli do Počajeva a já jsem mu znovu nakázal, aby ve dne ani v noci, dokud neusne, nepřerušoval modlitbu a ujistil jsem ho, že nejsvětější jméno Ježíšovo je nesnesitelné nepřátelům a má sílu ho zachránit. Přitom jsem mu přečetl z Dobrotolubia o tom, že je třeba modlit se Ježíšovou modlitbu v každý čas. Zejména však se zvláštní pečlivostí a horlivostí tehdy, když se připravujeme k přijetí Kristových svátostí. Řídil se podle toho. Bez prodlení se vyspovídal a přijal svátosti. I když myšlenky na něho ještě občas dorážely, ale snadno je odháněl Ježíšovou modlitbou. V neděli, aby se mu lépe vstávalo na jitřní, šel si večer brzy lehnout a modlil se Ježíšovou modlitbu. Já jsem ještě v koutě seděl u lampy a četl jsem Dobrotolubie. Uplynula hodina a on usnul. Já jsem se začal modlit. Najednou za 20 minut se probudil. Hebitě vyskočil a přiběhl ke mně. V slzách a s velkou radostí řekl. Ach, bratře, co já jsem teď viděl. Jak je mi lehko a radostně. Věřím, že Bůh nemučí, ale miluje hříšníky. Sláva tobě, pane, sláva tobě. Udivený a rozradostněný tím, požádal jsem ho, aby mi vyprávěl, co se mu přihodilo. Jakmile jsem usnul, říkal, viděl jsem sebe na té samé louce, kde mě mučili. Zpočátku jsem se polekal, ale viděl jsem, že místo mraku vyšlo jasné slunce. Nádherná záře osvítila celou louku a já jsem na ní spatřil krásné květiny a traviny.
Najednou ke mně přišel děd tak krásný, že jsem se nemohl vynadívat a tak laskavě a přívětivě mi řekl. Jdi do Žitomiru, ke chrámu svatého Jiřího Vítězného. Tam tě přijmou jako hlídače. Zde žij do konce života a bez přestání se modli. Bůh se nad tebou smiluje. Jen to dořekl, požehnal mi a v tu chvíli zmizel. Pocitoval jsem takovou radost, že to nelze ani vyslovit. Jako by se ze mě cosi svalilo a já jsem vzlétl k nebesům. Pak jsem se najednou probudil. Cítil jsem lehkost a srdce nevědělo, co dělat radostí. Nyní musím jít bez meškání do Žitomíru, jak mi poručil můj děd. S modlitbou se mi půjde snadno. Prosím tě, milý bratře, kam půjdeš o půlnoci? Zůstaň na jitřní, pomodli se a buď s Bohem. Tak jsme nespali a po té rozmluvě jsme šli do chrámu. On se celou jitřní bohoslužbu horlivě modlil v slzách a říkal, že je mu velmi lehko a radostně. A Ježíšova modlitba mu plynula se sladkostí. Pak na bohoslužbě šel k přijímání. Spolu jsme poobědvali a já jsem ho vyprovodil na Žitomírskou cestu, kde jsme se se slzami a radostně rozloučili.

0: Slyšeli jste 24. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek. Knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

přání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

Máme 11. hodinu 31. minutu a na Proglasu vám společnost dělá Alena Rubášová ve středu 20. května 2026, ve středu 7. velikonočního týdne. Máme také Mezinárodní den včely a podle katolického kalendáře je památka jednoho z našich zemských patronů, svatého Klementa Marii Hofbauera, kněze v kongregaci redemptoristů a apoštola Vídně a Varšavy. Zemřel v roce 1820 a kanonizoval jej papež Pius X. V tento den roku 1909. 20. května 1995 papež Jan Pavel II. Zahájil třídenní apoštolskou návštěvu Česka. Svatořečil při ní moravského kněze Jana Sarkandra a šlechtičnu Zdislavu z Lemberka, patronku rodin. 66. narozeniny dnes slaví zakladatel a ředitel Radia Proglas a také spoluzakladatel televize Noé, pater Martin Holík. 70. má karmelitán pater Vojtěch Kodet a 92 let se dožívá kněz, teolog a religionista pater profesor Karel Skalický, legenda českého demokratického exilu, emeritní děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity. V občanském kalendáři najdeme jméno Zbyšek. Jméno je variantou českého Zbyněk a znamená proto posilující hněv, případně ten, komu zbývá hněv. Blahopřejeme všem Zbyškům, také Zbyškám. No a dopolední proud na Proglasu pomalu končí. My spějeme k myšlence na den Hany Pinknerové a k polední modlitbě, která dnes bude vedena z kaple Ducha Svatého právě v Proglasu v Brně. Hudební siesta pak nabídne díla Camille Saint-Saëns a Leoše Janáčka. Přeji vám příjemný poslech.

0: Poslouchali jsme dánské trio Aisai. O významu a hloubce křesťanské liturgie mluvil svatý otec ve své dnešní katechezi. Papež se vrátil k odkazu druhého vatikánského koncilu. Připomněl, že společná modlitba tvoří samotný střed a pramen života církve.
1: Liturgie se dotýká samotného srdce tohoto tajemství. Ona je společně prostorem, časem i kontextem, ve kterém církev přijímá od Krista svůj samotný život. V liturgii totiž se uskutečňuje dílo našeho vykoupení. Toto dílo z nás činí vyvolený lid, královské kněžstvo, národ svatý, Boží lid, který si Bůh získal pro sebe.
0: Papež Lev XIV. Však zároveň zdůraznil, že prožitek z bohoslužby nesmí zůstat uzavřen jen za zdmi kostela, ale musí se projevovat v našich každodenních vztazích a morálních rozhodnutích.
1: To také znamená, že je povolána konkrétně se rozvíjet v každodenním životě, v etické a duchovní dynamice, aby se slavená liturgie promítala do života a odpovídala věrné existenci, která je schopná konkretizovat to, co bylo prožíváno při slavení. A právě tímto způsobem se náš život stává živou, svatou a bohumilou obětí. A takto se uskutečňuje naše duchovní bohoslužba. Tímto způsobem liturgie každý den buduje ty, kteří jsou v církvi jako chrám ducha v Pánu a vytváří společenství, které je otevřené a pohostinné pro všechny. Církvi přebývá Duch Svatý, uvádí nás do Kristova života, činí z nás jeho tělo ve všech jeho dimenzích a představuje znamení jednoty celého lidského pokolení v Kristu. Tak jak to říkal papež František, svět to ještě neví, ale všichni byli pozváni na beránkovu svatební hostinu.
0: Slova svatého otce pro televizi Noé tlumočil pater Petr Smolek.

zpívala finská zpěvačka Ida Elina. Vatikánské dikasterium pro komunikaci zveřejnilo nový dokumentární snímek s názvem Everyone, Everyone, Everyone, tedy Všichni, Všichni, Všichni. Film, vytvořený ze záběrů vatikánských archivů, mapuje klíčové momenty pontifikátu papeže Františka a připomíná první výročí jeho úmrtí. Snímek se zaměřuje na hlavní témata Františkova působení, především na jeho snahu o reformu církve směrem k chudým, diplomatické úsilí o světový mír a otevírání dialogu s lidmi na okraji společnosti. Název dokumentu je přímou citací papežova známého apelu na inkluzivitu a blízkost ke všem věřícím. Dokumentární film je aktuálně dostupný k volnému zhlédnutí na platformě YouTube. Snímek je opatřen anglickými a španělskými titulky.

navždy první i poslední. V mých očích si sebe prohlédni.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

0: 11 hodin 57 minut. Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. Myšlenku uslyšíme v interpretaci Elišky Zárecké.
1: Poslouchej, co myslíš, které solo je lepší? Tak zní celkem častá otázka mého muže. Pak mi pustí nebo zahraje dvě verze nějakého kousku skladby, na které pracuje. Upřímně přiznávám, často v tom neslyším žádný rozdíl. Prostě na to nemám ten cit. Přesto mě můj drahý často žádá o názor. Asi to pro něj něco znamená. Stává se mi, že se na poslech dokonale nesoustředím, protože mi na plotně vře polévka, zrovna doprala pračka nebo zalívám kytky a uvažuju o novém fejetonu, který večer napíšu. On ale na můj názor čeká a já tak nerada zklamávám lidi. Jak se zachovat? Co říci? Za ta mnohá společná léta jsem si už vypracovala určitý postup. V první řadě jsem se rozhodla pokusit se opravdu soustředit. Požádám, aby mi to zahrál nebo přehrál ještě jednou a zkusím dávat pozor. Třeba mě něco napadne. Zhluboka dýchám a nutím se nemyslet na polévku, pračku, fejeton, telefon nebo cokoliv rušivého. Tedy cokoliv jiného. Když pořád neslyším žádný rozdíl, zkusím se zeptat. A co je jinak? Většinou mi odpoví. Ne, že by mi to vždycky pomohlo, jsem stále bezradná jako předtím, ale aspoň vím, o co se jedná. Vybídnu, abychom si spolu poslechli tu první verzi. Většinou ty první bývají nejlepší. Pokud se můj drahý rozpovídá, je vyhráno. Mohu se chytit i jiných kritérií, než jen těch poslechových, která často neposoudím. Zkusím zkoumat, co tím chce říct, jak to jeho solo zapadá do kontextu skladby, jakého efektu by chtěl dosáhnout, co bude po jeho kytarovém solu následovat a ono se něco ukáže. Trochu něco pochopím a mohu mít názor. V duchu se modlím, abych porozuměla, co potřebuje můj milý slyšet, co si Bůh o tom solu myslí, protože já fakt nevím. Často mi najednou něco přijde, napadne mě argument nebo úhel pohledu, nějaká souvislost se skladbou, kterou jsem už někdy slyšela, nebo něco takového a já náhle vím, co bych mohla říct. Když to ale fakt nejde a nic mě nenapadá, řeknu: miláčku, promiň, já se teď nemůžu soustředit. Pustíš mi to pak, jo?

0: Dobré poledne, milí posluchači, milí přátelé Proglasu. Píše nám Robert Huneš, ředitel hospice v Prachaticích a prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Milí přátelé, dnes ve 13.30 budeme přijati panem prezidentem. Je příznivcem eutanázie, pokusíme se jej zvyklat a ukázat ji ve světle hospiců jako překonanou a zbytečnou. Moc prosím, podpořte nás modlitbou. Takže právě tak nyní učiníme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Modleme se.
1: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, Syna plného svět radostí, na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Modlitba za mír má číslo 35.
1: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Svatý Klemente Maria Hofbauere,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

téměř 5 minut po 12. hodině dostane na Proglasu prostor hudební siesta. Nejprve uslyšíme koncert S-dur pro klavír a orchestr Camille Saint-Saëns. Klavíristu Pascala Rože doprovází London Philharmonic Orchestra. Diriguje Charles Dutoit.

Dozněl koncert číslo 3 S-dur pro klavír a orchestr Camille Saint-Saëns. Klavíristu Pascala Rože doprovázela London Philharmonic Orchestra. Dirigoval Charles Dutoit. V rámci hudební siesty vám nyní k poslechu nabízíme lašské tance Leoše Janáčka v podání Filharmonie Brno. Provedení řídí

0: Dozněly lašské tance Leoše Janáčka. Filharmonii Brno dirigoval Jakub Hruša.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Je 13 hodin a začínají zprávy, které pro vás připravila Lenka Pekařová. Dobré odpoledne. Kardinál Černý promluví o blahořečení českých kněžích. Lebka svaté Zdislavy by se měla vrátit na konci května. Na sudetoněmecký sjezd v Brně dohlédnou policisté. V papežské koleji Nepomučenům se dnes odpoledne uskuteční přednáška s názvem Blahoslavení mučedníci komunismu. Akci při příležitosti blížícího se blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli pořádá České velvyslanectví při svatém stolci. Na setkání zazní také projev kardinála Michaela Černého. Z listu, ve kterém kardinál připomíná, že komunistický režim chtěl zničit samotnou identitu obou duchovních, čte kolegyně Zdislava Horníková.
1: Komunistický režim nechtěl pouze usmrtit jejich tělo, chtěl zničit jejich kněžskou identitu. Chtěl, aby zradili, zapřeli, odvolali svou víru. Oheň režimu nepohltil zlato jejich víry, pouze odstranil strusku lidského strachu a dal vyniknout jejich oddanosti Kristu, která nás naplňuje úžasem. Zachovalo se nám svědectví, že pater Jan si v hodinách před svou smrtí uchoval takový nadpřirozený pokoj a vyrovnanost, které nemohou být z tohoto světa. To je mučednictví, nikoli především úkon lidského hrdinství, ale spíše otevřenost k naplnění Boží milosti natolik, že již nezůstává prostor pro individuální já, nýbrž, že člověk žije pro Boží ty a církevní my.
0: Na dnešní přednášce v Nepomučenů vystoupí také soudní vikář brněnské diecéze Karel Orlita a historička Eva Vybíralová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Církev má být společenstvím otevřeným a pohostinným pro úplně každého. Během dnešní generální audience to ve své katechezi zdůraznil svatý otec. Jehož slova v živém přenosu vysílala televize Noe. Papež připomněl, že liturgie buduje jednotu celého lidstva a citoval přitom i svého předchůdce.
2: Církvi přebývá Duch Svatý, uvádí nás do Kristova života, činí z nás jeho tělo ve všech jeho dimenzích a představuje znamení jednoty celého lidského pokolení v Kristu. Tak jak to říkal papež František, svět to ještě neví, ale všichni byli pozváni na beránkovu svatební hostinu.
0: Slova svatého otce pro televizi Noé překládal pater Petr Smolek. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Právě v tento den slaví památku svaté Zdislavy římskokatolická církev. V Jablonném v Podještědí, odkud lebku před týdnem v úterý odcizil 35-letý muž, bude i proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavena a v jaké podobě. Na rozhodování o budoucnosti vystavení relikvie se zřejmě bude podílet i Liberecký kraj, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
3: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme a bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat. Ale Liberecký kraj se bude jistě rád k tomu hlásit.
0: Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z relikviáře umístěného na jednom z bočních oltářů baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Poté ji zalil do betonu s cílem ji pohřbít do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži. Jihomoravští policisté prověřují několik výhružek, které míří proti organizátorům a konání nadcházejícího sjezdu sudetských Němců v Brně. Kriminalistům se už podařilo identifikovat 2 autory. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu je ale policie zatím nemohla vyslechnout. Podle policejního mluvčího Pavla Švába mají dosud prověřovaná jednání přestupkový charakter. Na veřejný pořádek u sjezdu, který se v Brně koná od zítra do pondělí, budou dohlížet 10 policistů. V terénu budou pořádkové, cizinecké i dopravní jednotky, kriminalisté a také antikonfliktní tým. Akce se v Česku koná poprvé a policisté proti ní očekávají protesty.
4: Zpravodajství na Proglasu.
0: Do nadcházejícího Zlín Film Festivalu, který se uskuteční od 28. května do 3. června, se aktivně zapojí studenti Univerzity Tomáše Bati. Budou pomáhat s přípravami jako dobrovolníci i v rámci studia. Fakulta technologická na náměstí Míru otevře interaktivní podmořskou laboratoř. Fakulta humanitních studií zase nabídne kreativní program ke 150. výročí narození Tomáše Bati. Fakulta multimediálních komunikací pak zaštítí soutěž studentských filmů Zlínský pes. Rektor univerzity navíc během festivalu předá již tradiční hvězdné doktoráty, tentokrát hercům Kristýně Bandikové Novákové a Martinu Písaříkovi.
4: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, až oblačno. Postupně čekáme místy občasný déšť nebo přehánky. I na ostatním území a zejména na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 14. Vane slabý, během dne místy mírný severozápadní až západní vítr. V silnějších přehánkách a v bouřkách přechodně zesílí. Tlak vykáže se trvalý stav, večer slabý vzestup. Rozptylové podmínky budou dobré, večer zejména na východě i mírně nepříznivé. V noci a zítra bude oblačno až polojasno. Během dne budou místy vyskytovat přehánky. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů Celsia. Zítra vyšplhají teploty na 18 až 23. Ze zpráv Proglasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Lenka Tekařová. Naslyšenou.

potem mi się śni.

0: odpolední vysílání na vlnách Proglasu.
1: Hodin a 12 minut, posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou. Zahájili jsme odpolední proud písní Povidok polské zpěvačky Ani Bratek. Dále vám budeme hrát třeba Petera Lipu, Jakuba Nohu nebo Michala Prokopa a kapelu Framus Five a samozřejmě mnoho dalších. Dále připojíme zprávy a pozvánky na akce. Ve 14 hodin vás pozveme na koncert amerického jazzového saxofonisty Chrise Pottera do pražského klubu Jazz Dog. A od 16 hodin pak naladíte folklorní okénko Heleny Bradfeldové s poctou pro Věru Příkazkou. Zůstaňte tedy s Proglasem ve středu 20. května.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Poslouchali jsme australské trio Cooking on Three Burners. Ostravsko-opavský biskup Martin David se dnes setká se zaměstnanci, klienty i přáteli charit své diecéze. Jejich pouť letos zamíří do nově opravené frýdecké baziliky.

0: navštívení Panny Marie.
1: Program začne v 10 hodin mší svatou s otcem biskupem Martinem Davidem a prezidentem diecezní charity Ostravsko-Opavské Janem Larišem. A potom bude pokračovat přednáškou s otcem Leošem Ryškou. A návštěvníci se mohou také těšit na drobné občerstvení a bohatý doprovodný program.
0: Sdělila Proglasu mluvčí diecezní charity Silva Lejsková.

potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy.

0: Dnes se dozvíme české rekordmany uplynulého roku. Vyhlášení proběhne ve Valnštejnské zahradě přilehlé k sídlu Senátu. Agentura Dobrý den, která spravuje české rekordy, ocení celkem 8 skupin a jednotlivců. Do této síně slávy vstoupí i například Jiří Grygar, který veřejnosti přibližuje poznatky z astronomie.
1: Je to čestný předseda České astronomické společnosti a muž, který od roku 1966 až do nedávna každý rok zveřejňoval všechny novinky, které se téhle oblasti týkají. Je to tak monumentální dílo, že jeho obdivovatelé mu k jeho narozeninám svázali vytištěné, hustě popsané A4 stránky a je to 2031 stran.
0: Zhrnul úspěch laureáta šéf agentury Dobrý den Miroslav Marek.

0: Krátce po půl druhé dostává na Proglasu prostor Dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Společně prožíváme 20. květen, středu 7. velikonočního týdne roku 2026. Máme také Mezinárodní den včely. Připomíná se i jeden z národních patronů, svatý Klement Maria Hofbauer, kněz redemptorista, původně pekař z Tasovic, apoštol Vídně a Varšavy. Zemřel roku 1820, kanonizoval jej papež Pius X. V tento den roku 1909. 70. narozeniny dnes slaví kněz a spisovatel z okruhu charismatické obnovy, karmelitán pater Vojtěch Kodet. Obsáhlý knižní rozhovor s ním vedl Jan Paulas a vyšel pod názvem Bůh své bitvy neprohrává. Od vyhledávaného exercitátora a doprovázejícího čteme, cituji, Boží cesta je vždycky dobrá nejen na začátku, ale i uprostřed a hlavně na konci. Boží nepřítel většinou nabízí cestu dobrou pouze na začátku. Na nás je, abychom nikdy k dobru nepoužívali zlých prostředků a abychom se dívali, kam která cesta vede, protože zlo se pozná nejvíce podle závěru. A 66. narozeniny dnes slaví zakladatel a ředitel Radia Proglas, kněz, inženýr, elektrotechnolog a muzikant pater Martin Holík, kaplan u svatého Augustina v Brně, osobnost tábora Radost na samotě Amerika v Orlických horách, spoluzakladatel televize Noe. Jeho heslo je Deus audiendus, Bůh musí být slyšen. A k tomu dodává, jeho vlastnostmi jsou i smysl pro humor a něha. V občanském kalendáři má dnes svátek Zbyšek. Jméno je variantou českého Zbyněk a znamená proto posilující hněv, případně ten, komu zbývá hněv. Dnešním oslavencům i všem Zbyškům přejeme z Proglasu všechno nejlepší.
1: Dámy a páni, som aniel strážnik. Čo si, ako u vás dole mestský policajt, vynesiem nás.

Zpíval nám Peter Lipa a na Proglasu pokračuje Dnešek v kalendáři. Připomínáme si 10. výročí násilné smrti slovenské misionářky v Africe, sestry Veroniky Terezie Ráckové, bývalé provinciálky misijní kongregace služebnic Ducha Svatého na Slovensku, verbistek. Ministerstvo zdravotnictví Ghany jí roku 1988 vyznamenalo jako nejlepší lékařku na kontinentu. Od roku 2010 pracovala v neklidném Jižním Súdánu. 16. května 2016 v noci převážela těhotnou ženu ke komplikovanému porodu a na zpáteční cestě ji postřelili vojáci z súdánské armády. Zraněním později podlehla. Rodička v nemocnici přivedla na svět zdravá dvojčata. Nemohu opustit lidi v Súdánu, protože je miluji. S těmito slovy odmítla řeholnice Veronika Rácková nabídku z nebezpečné země odcestovat. Její fonendoskop a Bible jsou uloženy v římské bazilice svatého Bartoloměje mezi dalšími upomínkami na křesťanské mučedníky tohoto a minulého století. A 21 let uplynulo dnes od smrti francouzského křesťanského filozofa Paula Ricoeura. Zakladatel a převor mezinárodní ekumenické komunity Bratr Roger o něm tehdy svědčil, cituji, od své první návštěvy před 50 lety se do téze často vracel. Velmi jsme si cenili jeho nesmírné vzdělanosti a schopnosti vyjadřovat hodnoty evangelia vzhledem k otázkám současnosti. Často stimuloval naši reflexi a nejednou jsem některé jeho myšlenky citoval ve svých dopisech mladým lidem. Dotýkal se závažných a nám blízkých témat, jako například otázky smyslu a původu zla. K tomu nám jednoho dne řekl, zlo, jakkoliv je radikální, není tak hluboké jako dobro.

Dozněla svatodušní skladba patera Josefa Olejníka v úpravě pro čtyři hlasy v podání Chorus Mititur komorního chrámového sboru Šternberg. 92 let se dnes dožívá přední český teolog a religionista, kněz a spisovatel profesor Karel Skalický, legenda demokratického exilu, emeritní děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Pavel Kosatík ho v seriálu Deníku N. Česká inteligence označil za bytostně antiautoritářského, jednoho z mezinárodně nejuznávanějších českých katolických vzdělanců posledního více než půl století. V Římě byl Karel Skalický druhým sekretářem kardinála Berana, pro křesťanskou akademii redigoval časopis Studie, učil na Lateránské univerzitě. Sloužil jako duchovní správce českých uprchlíků v Itálii, přednášel v Ekvádoru, Zambii, Guatemale i Portoriku. Po pádu komunismu se vrátil do rodných jižních Čech. Pomáhal obnovovat teologickou fakultu v Českých Budějovicích a 3 roky ji také vedl. Byl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv. První díl jeho pamětí vyšel pod názvem Vyznání na hraně času a věčnosti. Z dalších publikací profesora Skalického jmenujeme titul Radost a naděje, rozbor stejnojmenné koncilní konstituce nebo religionistický text Po stopách neznámého Boha. Publikace jeho projevů, kázání, úvah a dalších textů má název Revolvit lapidem, odvalil kámen. Pro mě tím kamenem bylo, když jsem se zřekl svého přesvědčení, že si svůj život udělám, jak chci a že stačí jenom chtít, nic víc. Ne, nestačí, abych jenom já chtěl. Musí chtít ještě někdo jiný, a to ten, který mě stvořil. Tomu se odevzdávám do rukou a říkám, dělej si se mnou, Bože, co chceš. Vyznává dnešní oslavenec Karel Skalický. Dodejme, že jeho oblíbeným žákem byl i náš zesnulý kolega, dlouholetý vedoucí zpravodajské redakce Filip Braindl. Dnešek v kalendáři pro vás připravila Kateřina Vitouchová.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Ve 13 hodin a téměř 53 minut je tu pozvánka k poslechu večerních pořadů Proglasu. Budou to Jak se vám líbí a Radio Report. Martin Kišperský si v pořadu Jak se vám líbí v 19.15 bude povídat s Michalem Kořánem z vydavatelství Blue Lizard, které už od roku 1998 mapuje českou i mezinárodní ambientní, improvizační a experimentální scénu. Společně představí 5 aktuálních titulů z katalogu labelu od živé improvizace projektu Cuby přes novinku slovenského kytaristy Davida Kolera s trumpetistou Erikem Trifazem až po elektroakustické dialogy Michala Rataje a Oskara Tereka. Zazní také ukázky z alb Tomáše Šenkyříka a tria Jiří Durman, Miroslav Posejpal, Miroslav Kodym. A řeč bude o tom, jak dnes vzniká hudba na pomezí ambientu, jazzu, improvizace a zvukového experimentu. A blížící se Noci kostelů se bude věnovat Martin Weisbauer v Radioreportu ve 8:45 večer. Zaměří se konkrétně na Hradec Králové. Město se skládá ze 4 farností římskokatolických a jedné řeckokatolické. A Martin Weisbauer se podívá do každé z nich, abychom se i my dozvěděli, co na Noc kostelů chystají.

potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.

Se 14. hodinou je tu odpolední hudební kompas na středu 20. květen. Zítra, ve čtvrtek 21. května, vystoupí v klubu Jazz Dog v Praze americký saxofonista Chris Potter. My si jej představíme ve třech nahrávkách z jeho různých alb. Nejprve to bude skladba Dawn z alba Sirens z roku 2011.

Američan Chris Potter, jeden z technicky nejdokonalejších hráčů na saxofon, vystoupí zítra v pražském klubu Jazz Dog. Do Prahy přijede v rámci svého evropského turné, které dále zahrnuje zastávky jako Berlín, Budapešť, Londýn či Antwerpy. Pro české publikum jde o možnost slyšet jednoho z nejuznávanějších současných saxofonistů v komorním formátu, kde naplno vyniká jeho improvizační fantazie i komunikace mezi jednotlivými členy Potterova tria. Tvorba Chrise Pottera se pohybuje mezi současným jazzem a hudbou, která často překračuje stylové hranice. Vedle akustických projektů se věnuje také elektrifikovanému jazzu. Na svých nejnovějších nahrávkách klade důraz na barevnost zvuku, kompoziční propracovanost i lyrickou stránku hry. Kritici často zdůrazňují, že i při mimořádné technické náročnosti zůstává jeho hudba komunikativní a emocionálně silná. Do Prahy saxofonista přijede se svým současným triem, ve kterém jej doprovázejí kontrabasista Matt Brewer a bubeník Kendrick Scott. Trio staví na kombinaci přesně vystavěných kompozic a spontánní improvizace. My si poslechneme ještě dvě starší nahrávky Chrise Pottera. New Life, pocházející z alba There is a Tide z roku 2020 a na závěr si z alba Imaginary Cities z roku 2013 poslechneme skladbu Compassion.

V různých sestavách a s různými spoluhráči nám hrál Chris Potter, americký saxofonista, který zítra vystoupí v Praze v klubu Jazz Dog. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme jazzovou flétnistku Isabel Bodenze a zítra odpoledne nám bude hrát trampská skupina Mňau Mňau Band. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

14 hodin a 30 minut. Společnost vám ve středu 20. května 2026 dělá Proglas a od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová. Odpoledním proudem písní, zpráv a pozvánek plujeme vstříc 15. hodině, kdy budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus. V 16 hodin naladíte folklorní okénko Heleny Bretfeldové s poctou pro Věru Příkazkou. A už od 17 hodin 10 minut vás budou v rozhlasovém městečku bavit kolegové Joška Javůrek a Láďa Pol. Zůstaňte s námi a užijte si prima odpoledne.

0: Hrála nám česko-skotská skupina Damask Rose. Charita Česká republika dnes spouští už šestý ročník celonárodní sbírky Daránek pomáhá dětem. Jejím cílem je podpořit ty nejmenší a nejzranitelnější, kteří vyrůstají v chudých nebo sociálně znevýhodněných rodinách. Podle iniciátora projektu Charity Milana Vlasáka sbírka vznikla jako reakce na to, že většina charitativní pomoci standardně míří k jiným skupinám.
1: Charita se stará o lidi od kolébky až po hrob a spoustu sbírkových aktivit je směřováno spíše na ty osoby seniornějšího věku nebo oběti různých katastrof a tak dále, tak jsme si říkali, pojďme vymyslet ještě nějakou sbírku, která myslí právě na ty děti, které jsou handicapovány jak zdravotně, tak sociálně.
0: Výtěžek z Daránka pomůže financovat například školní pomůcky, obědy, ozdravné pobyty, ale i vybavení pro děti se zdravotním postižením, také letní tábory. Výhodou sbírky je, že dárci mohou své peníze zacílit přímo do svého regionu, nebo je naopak poslat na centrální účet. Jak konkrétně systém rozdělování peněz funguje, popisuje Milan Vlasák.
1: Na Daránka je možné přispět jak univerzálně, to znamená přispěteli na Daránka s variabilním symbolem 9119. Váš dar poputuje do celé České republiky poměrnou částkou, ale jsou tam samozřejmě v rámci online plateb, jsou i jednotlivé konkrétní záměry diecézí a arcidiecézí na území České republiky, tam je možno nasměrovat ten dar napřímo.
0: Kompletní informace o možnostech platby a konkrétních projektech v jednotlivých krajích lidé najdou na webových stránkách daranek.cz.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Když máš v životě splín a kafe chutná jako blín, podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou, co je černá jak blues. Tanči hračí mambo, ráno snídej gambo, život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras. Podél řeky jdi na sever. Když si pozdě k ránu, v oku hurikánu, připadáš si znaven a star. Přes bahnitou půdu zní zpěv kněžek vůdů, Marie Lavu, superstar.

0: Poslouchali jsme kapelu Nekrmit. Centrum pro podporu života farností při Olomouckém arcibiskupství pořádá tuto sobotu prožitkový workshop s názvem Propojující komunikace. Více informací doplní za organizátory Lucie Cmarová.
1: Propojení je základní předpoklad hlubších vztahů. Bez skutečného propojení se necítíme být slyšeni, nevnímáme skutečně, kým jsme, natož toho, s kým jsme. Propojení nás vede do hloubky, ale zároveň nás vystavuje riziku, že budeme zraněni. Před zranitelností se chráníme obranami. Ty brání prohlubování vztahů. Ochota ke zranitelnosti v nás probouzí lidskost a lidskost vytváří na světě bezpečné a krásné místo k životu. Posláním křesťana je taková místa na světě vytvářet a proto vás zveme na prožitkový workshop propojující komunikace s Magdalenou Volkovou. Bližší informace a přihlášky najdete na webu www.nacestevíry.cz.
0: Připomenu, že akce se uskuteční tuto sobotu 23. května od 9 do 16 hodin v Centru pro podporu života farností na Biskupském náměstí v Olomouci.

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

ktorý nečakáš, ktorý berie sny a mení v prach.

To byla slovenská skupina Druhý dych. Na dnešek, tedy 20. května, připadá 74. výročí popravy kněze Jana Buly. V Jihlavě se proto uskuteční ekumenická bohoslužba smíření za historické a současné křivdy. Začíná od 17.50 v kostele Povýšení svatého kříže a zúčastní se jí zástupci 8 křesťanských církví působících v regionu. Program doprovodí chválová skupina Nový Eden. Modlitby i zpěvy se zaměří na odpuštění, uzdravení vztahů a připomínku obětí totalitních režimů. Ekumenická bohoslužba je součástí širší série akcí pořádaných v Jihlavě u příležitosti letošního blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.

po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kapi.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin pokračuje středeční odpolední Plus. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Co máme připraveno pro následující půl hodinu? Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků. Na čem je založena nová koncepce armády a proč s ní premiér není úplně spokojen? Česko podle Andreje Babiše nejspíše letos opět nedosáhne aliančního závazku 2% HDP na obranu. Na červencovém summitu NATO o tom chce jednat. Kdo tam nakonec pojede? A skoro polovina lidí denně poslouchá rádio v průměru 3,5 hodiny. Přidáme i další údaje z radioprojektu. Vy posloucháte Český rozhlas Plus a teď i Ondřeje Látala se zprávami.
3: Přeju dobrý den. Rozšíření eboli v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
4: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme na sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
3: V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboli, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. Uvedlo to České ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, také nemocí zasažené, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Zdravotnická organizace WHO dnes uvedla, že riziko globálního rozšíření eboli je nízké.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
5: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Litevská protivzdušná obrana dnes vyhlásila v oblasti u hranic s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor. Jeho původ ale není zatím jasný. Po necelých 2 hodinách litevské úřady poplach odvolali.
6: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby ihned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr a stíhačky Severoatlantické aliance ho pronásledovaly. Vilnius leží necelých 50 kilometrů od hranic s Běloruskem. Kvůli nebezpečí přerušili provoz na vilniuském letišti a zastavili železniční dopravu. V úterý letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem. Zjistilo se, že to byl stroj, který zabloudil z Ukrajiny. Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Todem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
7: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Cidlerová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu. Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu taky výrazně ušetří. Aktuálně pod zemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Pokračuje taky propouštění horníků, dodává ředitel útlumu v OKD David Hájek.
8: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci. Každý měsíc 50 až 70, jak kdy odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.
3: Rozpad knihovny Václava Havla podle ředitele Tomáše Sedláčka nehrozí. Knihovna má podle něj domluvené nové partnery. Sedláček to řekl serveru iRozhlas.cz v reakci na zjištění, že z knihovny odchází všech 17 zaměstnanců a taky klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Podle Sedláčka se vyhrotil spor kolem vize, kterou vedení zaměstnanci i správní rada odsouhlasili už před rokem.
9: Knihovna nekončí, naopak jsem rád, že tento proces kolapsu jak správní rady, tak toho týmu proběhl vlastně takhle rychle, protože teď máme volné ruce k tomu začít znova s novými partnery, které už máme před půl rokem domluvené.
3: Zaměstnanci v prohlášení napsali, že už dál nemůžou zaručit zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Sedláček knihovnu vede od loňského března. Teď pro vás máme dopravní informace, skoro 7 minut po 15. hodině na plusu. Na D5 z Plzně do Prahy je silný provoz před Prahou. Pomalu se jede od Rudné až na Pražský okruh. Zdržení 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka do Slaného před nájezdem na silnici 7 je nehoda. Kolona asi na čtvrt hodiny. V Praze už je lepší situace na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most. U Průmyslové překážela nehoda, už je ale odklizená. Kolona z Černého mostu se dává do pohybu. Pomalu se pak jede taky po jižní spojice ve směru na Černý most. Od Spořilovské k Průmyslové se zdržíte asi 15 minut. Problémy jsou ve Zlíchovském tunelu směrem ze Smíchova k Barandovskému mostu. V levém pruhu se srazila dvě auta. Kolona je od Anděla na 20 minut a regulují i průjezd tunely a kolony jsou tak v Radlické, Plzeňské i Patočkově ulici. Dobře dojeďte. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během odpoledne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23 stupně, na horách nejčastěji kolem 14. A vád má mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru pak bude slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: To byla francouzsko-kolumbijská kontrabasistka a zpěvačka Eda Diaz a my jsme zpět v odpoledním proudu písní, zpráv a pozvánek na Proglasu. Zítra od 17 hodin zazní v Mnichově Hradišti nedaleko Mladé Boleslavy přednáška o péči o nemocné. Proběhne ve farní kočárovně.
1: Přivítá spisovatelku a zakladatelku domácí hospicové péče v Hořicích Janu Sýberovou. Pro posluchače připravila přednášku nazvanou Když domov zůstává domovem až do konce. Vyslechneme příběhy lidské blízkosti a péče v posledních chvílích života. Pro Radio Proglas Olga Valentová, Mnichovo Hradiště.
2: Od stvoření duhy poznáme se. Nevím, zda paměť to unese. Kolik nádechů, kolik bezradných gest. Když jsme se hledali na konci svých cest, u zdinářku malovali truchlivě zeď. V prosbě naučili jsme se prsty plést. Věděla jsem, co mě nikdo neučil. Možná mi Bůh ve spánku zprávu doručil. Když si někdo někdy moc mě miloval, se vším mě bral, se sudičkou

vychází i to, že jsem křtěna. Doneseš starou Bibli, v ní nová jména. Vím, co všechno. Tiše, na mě znáš. Vím, co řekneš, i co se nezeptáš. Půjčíš mi staré sny, já tobě nový snář. Osud nás kroutí, jak kliku starý verklikář. Ptejte se jak víte, že na nádraží přijede vlak. Jak znáte, že houslím patří slák, a taky víte,

0: Poslouchali jsme slovenskou zpěvačku Sidy Tobias. Na zajímavou a netradiční akci v Plzni, která proběhne tuto sobotu 23. května, zve její organizátorka Alena Kozáková.
1: Nadace 700 let města Plzně pořádá již po 11. akci Plzeňské dvorky, kdy se na jednu sobotu v měsíci květnu otevírají desítky dvorků v centru města a v současné době také na Petrohradě a návštěvníci je mohou od 10 do 18 hodin zdarma navštívit zcela individuálně. Jsou připravené ale také některé komentované prohlídky, zvlášť bych doporučila prohlídku Petrohradu s místním průvodcem Miroslavem Antonem, který velmi poutavě povídá nejen o těch dvorcích, které s ním návštěvníci projdou, ale také o celém Petrohradu. V centru města je přístupno asi 30 dvorků a několik je jich právě také na Petrohradě. V centru bych určitě doporučila návštěvu Veleslavínovi 40, sídlo krajského soudu, bude se do ní tedy vstupovat Sedláčkovou ulicí a na toto nádvoří ani do této budovy se většinou návštěvníci nedostanou. A ti, kteří budou mít ještě štěstí a stihnou posledních pár vstupenek na komentovanou prohlídku okruhu číslo 1, tak se dokonce na jedné adrese podívají také do podzemí.
0: Říká Alena Kozáková, ředitelka nadace 700 let města Plzně. Vstupenky na komentované prohlídky je možné pořídit v Muzeu strašidel denně od 10 do 18 hodin na náměstí Republiky.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

0: Píseň Nameless Children jsme slyšeli v podání Markéty Irglové. Tuto neděli 24. května pořádá Orel v hlavním městě rodinný sportovní den Operace Antropoid. Akci na sociálních sítích představil organizátor Vojtěch Žďárek.
1: Zdař Bůh, bratři a sestry. Ahoj kluci a holky, zveme vás na čtvrtý ročník rodinného sportovního dne Operace Antropoid do Prahy na základní školu Glovackého, kde na vás čeká závod o 400 medailí, velké nafukovací atrakce. A to, co je nejdůležitější a největším lákadlem, je, tady bude originál Mercedesu Reinharda Heydricha, kde byl smrtelně zraněn. Dále tady bude ukázka hasičské a policejní techniky a jízda zručnosti s besipem. Těšíme se na vás, přijděte, zdař Bůh a ahoj.
0: Podrobnosti přineseme v živém rozhovoru v pátek 22. května ráno.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: 15 hodin 31 minut. Společnost na Proglasu vám stále dělá Alena Rubášová ve středu 20. května 2026, ve středu 7. velikonočního týdne. Podle katolického kalendáře je památka jednoho z našich zemských patronů, svatého Klementa Márii Hofbauera, kněze v kongregaci redemptoristů a apoštola Vídně a Varšavy. Zemřel v roce 1820 a kanonizoval ho papež Pius X. V tento den roku 1909. 520 let nás dělí od úmrtí objevitele Ameriky, italského mořeplavce Krištofa Kolumba. 20. května 1995 papež Jan Pavel II. Zahájil třídenní apoštolskou návštěvu Česka. Svatořečil při ní moravského kněze Jana Sarkandra a šlechtičnu Zdislavu z Lemberka, patronku rodin. 66. narozeniny dnes slaví zakladatel a ředitel Radia Proglas a také spoluzakladatel televize Noé, pater Martin Holík. 70. má karmelitán pater Vojtěch Kodet a 92 let se dožívá kněz, teolog a religionista pater profesor Karel Skalický, legenda českého demokratického exilu, emeritní děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Svátek mají všichni Zbyškové a jejich jméno je variantou českého Zbyněk. Znamená proto posilující hněv, případně ten, komu zbývá hněv. Blahopřejeme. Už v 16 hodin na Proglasu naladíte folklorní okénko Heleny Bretfeldové, tentokrát s poctou pro Věru Příkazkou. Od 17 hodin a 10 minut vás budou v rozhlasovém městečku bavit kolegové Joška Javůrek a Láďa Pol. A od 18 hodin se můžete pomodlit slavný růženec se společenstvím z Brna Židenic. Dobrý poslech a hezké odpoledne.

0: To byli Pavel Helan a Sonja Šnik a píseň Vojna z alba Ještě chvíli. Výstava s názvem Íránský poutník zpátky doma probíhá v Muzeu Kroměřížska. Koná se u příležitosti z tého 40. výročí narození orientalisty Jana Rybky. Více pro Glasu sdělil historik umění a kurátor výstavy Martin Janák.
1: Výstava je věnována významnému kroměřížskému rodákovi, který se stal světově uznávaným orientalistou a zakladatelem České školy orientalistických studií. Výstava představuje Rybkův životní příběh, vědeckou práci i osobní vztah k zemím Blízkého východu. Návštěvníci se seznámí s jeho dětstvím v Kroměříži, studiem na místním gymnáziu i následným odchodem do Vídně, kde se začal systematicky věnovat orientalistice. Právě zde se formoval jeho zájem o perský, turecký a arabský jazyk, který později rozvinul během svých zahraničních pobytů. Zásadní zlom v jeho životě představovala první cesta do Istanbulu v roce 1921. Výstava přibližuje také jeho bohatou profesní dráhu spojenou s orientálním ústavem, Univerzitou Karlovou a Československou akademii věd. Rybka stal u zrodu odborného časopisu Archiv orientální a svými publikacemi i přednáškami přispíval k šíření poznání o kulturách Turecka a Iránu. Stal se významným překladatelem z perštiny, turečtiny. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří dějiny perské a tádžické literatury, které se dočkaly i zahraničních vydání.

Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

0: To byl Spen Steely a nahrávka z roku 1975. No a do dnešního odpoledního proudu písní a zpráv se nám vejde ještě jedna pozvánka. Hlavní akce pro seniory v Královéhradecké diecézi. Diecézní setkání seniorů se v tomto roce uskuteční ve čtvrtek 18. června v Hradci Králové. Diecézní centrum pro seniory ji pořádá již po 20. a více nám řekne vedoucí diecézního centra pro seniory Veronika Čepelková.
1: Drazí přátelé, seniori, animátoři seniorů, ale i vy ostatní, kteří jste s námi nějakým způsobem zpřízněni, my vás co nejsrdečněji zveme na naši hlavní akci pro seniory v Královéhradecké diecézi na diecézní setkání seniorů, které se v tomto roce uskuteční ve čtvrtek 18. června v Hradci Králové. Diecézní centrum pro seniory ji pořádá již po 20., což je pro nás úplně úžasný dar. Program nabídne modlitbu tancem, slavnostní bohoslužbu s diecézním biskupem monsignorem Janem Vokálem, besedy se sportovním komentátorem Robertem Zárubou a herečkou Jaroslavou Krečmerovou a také koncert zpěvačky Petry Janů. Všichni jste opravdu velice zváni, my už se těšíme na vaše přihlášky, neváhejte se přihlásit včas a potom se s námi společně zúčastnit a radovat na krásném setkání.
0: Tolik vedoucí diecezního centra pro seniory v Hradci Králové Veronika Čepelková.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem, které bude tentokrát gratulační. První díl Pocty pro Věru Příkazkou natáčíme vlastně takřka v den jejich narozenin. Narodila se 19. května 1931 v Holíči na Slovensku, ale svůj profesní a zpěvácký život spojila částečně s Prahou a s Brnem, ale především s Plzní a s muzikou a lidovou písní chodskou. Ale všechno postupně. U potůčku v Malé zahrádce, kterou jsme zahajovali dnešní pořad, to je nahrávka s plzeňským lidovým souborem neboli Plzeňáky, archív, který patrně pochází někdy z 80. let, kdy už byla Věra pevně usazená v souvislosti s Plzeňáky a s nimi také pořídila nejvíc nahrávek. Vůbec nahrávek v plzeňském studiu československého tehdy, českého nyní rozhlasu je asi nejvíc. Ovšem nahrávala i v Brně, jak si připomeneme teď ukázkami z roku 1955, kdy v brněnském studiu natáčela s cymbálovou muzikou Slávka Jakubíčka. Z roku 1955 jsou i dvě nahrávky, kde její krásný tmavý altový hlas doprovází právě Slávek Jakubíček na cymbál. A čtvrtá z první skupiny ukázek bude z doby, kdy vyhrála konkurs do orchestru lidových nástrojů armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Nahrávka je z roku 1959 a je to jedna z jejich nejznámějších písní Až půjdu na trávu. Ať se vám dnes dobře poslouchá.

Takže něco málo o dnešní jubilance Věře Příkazské. Absolvovala obuvnickou průmyslovku ve Zlíně. Potom tamtéž hudební školu se zaměřením na zpěv a klavír. Ve svých 19 letech byla na základě konkurzu přijata do československého souboru písní a tanců. I nadále studovala zpěv, a to u profesora Votavy. Postupně začala zpívat i sólově i s dalšími soubory. My si teď právě z doby takzvaného státěsu, neboli československého souboru písní a tanců, poslechneme několik nahrávek z roku 1960, které vyšly na desce pod názvem Lidové písně z Moravského Slovácka.

Posloucháte folklorní okénko, dnes gratulační. Je to vlastně symbolická pocta Věře Příkazské, která se narodila 19. května roku 1931. Jak už jsme říkali, postupně začala zpívat s dalšími soubory v roce 1953 poprvé s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů neboli s Brolnem, kde natočila celou řadu nahrávek a brněnské studio Českého rozhlasu uchovává celou řadu takzvaných trvalek, neboli trvalých nahrávek. Bohužel málo z nich vyšlo na různých hudebních nosičích, takže dostupnost například pro naše rádio není příliš veliká. Přesto jsme několik krásných nahrávek našli. Jsou z poměrně širokého spektra. Ona vlastně byla solistkou Brolnu převážně v 60. a 70. letech, ale přesto těch několik dochovaných nahrávek má poměrně velké časové rozpětí. Darmo sa ty trápíš, kterým začal.

Tento blok ukázek je nahrán z roku 1965. Pak následuje Lásko Bože Lásko z roku 1973. Ještě jednou uslyšíme píseň Jezdili formální už pro porovnání, protože ta první ukázka v té první sadě pochází z roku 1955, kdežto tato z roku 1978. Takže máte možnost si porovnat její hlas v rozpětí více jak 20 let. A konečně jedna z jejich nejznámějších písní, kterou nahrála s Brolnem, a to píseň Teče voda, teče.

Tak to byla sada písní, které nahrála Věra Příkazka v brněnském studiu československého tehdy rozhlasu s Brolnem v rozpětí více než 20 let. Takovou perličkou její hudební kariéry je období, kdy fungovala krátce, dalo by se říci, vzhledem k její velice dlouholeté hudební kariéře, kdy byla členkou Incognito kvartetu, což bylo v letech 1968 až 1973. I z té doby se dochovaly nahrávky. Bude to dvojice trampských písní z alba Trampská romance, nahrávky z roku 1970, a krásná nahrávka spirituálu Wait in the Water z roku 1972. Většina z nás má Incognito kvartet spojený se zpěvačkou, altistkou Věrou Nerušilovou, ale krásný barevný tmavý hlas paní Věry Příkazské bude i v těchto nahrávkách dobře slyšitelný. Je to zajímavostí i proto, že manželem paní Věry Příkazské byl vynikající jazzový hudebník, basista a kontrabasista Vladimír Hora, který vytvořil coby pedagog konzervatoře Jaroslava Ješka v Praze několik velice zajímavých učebnic hry na basovou kytaru a basovou improvizaci. Takže tato manželská dvojice měla jistě k jazzu blízko, což uslyšíme i v třetí ukázce tohoto bloku.

Od roku 1969 nahrávala paní Věra Příkazka s plzeňským lidovým souborem. Díky svému nádherně barevnému sametovému altu patřila mezi nejoblíbenější interpretky řady rozhlasových pořadů. Natočila více než 150 titulů lidových písní právě do archivů plzeňského rozhlasu. Vystupovala také v pravidelném cyklu Hrají a zpívají Plzeňáci. Nahrála album, které mělo co dělat s lidovou písní. Věra Příkazka zpívá lidové písně z Plzeňska, ale natočilo se o ní, vzhledem k tomu, že se stala velmi populární interpretkou lidových písní, dokonce několik televizních pořadů. Takový malý televizní profil s názvem Píseň je má radost, který v roce 1981 natočil režisér Ladislav Váňa. My si teď poslechneme blok právě s již zmíněnými Plzeňáky, několik ukázek právě z alba Věra Příkazka zpívá lidové písně z Plzeňska. Bude tam i jedna velice stará, starobylá píseň, kde se spektrum jejího nádherně zabarveného hlasu projeví dokonale. Bude to hned ta první. O, radost má.

Vzhledem k tomu, že se zachovala celá řada písní s jejím nádherným hlasem, patří Věra Příkazka poměrně velmi často hraným zpěvákům v rámci pořadu Plzeňského studia Českého rozhlasu. Bohužel u nás jsme se jí zatím mnoho nevěnovali, proto bude mít vzpomínková podsta na Věru Příkazkou dva díly. Ten první uzavřeme písní, kterou se proslavila po celé republice. Mnozí z vás si možná pamatují pořad z 70. let nazvaný Zpívánky. Byl pro něj charakteristický takový ten vystřihovaný tvar dívenky, již přilétá na ruku ptáček, motiv, který svou vystřihovánkou ozdobila umělkyně, výtvarnice paní Kornelie Němečková. Věra Příkazka pro tento pořad naspívala nádhernou západočeskou ukolébavku s názvem Hájo hájedlo, který si dnešní posluchači starší 50 let určitě vybaví. Tím dnešní folklorní okénko uzavřeme. Pro dnešek se s vámi loučí od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.
1: Za malou chvíli v 17 hodin vám nabídneme zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich se už můžete těšit na tradiční rozhlasové městečko.
2: Dobré odpoledne, 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Nemocnice Bulovka v Praze večer přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým ebolou. Nebezpečí nehrozí. Výrobce polovodičů Onsemi oznámil hromadné propouštění v Rožnově pod Radhoštěm. A postupné snižování počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí podle Rutteho obranné plány NATO. Dobré odpoledne u Zpráv Plusu s Ondřejem Látelem. Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví.
4: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
5: Přímo na letištní ploše proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
4: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
6: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
4: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Výrobce polovodičů Onsemi z Rožnova pod Radhoštěm propustí až 300 lidí z asi 1700. Uvedl to server E15. Rožnovský závod snižoval stavy i loni na jaře, kdy odešlo na 150 lidí. Ředitelka Krajského úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová nové propouštění potvrdila.
7: Úřad práce obdržel od firmy Onsemi oznámení o záměru hromadného propouštění. Toto oznámení bereme na vědomí, s firmou spolupracujeme a jaký počet zaměstnanců nakonec z firmy odejde, budeme vědět, až bude zpracovaná závěrečná zpráva z tohoto propouštění.
2: Americký výrobce polovodičů Onsemi plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát ale zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO. Uvedl to šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Snižování bude podle něj postupné. Zároveň řekl, že aliance by se neměla příliš spoléhat na jednoho silného spojence. Washington se chystá třeba snížit počet vojáků v Německu z 35 na 30 tisíc. Spojené státy zároveň oznámily, že zmenší i objem vojenských sil, které by v případě krize evropským členům poskytly. Svůj plán chce Washington spojencům oznámit tento pátek. Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
8: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situace prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ovocnářům v České republice způsobily nedávné mrazy podle předběžných odhadů škody za 1 až 1,5 miliardy korun. Poškodily květy ovocných stromů, hlavně jabloní, třešní, broskvoní, ale taky meruněk, višní a jahod, říká předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
9: My jsme provedli nějaký první odhad těch škod těch letošním tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
2: Ministr zemědělství Martin Šebestiána za SPD už požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Doprava na plusu. V Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích, na jižní a štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou ulicí. Kolony jsou od Spořilovské i z Černého mostu. Je to vždy na 20 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak v Radlické z Jinonic, taky v Plzeňské na Smíchově od Klamovky i v Patočkově na Pevnově. A ucpaná je taky Polotavská a Holešovičky od Bulovky. A hodně ucpaná je oblast Libně mezi Karlínem a Bulovkou anebo taky okolí Letenského náměstí. Dobře, dojeďte. Bude oblačno až polojasno, zítra ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. To byly zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: z lodě mířící do rozhlasového městečka. Vás vítají Mucha.
1: A Joška, jestli nás to teda neodfoukne.
0: A Láďa, na mě by zapomněl.
1: No je teda pravda, že dneska ve studiu tu s námi i jedna moucha, kterou posluchači možná uslyší v mikrofonu, protože se nám ji nepodařilo odehnat. Každopádně vítáme vás v rozhlasovém městečku. Moc jsme se na vás těšili a samozřejmě jsme si pro vás připravili i tři ceny. Jaké to jsou, Láďo?
0: Na třetím místě si můžete vysloužit takového krásného šnečka. Háčkovaného má zelenou barvu, modrou barvu, takovou nějakou šedou.
1: Hnědou, já bych řekl, že to je hnědá.
0: Hnědou, no. Hezky se usmívá.
1: Krásný pletený šnek. Co máme na druhém místě, Láďo?
0: Háčkovaný. Na druhém místě jsou tady takové nějaké krémy na ruce, protože píšou hand cream, tak to je asi ano. Krém na ruce, no. Nějakých 5 různých barviček.
1: Ukaž mi
0: to. Jestli různé příchutě.
1: No teda.
0: No ovšem příchuť u krému na ruce bych asi neřekl, nebo jo?
1: Značka Cute Lover. Něco pro dámy, pro slečny.
0: No a na prvním komiks Bula a Drbola nepřemožení od Jana Rece.
1: Já připomenu, že do městečka mohou volat všichni 11letí a starší, a sice na číslo 739 850 345.
0: 739 850 345.
1: Ještě než DJ Cvoček pustí první písničku, tak vyhlásíme kout řečníků, kde je dnes téma Prima Víkend, takže určitě uvažujte o této disciplíně.
0: Třeba tento víkend, který se blíží, tak si budete moci užít na lodi na brněnské přehradě, protože budou oslavovat 80 let od spuštění provozu. Takže zrovna dneska jedeme tou lodí, jsme jeli, tak nás
1: přesně
0: už tak jako naladilo příjemně, takže kdyby někdo v sobotu zavítal do Brna, klidně může.
1: No a DJ Cvoček vám teď pustí první písničku a my se mezi tím spojíme s naším myšákem.
0: Myslím, že už tak...

0: Dohrála nám první písnička od DJ Cvočka a je čas zapojit našeho dalšího externího kolegu, našeho Mišáka. Nazdar, co je nového?
1: No tak samozřejmě předpokládám, že kdo může, tak teď sleduje náš zápas na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Aktuálně hrajeme s Itálií po první třetině, bohužel pouze 0-0, ale věřme, že v dalších dvou zápasech, tedy v dvou třetinách, se nám podaří vstřelit více gólů než Italové. A hlavně, že to nedopadne podobně, jako to dopadlo třeba se Slovinskem. Každopádně ještě nás pak budou čekat další zápasy v sobotu od 16.20 proti Slovensku, v pondělí pak ve stejnou dobu proti Norsku a v úterý večer od 20.20 proti Kanadě. Dnes od 18 hodin se v Hradci Králové uskuteční finále domácího fotbalového poháru mezi Jabloncem a Karvinou. První lize se odehraje poslední kolo a já pozvu na duel už jasného mistra Slávie Praha a třetí Viktorie Plzeň. Hraje se v neděli od 14 hodin. Také druhá liga odehraje poslední kolo a já jsem vybral duel mezi sedmou Opavou a pátou Příbramí, tedy dva týmy, které bojovali také o tu baráž, ale už se tam dostat nemohou a hraje se v sobotu od 2 odpoledne. Příští středu pak na Slovensku začne mistrovství Evropy v malém fotbalu. Hned ten den, tedy příští středu od 13 hodin, hraje Česko proti Portugalsku. Příští pátek pak od 17:30 proti Izraeli, oba zápasy na ČT Sport. A v sobotu od 14:30 hrajeme proti Bulharsku. Kdybyste si tam chtěli zajet, hraje se to v Bratislavě. No a o víkendu pak v Novém Městě na Moravě se pojede světový pohár horský.

0: 385 a někdo volá.
1: Ahoj, tady Jožka a Láďa.
2: Dobrý den, tady je Filoména.
1: Ahoj Filoméno, zdravíme tě, jak se máš?
3: Ahoj Filoména.
2: Máte dobře.
1: No to je super, to jsme moc rádi.
2: Máte tak dobře.
1: Kam se dneska vypravíš? Bude to zase chemie?
2: Ne.
1: Ne? Tak kam to bude?
2: Já bych chtěla jít do potravin.
1: Tak dáme potraviny. Najdeme potraviny.
2: Ano.
0: Tak, Filoméno. Nakup nám něco na šopský salát, jo?
2: Jo, tak... Takže šopský salát, ten, takže třeba, takže třeba okulek.
0: Ano.
2: Vajcátko.
0: Ano.
2: Papriku.
0: Ano.
2: A ještě sír.
1: Ano, sír.
0: Ano.
2: A ještě jako dodám majonézu nebo...
0: Majonézu úplně ne, ale něčím bys to zalít měla asi.
2: Ano.
0: Čím?
2: Mlékem.
0: Ne, mléko ne.
2: Nebo takovou tu zálivku.
0: No jasně, ano, tu zálivku musíš nějak udělat, to jo.
2: Ajaj.
0: Co bys tam dala do té zálivky, no? Takový bezbarvá, nebo spíš taková nahnědlá tekutina, no? Mastná případně, nebo nakyslá.
2: Olej
0: třeba, olivovej, no vidíš.
1: A ještě dochutit?
0: A... Nějaký koření.
2: Sůl.
0: Ano, sůl. Vidíš.
2: A pepř.
1: A pepř,
0: no,
1: ano.
0: No vidíš, super.
2: A co se dneska vyhrává?
1: Co se dneska vyhrává? Tak na třetím místě je to háčkovaný šneček. Modro-zeleno-hnědý. Na druhém místě jsou to krémy na ruce od značky Cute Lover. Je jich tam 5 a mají různé asi vůně. A na prvním místě je to komik z Bula a Drbola Nepřemožení od Jana Rece.
2: Já bych chtěl uvěřit na druhém místě.
1: Ty krémy, že?
2: Jo.
0: Budem držet palce,
1: ono to třeba vyjde.
0: Tak ano, jo, tak díky.
1: Měj se krásně. Ahoj. Tak to byla naše Filoména. No a samozřejmě linka na čísle 739 850345 je pro vás otevřená, protože právě probíhá městečko.
0: Rozhlasové ještě k tomu. A někdo volá, super.
1: Ahoj, tady Jožka a Láďa.
3: Ahoj Ješko, ahoj Váďo, Zdenda Sokolov.
1: Ahoj Zdendo, rádi tě slyšíme.
0: Slyším,
1: jak
0: ano.
1: Se máš?
3: Jo, dobře.
1: Kam se vypravíš dnes?
3: No, přemýšlím, jestli infocentrum. A jo, tak dáme infocentrum.
1: Tak, a dostaneš otázku. Jak se jmenuje DJ, který nám pouští písničky?
3: Jako v městečku.
1: Ano, ano, ano. Chceš Cvoček. Nápovědu? Cvoček, no je to Cvoček, zvládl jsi to i bez nápovědy. To byla jednoduchá otázka.
0: No, oni ty nápovědy, když se dívám, co jsme tam nachystali, tak mě by to úplně dostalo.
1: Tak si je pro legraci přečteme.
3: Legraci, no.
1: Je tam Cvoček, Cvikr nebo Cvička.
3: No tak to je ještě pořád dobré, protože jednou v městečku, teď nevím, kdo to modeloval, to ještě bylo

0: předvedl, kdy byly nějaké dvě kolegyně v rádiu a místo cvoček jedna řekla cviček, chudák DJ.
1: Samozřejmě ještě připomenu, že všichni mohou hádat názvy písniček, které tu v městečku zazní. My ti moc děkujeme, že jsi zavolal. Měj se krásně. Ahoj.
0: Tak já zase za týden. Čau.
1: Ahoj.
2: Ahoj. To byl náš oblíbený volající z Denda, nebo samozřejmě oblíbení jsou všichni, ale ty asi víš, jak to myslím, Joškovík. Prostě náš stálý zákazník v úzovkách.
1: Bereme dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Láďa.
3: Mňau, mňau.
1: Ahoj Davide, rádi tě slyšíme.
3: Ahoj. Já taky.
1: Jak se máš?
3: Jak se máte?
1: No, tak...
3: sledoval jsem hokej, dělal jsem se, fanil jsem naším, ale s Italama, moc se mi ten zápas nějak nelíbí, nevím, jako naši pořád se honí, nemůžou dát gól a teda střílejí, teda pořád to zkouší a pořád nic, tak uvidíme, jak to bude dál, tak snažíme se trochu fandit.
2: No, vidíš, chtěl by to tím pádem vyrazit asi na hřiště, ne? Když teď tak řešíš ten sport.
3: Na hřiště?
2: No.
3: Tak to nevím, to asi ne moc.
1: A kam bys chtěl dneska?
3: Vzhledem tomu, že mám problémy se zádama, tak určitě bych jako na hřiště to moc asi dneska nehojal teda, nevím. Ten kód řečníku tam, nevím, tam je pořád stejný, že? Tam je to ten...
1: Prima víkend.
3: Nebo... O víkendu, aha, víkend. Hm. Já nevím, právě. Já teda myslím, budu vidět i písničku možná.
1: Tak zkus písničku.
3: No, ta písnička se jmenuje teda Soulman, nebo tak nějak.
1: Ano, výborně.
3: Nebo já teda anglicky moc neumím.
1: Ano.
3: A zpívají to dva, teda nevím, teď nevím, ale jestli jsou to bratři nebo ne, to nevím. Ale jmenuji se, myslím, jak sám a ten druhý, myslím, Dave.
1: Výborně.
2: Tuhle písničku dneska poradil DJ Cvočkovi Joška.
1: Já jsem si říkal, že to určitě neuhodneš, ale ty si to zase uhodl, je vidět, že máš, nechci říct dobrý vkus a nechci to takhle jako upřesňovat, ale je vidět, že se vyznáš, Davide.
3: No, tak já se musím přiznat, jako že jako se někdy se jedním s mamkou teda, no, to je fakt, jako, že ona to je taková její skupina, taková prostě, jo, tady to kapely právě, takže ona jako někdy vždycky, zavolej tam, to je to, víš, já říkám, já už si vždycky píšu na papír, říkám, tak jo, tak dobře, no, ale...
2: Může i mamka někdy zavolat.
1: No jo, mamka by mohla taky zavolat.
3: Jo, jestli to, no, já jsem bych říkal, že bych jí chtěl předělat telefon někdy, ale tak nevím, no, na pořád. Prostě tě soutěž si sám, jo, já tam mám zprávy, já tam mám AZ kvíz a to má nějaký takový svůj program, takže to je takový nabídky, tak je to takový ještě, no.
1: Davide, my ti moc děkujeme za zavolání, měj se krásně, no a příští týden se zase uslyšíme, doufám tedy.
3: Já budu strašně moc rád, jako, protože jste úplně super a děkuji moc za ten čaj. Jo, jako vždycky, když je mi smutno a bolí mě strašně, zatím je to bole, tak si vždycky udělám do toho červeného hrníčku ten rybus teda, anebo ten zázvorový, jako, ale tak spíš týka ten rybus aj hodně, jako tak, to mi chutná, ten karamelový je úplně výborný. Já si do toho dám trochu mlíka, dávám aj datlový sirup ještě, takže si tak vylepšuju trochu, tak je to výborný.
1: Tak to jsme moc rádi, že ti chutná.
3: Moc děkuji.
1: Měj se moc krásně, jo. Ahoj.
3: Taky. Ahoj, ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
1: To byl náš známý, starý známý, volající David.
2: Ze sauny.
1: Dneska z domova. Ano. No a my připomeneme telefonní číslo 739-850-345 pro všechny 11-leté a starší.
2: No vidíš, ani to nemusel skoro připomínat a už někdo volá.
1: Ahoj, kdo tam?
4: Ahoj, všichni zdravím, tady Simona. Já bych zkusila úřad práce dneska.
1: Tak půjdeme na úřad práce. Děkujeme. Musíš si obstarat jednu pomůcku k výkonu nového zaměstnání za jednu minutu. A tím zaměstnáním je 3, 2, 1, zámečník.
4: Zámečník, tak. Ano. Utíkám. Tak mám takovej svazek klíčů, protože zámečník určitě bude potřebovat klíče.
1: Ano.
4: Myslím.
2: A zacinkáš těma klíčama?
4: Vydělávám z toho. Nevím, jestli to slyšet.
1: Jo, slyšíme, jak cinkají. Jo.
4: A ještě mám nářadí, kladívko a kleštičky.
2: Hele, mese, teda budeš vybavený.
1: No jo.
2: Hnedka můžeš jít s fleku makat.
1: Otvírat nějaký safe takhle.
2: Ano. Zámečník bude otvírat safe, to budou možná
4: tak
2: i zloději spíš.
4: Tak jo, mějte se a všechny zdravím.
2: Tak jo, ahoj.
1: Ahoj. Tak, připomenu ještě telefonní číslo 739 850 345, ale DJ Cvoček na mě mává, že by rád pustil další písničku.
5: Lidičky, já mám rád pivo a za pivo ženskou bych dal.
6: Třeba za dvě.
5: Ona mě

0: jak se máte teď.
1: To byla další písnička od DJ Cvočka. Připomínám telefonní číslo 739-850-345 a můžete hádat název této písničky i jejího interpreta, nebo spíše interprety.
2: Mucha se momentálně nějak odmlčela, Jožko, viď?
1: No, a já bych vás rád pozval například do školy nebo do základní umělecké školy, konkrétně na hudební obor, kde je dnes velmi zajímavá otázka z historie České republiky, potažmo Československa.
2: Samozřejmě může připomenout, že pokud by někdo chtěl, tak v koutu řečníků se může rozpovídat o Prima víkendu.
3: Škola.
4: Hřiště.
3: Muzeum.
4: Kostel.
3: Hřbitov.
4: Kino.
3: Knihovna.
4: Nemocnice.
3: Hvězdárna.
4: Letiště.
3: Potraviny.
4: Autoškola.
3: Přehrada.
4: Kasino.
3: Cyklodráha.
4: Les.
3: Krmelec.
4: Hrad.
3: Jeskyně.
4: Úřad práce.
3: Sběrný dvůr.
4: Veterinární ordinace.
3: Krejčovství.
4: Cestovní kancelář.
3: Sopka.
4: Park.
3: Stínadla.
1: A někdo už nám volá, bereme dalšího volajícího. Ahoj, tady Jožka a Láďa. Ahoj Teresko, jak se máš?
5: Ale jo, jde to.
1: No tak to jsme rádi. No a kam se vypravíš dnes v městečku?
5: Já bych zkusila nemocnici.
1: Tak pojďme do nemocnice. Nemocnice, než ji najdeme.
2: Doufám, že nebudeme stonat nikdo, viď?
1: No to bychom velice neradi, když už je tak hezky.
2: No to je krásné, to se mi zrovna stalo něco podobného včera, ale ne tak úplně tak zle. Jak byste ošetřili lehce krvácející ránu, ve které by byl vklíněný velký střep?
5: Ještě jednou, ve které by byl vklíněný, co by tam bylo vklíněné?
2: Velký střep. Mhm. Buď za A, střep vytáhneme a ránu převážeme, za B, střep rozhodně nebudeme vytahovat, ránu převážeme tak, aby střep nebyl vtlačen hlouběji do rány a zraněného dopravíme k ošetření do nemocnice. Za C, střep vytáhneme, ránu vyčistíme a převážeme.
5: Tak ono možná záleží na situaci a ve kterém místě ten střep je, ale tak jako správně by se to vytahovat nemělo, mělo by se to převázat a měl by se na to podívat lékař v nemocnici. Ale záleží fakt, kde to je. Když je to nějaký malý střípek, já nevím, v prstu nebo tak, tak tam asi...
2: No jasně, ale když je to nějaký velký střep, tak už by to chtělo řešit jinak.
5: Tak, takže... by to bylo třeba na noze nebo tak a potřebovalo by to i zaštítit, tak by to chtělo určitě i doktora.
2: Rozumím správně.
1: Zasloužíš si potlesk, no a můžeš a samozřejmě soutěžit o 3 ceny, kterými dnes jsou pletený šnek, krémy na ruce a komiks Bula a Drbola.
2: Tak jo, díky moc, že zavolala jsi a budem se těšit zase
5: taky
2: příště.
5: Děkuji.
1: Měj se krásně, ahoj.
5: Naschledanou.
1: Tak jenom připomenu, telefonní číslo 739-850-345. Městečko už je za svojí polovinou, ale nebojte se, příští týden vás opět v 17 hodin a 10 minut čeká a my máme ještě celých 20 minut, kdy sem můžete volat. Ale DJ Cvoček už by pustil další písničku, tak pouštěj DJ.

0: skončila písnička. Lidi, nebojte se, volejte na 739-850-345. Třeba mezi tím se podaří Joškovi konečně kýchnout, viď?
1: Ano, potřebuji si kýchnout a nejde mi to.
0: Kdybyste měl někdo nějaký recept, jak na to, tak taky. Nebojte se, zvedněte to telefonní sluchátko.
1: A víš, co mi někdy pomůže? Víš, co mi někdy pomůže? Když se podívám do sluníčka, tak si vždycky kýchnu, ale dneska je zataženo, alespoň tady v Brně. Nevím, jak v Liberci, protože dnes nám z Liberce ještě nikdo nevolal.
0: No, a kdyby nám z Liberce?
1: No jo.
0: Je víc míst, odkud nám ještě nikdo nevolal, no.
1: A pokud chcete zavolat, no a vidím, že už rozezvonil se telefon. Ahoj, tady Joška a Láďa.
2: Ahoj, Liberec.
1: Liberec, no tak to je jako na zavolanou. Jak se máš?
2: Dobře, a ty?
1: No výborně. Až na to, že se mi chce strašně kýchat, tak se mám výborně.
0: Máš nějakou radu, Štěpáne, na to, jakým způsobem má kýchnout ten Joška? Co má pro to udělat?
2: Nevím.
1: Pojďme ale k soutěžení. Jaký okruh nebo kam zavítáš v městečku dnes?
2: Autoškola.
1: Autoškola. Tak ji najdeme. Jsme tam. Tak a já ti dám otázku. 28. paragraf v zákoně o silničním provozu udává omezení maximální rychlosti vozidla, která v případě železničního přejezdu opatřeného světelnou signalizací a při blikání bílého světla udává rychlost 50 km v hodině. Pokud se jedná o železniční přejezd se světelnou signalizací, ale bílé světlo nebliká, je řidič nucen přejet v maximální rychlosti a teď za A 30 km, nebo 20 km v hodině, nebo 50 km v hodině.
2: Když nebliká světlo,
1: tak jakou maximální rychlostí můžeš ten přejezd přejet? 30, 20 nebo těch 50 km za hodinu?
2: Jo, počkej, ty jsi říkal, když bliká, tak 50, že jo?
1: Když bliká, tak 50. A když nebliká, tak buď 30, 20 anebo 50.
2: Jo, takže když bliká, tak 50, když nebliká, tak 30 teda.
1: No správně.
0: Super.
1: Suverénní odpověď.
0: Je pravda, já bych to nevěděl, se přiznám, dobrovolně a bezmučení. Bych si nevzpomněl.
1: Já to teda vím, ale je to docela náročná otázka pro toho, kdo třeba nemá autoškolu nebo třeba neřídí. Nevím, jak ty, Štěpáne, jestli řídíš pravidelně?
2: Ne, neřídíš.
1: To nevadí, ale vyznáš se.
0: Ano.
1: Tak jo, moc ti děkujem, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Jo. Ahoj.
1: Tak to bylo naše spojení s Libercem. No a vy pořád můžete volat do městečka ještě celých 10 minut na číslo 739 850 345.
0: Každý, komu bylo 11 let a víc, nebojte se, zvedněte, zavolejte, těšíme se na vás.
3: Co se ti stalo?
4: Hele, poslouchal jsem rozhlasové městečko.
0: Vidíte to?
1: No ale já si myslím, že dnes naši volající nemusí být smutní, protože pokud si to dobře pamatuju, tak všichni uspěli.
0: Přesně tak.
1: Takže všichni se mohou zapojit do slosování o krásné tři ceny, kterými je na třetím místě háčkovaný šnek,
0: na druhém,
1: zelenomodrý.
0: Jo, na druhém pak takové krémy na ruce, pět různých barviček.
1: Voňavé krémy, moc ano. Pěkné. No a na prvním místě
0: je komiks Bula a Drbola Nepřemožení, protože samozřejmě se nám tady blíží ta slavnost blahořečeníček těchto mučedníků komunismu. Již 6. června na brněnském výstavišti. Kdo ještě nestihnou se zaregistrovat, tak Nech tak učiní co nejdříve.
1: No a já bych možná při této příležitosti řekl, že my jako moderátoři i redaktoři Proglasu budeme na výstavišti u toho a budeme zprostředkovávat aktuální informace z průběhu blahořečení. Je to tak, Láďo?
0: Ano, a pak samozřejmě ještě vytvoříme nějaký pořad, který se vlastně zatím ohlédne za celou tou akcí. Přece je to věc, kterou tady asi nikdo z nás v životě nezažil, co tady pracujeme v tom Proglasu.
1: Přesně tak.
0: A nebo jestli teda tak to zažili ti úplně nejstarší matadoři, snad někdy, ale jako...
1: Já ještě jednou připomenu telefonní číslo 739-850-345. Zavolejte nám sem do studia a soutěžte v městečku. A vidím, že DJ Cvoček už by rád pustil další písničku, tak DJ do toho.

0: Já doufám, Joško, že ty máš svoje vizovice v rozhlasovém městečku.
1: Přesně tak.
0: A někdo další volající taky, kdo tam?
2: To je město, ne?
0: Halo, halo.
2: Ahoj, Adéla.
1: Ahoj, Adélo.
0: Ahoj, Adélo, máš svoje Ahoj. Vizovice v rozhlasovém městečku?
2: Ne.
0: A kde je máš teda?
1: No.
2: To nevím.
1: Pojďme k soutěžení.
0: Dobře.
1: Kam se vypravíš v dnešním městečku?
2: Do kina. Zkusím
1: tak
2: kino.
1: Pojďme do kina. Najdeme kino.
0: Už jsem dlouho neměl. To je krásná otázečka. Elvis is alive. Here's a new one and it's hot. Shake well before serving. Thank you, doctor. Když se řekne Pavel Paša Talankin, jaký koprodukční Oscarový snímek se ti vybaví? Můžu ještě poradit? Pavel Paša Talankin.
2: Aha, to je podle mě...
0: Můžu poradit, že vyhrál Oscara jako nejlepší dokumentární celovečerní film 2026 v koprodukci Česko-Dánsko.
2: Aha.
0: Takže letošní Oscar, informovali jsme na tom na Proglasu, si to pamatuju. Pavel Aha. Paša Talankin.
2: Tak to se nechám podat.
0: Tak je to pan Nikdo proti Putinovi.
2: Aha.
0: Škoda.
2: To jsem se spletla, to jsem myslela, že... Ale to bylo něco jiného. No.
1: To nevadí, aspoň jsme si to připomněli a něco nového jsme se dozvěděli.
0: Vyjde to příště, no.
2: No, doufejme.
0: Jasně, určitě.
1: No a my jsme se tě nezeptali, jak je dneska v Liberci.
2: No, hezky, no.
1: Tak to jsme rádi.
2: Hezky, tak bylo jasno, bych řekla. Ani nesvítí teďka slunce, ani neprší, takže...
0: Tak Joško, kdy vyrazíme na ten ještět?
1: No já si myslím, že už bychom to měli spáchat. Já se tam každopádně chystám v létě, takže tak.
0: Doufám, že mě vezmeš sebou.
1: Jo. Tak jo, měj se moc krásně, ahoj. No a my čekáme na dalšího volajícího, který nám zavolá sem do městečka.
0: Má ještě nějaký 4 minutky.
1: 4 minutky, takže možná ten poslední v dnešním
0: takže
1: městečku.
0: Takže to je taková
1: na telefonní číslo chvíle. 739 850 345.
0: 739 850 345. Pokud nikdo nevolá, tak zkusíme DJ Cvočka, aby pustil písničku a když někdo zavolá, tak to ještě zkusíme vzít, no.

0: DJ Cvoček stáhl písničku, aby jsme mohli vzít posledního volajícího dnešního městečka. Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, tady Marie z Veverské Bytišky.
2: Ahoj, zdravíme. Jak pak je v Bytišce dneska?
1: No pěkně, teď svítí zrovna sluníčko. Honí se mraky, ale svítí sluníčko teď. Jestli ještě je hřbitov, bych si vzala.
0: Samozřejmě,
2: určitě,
0: že
2: tam
0: je.
2: Tak podívej se na to, Joško.
0: Tak mám to dát, jo?
2: Jo.
0: Takže jaká osobnost je tady pochována? Narodil se 17. prosince 1770 a zemřel 26. března 1827. Je to německý skladatel, jeden z nejvýznamnějších světových hudebníků. Jeho dílo dovršuje i překonává hudební klasicismus.
1: Tak to teda...
0: No. Další nápověda. Od 30 let trpěl ušní chorobou. Kolem roku 1819 zcela ohluchl. Přesto v té době napsal svá vrcholná díla. Misa solemnis, 9 symfonií, koncerty, komorní skladby a sonáty.
2: A ještě můžeme dát nápovědu, že je autorem opery Fidelio a několikrát navštívil české země.
1: Jmenoval se Handel?
0: Tak to není, ne. Bohužel. Ne. Tentokrát ne, to nevyšlo, ne. Byl to Ludwig van Beethoven.
1: Jo, Beethoven, tak to ne, to mě nenapadlo.
2: Tak,
0: nevadí.
2: Třeba to jde příště.
0: Nevadí.
1: Tak,
2: díky
1: jo,
2: moc.
1: Tak až někdy. Tak, se mějte.
2: Měj se
1: hezky,
2: pěkně.
1: Zdravím všechny a...
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. No a nastává čas na rekapitulaci a losování.
2: Do dnešního městečka se dovolilo několik soutěžících. Dva neuspěli, byly to Marie a Adéla. Ale uspěli.
0: Štěpán. Tereska. Simona. David. Zdenda a Filoména. Tak, já to zamíchám a Láďo, vylosuješ výherce šnečka.
2: Ano, takový krásný šneček, tak, háčkovaný, barevný. Prosím. Na koho se bude usmívat? Na Štěpána.
0: Na Štěpána. Tak, a já vylosuji výherce těch voňavých krémů na ruce.
2: Zamíchám, tak, napínavá chvilka, ano, komu
0: já
2: pak?
0: Jsem, no tak já
2: kdo
0: se nedívám.
2: Kdo bude mít krémy?
0: Opravdu poctivě. Krémy bude mít Filoména a myslím si, že je to ve správných
2: ano,
0: rukou.
2: Ano, ona si je přála.
0: Ona si je přála, ale to je opravdu náhoda, kterou nevymyslíte. A teď já to zamíchám a Láďa
2: ano,
0: vylosuje
2: tak,
0: první
2: spadly
0: místo.
2: Spadly nám papírky.
0: To jsme celý my.
2: Ale naštěstí ne do vody, protože totiž, když jako poplujeme, tak to lomu vyspadly do vody.
0: Ještě jsme na souši.
2: Zatím ještě na souši. Takže Zdendo, gratulujeme, budeš mi bolu a drbolu.
0: Tak a to je z dnešního městečka už téměř vše. Nasedáme na parník.
2: No a budeme muset se vrátit zpátky do Brna.
0: Přesně tak, ale ne na věky.
2: Bylo nám tady krásně.
0: Přesně
2: myslím,
0: tak.
2: Že se líbilo i DJ Cvočkovi, i Myšákovi, že nám dělají tu společnost. Čímž jim děkujeme.
0: Ano. A my se loučíme. Láďa.
2: A Joška.
0: Ahoj.
2: A Mucha.

0: jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid.
1: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Poslouchej, co myslíš, které solo je lepší? Tak zní celkem častá otázka mého muže. Pak mi pustí nebo zahraje dvě verze nějakého kousku skladby, na které pracuje. Upřímně přiznávám, často v tom neslyším žádný rozdíl. Prostě na to nemám ten cit. Přesto mě můj drahý často žádá o názor. Asi to pro něj něco znamená. Stává se mi, že se na poslech dokonale nesoustředím, protože mi na plotně vře polévka, zrovna doprala pračka nebo zalívám kytky a uvažuju o novém fejetonu, který večer napíšu. On ale na můj názor čeká a já tak nerada zklamávám lidi. Jak se zachovat? Co říci? Za ta mnohá společná léta jsem si už vypracovala určitý postup. V první řadě jsem se rozhodla pokusit se opravdu soustředit. Požádám, aby mi to zahrál nebo přehrál ještě jednou a zkusím dávat pozor. Třeba mě něco napadne. Zhluboka dýchám a nutím se nemyslet na polévku, pračku, fejeton, telefon nebo cokoliv rušivého. Tedy cokoliv jiného. Když pořád neslyším žádný rozdíl, zkusím se zeptat. A co je jinak? Většinou mi odpoví. Ne, že by mi to vždycky pomohlo, jsem stále bezradná jako předtím, ale aspoň vím, o co se jedná. Vybídnu, abychom si spolu poslechli tu první verzi. Většinou ty první bývají nejlepší. Pokud se můj drahý rozpovídá, je vyhráno. Mohu se chytit i jiných kritérií, než jen těch poslechových, která často neposoudím. Zkusím zkoumat, co tím chce říct, jak to jeho solo zapadá do kontextu skladby, jakého efektu by chtěl dosáhnout, co bude po jeho kytarovém solu následovat a ono se něco ukáže. Trochu něco pochopím a mohu mít názor. V duchu se modlím, abych porozuměla, co potřebuje můj milý slyšet, co si Bůh o tom sólu myslí, protože já fakt nevím. Často mi najednou něco přijde, napadne mě argument nebo úhel pohledu, nějaká souvislost se skladbou, kterou jsem už někdy slyšela, nebo něco takového a já náhle vím, co bych mohla říct. Když to ale fakt nejde a nic mě nenapadá, řeknu: miláčku, promiň, já se teď nemůžu soustředit. Pustíš mi to pak, jo?

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec slavný společně se společenstvím z Brna Židenic.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Zdravíme vás z Rádia Proglas a zoveme ke společné modlitbě růžence slavného. Dnes se s vámi bude modlit společenství z farnosti Beno Židenice Ludmila,
1: Veronika,
2: Jitka.
0: Začněme znamením kříže.
3: Jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
0: Nyní vám před modlitbou nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete vyslovit své úmysly.

Dnes prosíme zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení, za zemřelé a duše v očistci, za církev, předkládáme všechny prosby dětí za své rodiče a svěřujeme Pánu také všechny vaše úmysly, které jste poslali nebo vzkázali Rádia Proglas. A dnes chceme prosit také za Marušku, která se tu s námi modlí, za zdar její zítřejší operace. Vyznejme víru. Věřím Boha, Otce všemohoucího,

0: soudí živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, zkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého věříme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufáme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého nade všechno milujeme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši,

0: nejvíce potřebují. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého jsi Ducha Svatého.
0: I Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria,

0: Svý nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši,

0: Ježíši, ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

0: a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesvatká Panna Maria.
2: Poroduj za nás, královnu posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
2: Modleme se, Bože.

0: slibuji, skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: Pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci připojíme modlitbu na úmysl svatého Otce. Sláva Otci
0: i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Odpočinutí věčné dej, Pane, všem zemřelým.
0: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.
1: Milí posluchači, děkujeme za společnou modlitbu ružence a budeme se těšit opět na slyšenou. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

0: Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Bylo 18 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme 20. květen, středu 7. velikonočního týdne 2026, Mezinárodní den včely. Podle katolického kalendáře je památka jednoho z našich zemských patronů, svatého Klementa Marii Hofbauera, kněze v kongregaci redemptoristů, apoštola Vídně a Varšavy. Odešel roku 1820, kanonizoval ho papež Pius X. V tento den roku 1909. 20. května 1444 zemřel italský františkán svatý Bernardin Sienský, šiřitel úcty k nejsvětějšímu jménu Ježíš, mystik a spisovatel, lidový kazatel i v brněnské diecézi. 520 roků nás dělí od úmrtí objevitele Ameriky, italského mořeplavce Krištofa Kolumba. 505. výročí obrácení svého zakladatele Ignáce v bitvě u Pamplony dnes slaví jezuité. 20. května 1995 papež Jan Pavel II. Zahájil třídenní apoštolskou návštěvu Česka. Svatořečil při ní moravského kněze Jana Sarkandra a šlechtičnu Zdislavu z Lemberka, patronku rodin. Dnes má svátek Zbyšek, jméno je variantou českého Zbyněk a znamená proto posilující hněv, případně ten, komu zbývá hněv. Teď už si poslechneme skupinu Kapela Teď a píseň Sešli svého ducha, Hospodine.

0: Martin Kišperský si v pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut bude povídat s Michalem Kořánem z vydavatelství Blue Lizard, které už od roku 1998 mapuje českou i mezinárodní ambientní, improvizační a experimentální scénu. Společně představí 5 aktuálních titulů z katalogu labelu, od živé improvizace projektu Cuby přes novinku slovenského kytaristy Davida Kolara s trumpetistou Erikem Trifazem, až po elektroakustické dialogy Michala Rataje a Oskara Tereka. Zazní také ukázky z alb Tomáše Šenkyříka a tria Jiří Durman, Miroslav Posejpal, Miroslav Kodym. A řeč bude o tom, jak dnes vzniká hudba na pomezí ambientu, jazzu, improvizace a zvukového experimentu.
1: Přijď svatý duchu,

0: Arcibiskupství Olomoucké slavnostně otevřelo historickou voliéru v areálu Pavího dvora pod zámecké zahrady v Kroměříži. Po kompletní rekonstrukci, která probíhala od loňského podzimu, se tak do svých domovů vracejí okrasní bažanti. Podrobnosti má Jiří Kračka, mluvčí arcibiskupství.
1: Voliéra už stojí 150 let nebo nějakou takovou dobu a za tu dobu nebyla nikdy opravována nijak zásadně. Byly to spíš vždycky takové drobné opravy toho, co se zrovna na ní jaksi pokazilo. Čili ta generální oprava, opravdu celková rekonstrukce, která jim měla vrátit ten původní lesk, byla velice potřebná. Je to vlastně jedna z budov, které se v podzámecké zahradě objevovaly v druhé polovině 19. století. V tomto období podzámecká zahrada procházela takovým přerodem. Předtím již odpovídala stylem parku, jak ho známe v Květné zahradě, takový ten park francouzského typu s přesně nalinkovanými liniemi a upravený. A v té druhé polovině 19. století ta móda se přelila směrem spíš k tomu parku anglického typu, do takové přírodnější varianty. A součástí přerodu podzámecké zahrady tady do této podoby byl také vznik spousty i drobnějších staveb, které ten charakter parku doplnily. Voliéra vznikla v rámci toho Pavího dvora pro chov ptactva, konkrétně teda bažantů, i když se bavíme o Pavím dvoře. Konstrukce ta byla odlita před asi 150 lety v tehdejších arcibiskupských slévárnách ve Frýdlantu nad Ostravicí.
0: Obnova voliéry je součástí dlouhodobé strategie arcibiskupství vrátit podzámecké zahradě její podobu ze druhé poloviny 19. století. Pokračuje Jiří Kračka.
1: Už máme za sebou a loni byly otevřeny nově tři typy staveb, a sice čínský pavilon, což je taková výrazná stavba na ostrově Divokého rybníku, a také trámový pavilon, který stojí na břehu toho Divokého rybníku, a o kousek dál turecké stany na ostrově Dlouhého rybníku. Tyto opravy teda byly ukončeny, jak jsem říkal, už loni v květnu. Na podzim loňského roku jsme se pustili do dvou dalších projektů. Ta první byla právě oprava voliéry, započatá někdy v listopadu, a v podstatě ve stejnou dobu jsme se pustili do opravy rybářského pavilonu, což je oprava nákladnější, větší. Tady tato budova už se nedá označit za malou stavbu pod zámecké zahradě, je to poměrně velký dům v rámci zahrady. Zjistili jsme poměrně nedávno, že litinový balkon tohoto pavilonu je v dost havarijním stavu, čili v nějakém zrychleném procesu jsme vyřídili všechny náležitosti, aby bylo možné ho opravovat. V tuto chvíli je balkon rozebrán a probíhá oprava. Ta práce na tom bude probíhat třeba celý letošní rok. Máme naději, že během příštího roku nebo v roce 2028 by se rybářský pavilon mohl vrátit té obnovené kráse a být vlastně znovu zpřístupněný. Snahy o opravy pod zámecké zahradě nekončí. Souběžně probíhá projektová příprava na záchranu dalších historických prvků, mimo jiné umělých ruin, chrámku přátelství nebo třeba římské fontány.
0: Informoval tiskový mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Kračka.

0: Brněnskou katedrálu svatých Petra a Pavla rozvibruje závěrečný koncert sezony Českého filharmonického sboru Brno. Více k nedělnímu vystoupení prozradí manažer souboru Vítězslav Šlahař.
1: Cyklus abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno je již dvě desetiletí neodmyslitelnou součástí kulturní nabídky jihomoravské metropole. Jubilejní 20. ročník vyvrcholí uvedením monumentální druhé symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho s názvem Lobgesang neboli chvalospěv, která propojuje symfonickou formu s kantátovým pojetím a patří k vrcholům skladatelovy tvorby. Účinkujícími večera budou přední čeští umělci sopranistka Barbora Perná, mezzosopranistka Jana Hrochová a tenorista Aleš Bristein. Společně s nimi vystoupí Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a Plzeňská filharmonie. Dirigentské taktovky se ujme Čuhej Iwasaki.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Vítám teď u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček, který bude patřit pohádce, písničkám, ale také modlitbě.

Dnes se podíváme do pohádkové abecedy na úplně zvláštní písmenko. Dvojité V. Bude se pod ním jistě skrývat něco zvláštního.

0: čaroděj Valdemar.
1: Jsem velký čaroděj Valdemar z daleké země a umím to s písmeny jako nikdo jiný na celém světě.
0: Rozhlašoval o sobě pyšně jeden kouzelník, který se z ničeho nic objevil v písmenkové pohádkové abecedě. Měl své jméno napsané na velkém zlatém klobouku a právě s tímhle kloboukem uměl čarovat. Vězněl v něm všechna písmenka, na požádání je vytahoval, žongloval s nimi a vyhazoval je do výšky, až se sama skládala do nápisů. Byl velmi žádaným hostem každého vyučování v prvních třídách základních škol. Ale i když děti jeho kousky bavily, kolikrát to s písmenky samotnými dopadlo všelijak. Obzvlášť, když klobouk dětem předváděl cizí slova s dvojitým velkým a malým V.
1: Walter, Watt, Waltz, Western, Wolfram.
0: Schválně kostrbatě řadil vedle sebe písmenka kouzelník a měl škodolibou radost, když se dětem cizí slova těžko četla. Ba, Valdemar se smál na celé kolom, když děti nevěděli, co čtené slovo znamená a jak dvojité V přečíst. Pak se posmíval.
1: Vy jste mi ale nekňubové. Co pak nevíte, jak se čte velké dvojité V a malé dvojité V? Měli byste vrátit slabikář.
0: A nebo se rozčílil.
1: Co pak jste hloupí? Každé písmenko musíte poznat, i když je vzhůru nohama.
0: Až se paní učitelka musela dětí zastat, že žádný učený z nebe nespadl. A právě proto si to tady procvičujeme. Copak děti snažili se a měli zastání, ale co měla dělat ubohá písmena? Těm se takové zacházení také nelíbilo. Dočista se jim z toho žonglování a skládání motala hlava a zoufala si.
2: Jen abychom nezůstali vzhůru nohama na pořád. A co, když se dočista pomícháme a zpátky své místo v abecedě nenajdeme? A kdo nás ochrání, když se nás děti budou bát a schválně nás postrácejí?
0: Všechna písmenka z toho měla těžkou hlavu. Dlouho se radila a nakonec poprosila o pomoc písmenkovou vílu. Druhý den byl kouzelník Valdemar pozvaný do první B ve zlámané lhotě. Už se těšil, jak bude děti prohánět a plánoval si.
1: Vytáhnu na ně ten nejtěžší kalibr. Dvojité V.
0: Mumlal si pod fousy. Ale celá abeceda to v kouzelném klobouku slyšela a začala se bát.
2: Co když písmenková víla nepřijde, aby nám pomohla?
0: Písmenka velké a malé dvojité V, na která měl kouzelník obzvlášť spadeno, dostala takový strach, že z klobouku vyskočila a schovala se zvenčí za stuhou. Kouzelník si ničeho nevšiml, svoji abecedu ráno neprohlížel a vypravil se rovnou na cestu. Když tam přiletěl, v poslední lavici za dětmi seděla písmenková víla a tvářila se velice přísně. Ještě než začal Valdemar představení, zahrozila mu kouzelnou hůlkou.
2: Dej si pozor, čaroději, nesmí ti ani jedno písmeno chybět, jinak máš pokouzlení.
1: Pá, tebe se tak leknu.
0: Odfrkl čaroděj a dal se do práce. Schválně se předváděl, aby písmenková víla viděla, že není jediná, kdo umí s abecedou podivné kousky. A nakonec chtěl předvést svůj trumf a ukázat, že je chytřejší než celá třída prvňáčků dohromady. Začal skládat ta nejtěžší cizí slova. Ale ouha, co to?
1: Alter, at, als, Estern, Olfram.
3: Aldemar.
0: Slova se skládají stejně rychle jako jindy, ale něco je špatně. Kouzelník se hned dovtípil, že mu uteklo dvojité V.
1: To by bylo, abych je nenašel?
0: Šmejdil oběma rukama v kouzelném klobouku. Hledal i v rukávech a kapsách svého hábitu a třásl se zlostí. Taková ostuda! Malé dvojité V dostalo strach Neudrželo se ve skrýši a spadlo na zem. Kouzelník po něm skočil a hned ho přilepil na místa.
1: Tady si mě neošidíš.
0: Těšil se, jak na chybějící vé vyzrál. A už je vidět, že je všechno v pořádku.
1: Vat, valc, western, wolfram.
0: Už si kouzelník Valdemar radostímne ruce a vítězoslavně pokukuje po písmenkové víle, že ji převezl, ale děti volají.
2: Chybí vám tam velké dvojité V? Jména Walter a Valdemar nemají napsaný začátek. Máte tam jen Alter a Aldemar.
0: Ukazují děti na klobouk, nad kterým se vznáší špatné nápisy. Alter a Aldemar.
3: Jaký pak já jsem Aldemar? Tohle není fér. Vy jste mi ten začátek jistě ukradli a pokazili jste mi klobouk.
0: Rozlobil se prchlivý kouzelník, hodil vztekle klobouk na zem a dupal po něm. Kouzelný klobouk je teď zničený. Písmenka toho hned využila a rozutekla se z vězení. Navíc si ten vztekloun Valdemar udělal takovou ostudu, že už ho do školy nikdy nikdo nepozval. Ani ho písmenková víla nemusela odčarovat. Ptáte se, co se stalo s velkým dvojitým V? No, jak jsme se nedívali, tak v pravý čas uskočilo z klobouku a schovalo se písmenkové víle do vlasů. Byla z něj náramná ozdobná spona. A tam přebývá dodnes. Vrací se do abecedy jen tehdy, když ho někdo moc potřebuje. Všechna ostatní písmenka si oddechla, když zmizel protivný čaroděj Valdemar, protože čarovat slova a skládat je do vět umí nejlépe sami. No řekněte, naučit se číst a psát je opravdové kouzlo. Co myslíte?

Možná, že dvojité písmenko V ani v životě nepotkáte děti. Ale kdyby přece, nezapomeňte, že ho nemáte strkat do klobouku. Zítra nás čeká pohádka o písmenku X. Po pohádce na nás čeká tradiční modlitbička. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, chci ti poděkovat za to, že jsi se mnou, i za to, že mohu vědět, jak moc mě máš rád. Díky za pokojné dny s počasím, které dává možnost odpočinku přírodě i nám, lidem. Amen. Večerní zíváček už je dnes téměř u konce. Já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc, moc hezké sny, ať se vám zdá něco veselého, hezkého. No a zítra, ať pravou nohou vykročíte do školy, do školky. No a pokud ještě do školky nechodíte, tak ať si ten den užijete s rodiči, prarodiči nebo vašimi blízkými. No a mám tu pro vás dvě hezké písničky. Ta první se jmenuje Viděli jste toho obra? Já tedy ne, ale možná, že po téhle písničce ho opravdu uvidím.

Brna. Hrůzo, strašně těžká váha, každá pomoc bude dobrá, každá rada bude drahá. Kdo má nápad, jak se asi dostaneme z téhle kaše?

0: šance. Roztrhnutě jako hada, těm svým řekni Balterance. Zní Goliášova rada, váš Bůh bude pěkně čučet, až se čepel mého meče začne bavit na tvůj účet. Prohloupí, kdo neuteče, David ovšem za svým stojí.
1: David ovšem za svým stojí.
0: Stojí pevně jako skála.
1: Stojí pevně jako skála.
0: Jak apoštol na orloji.
1: Jak apoštol na orloji.
0: Nebeského principála.
1: Nebeského principála.
0: Když na něho přijde řada.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a u vysílání vás zdraví a vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem v pořadu Jak se vám líbí bude hudebník a vydavatel Michal Kořán. Ahoj Michale.
1: Ahoj Martine a zdravím posluchače Rádia Proglas.
0: Děkujeme a my zdravíme naopak z rádia tebe, povídáme si na dálku a budeme rozbírat hudbu, kterou vydáváš, jak jsem už zmínil, ve vydavatelství Blue Lizard. A protože čas je super zácná doména, pojďme si udělat takový průlet, který začne právě teď, tím, že zmíníme první autory, kteří za chvíli potom zazní a řekneme si něco k té nahrávce. Tak koho si pustíme jako první a jak bychom si ho představili?
1: Na začátek by to chtělo možná něco zajímavějšího zvukově a pestřejšího. Tak jedna z těch posledních věcí, co jsme ještě na sklonku roku vydali, byly Cuby, což je takový zajímavý trio kolem Vladi Vojny Lačia. To je muzikantka s takovým hodně širokým záběrem, která se profilovala čím dál tím víc do experimentální polohy, která ji teda strašně svědčí. A spojila se s fantastickými muzikantkama, teď hraje v triu s Karolínou Šustrovou, která je klávesistka, skladatelka, houslistka a s baskytaristkou Terezou Čepkovou. A říkají si Cuby, což jsou japonské lišky, oni mají dokonce své přezdívky Uma Zenko, Ebi Tenko a Tori Yako. Se těžko pamatuje, ale prostě tyhle tři holky dělají fantastickou muziku, částečně jakoby volnou, improvizovanou, jakoby střiženou mezi nějakým moderním world music, elektronickou hudbou, až tranzovní.

0: hra divojina chrlí nápady jeden za druhým a ty holky to krásně uzemňují. To napětí, které tam vzniká, je melodický, dramatický, je to velice působivý a já myslím, že to je přesně to, co si máte pustit, nebo ještě lepší na konzer, protože ta nahrávka nikdy nevyjádří tu spontanitu, která vzniká, když oni se spolu hrajou a komunikují. A tam vznikají na koncertě ještě mnohem zajímavější vlastně momenty, než pak ta konzerva, která zůstane z toho studia.
1: No ale zajímavé je, že možná s přihlednutím na tuhletu věc vydali dva živáky.
0: Tak, vydali. Z nějakého důvodu si chtějí dělat EP formát. Šestistavbový desky vydali dvě. Jednu vydali s popražským koncertu, který nebyl první. První koncert se uskutečnil na pozvání Pavla Kusáka v roce 2004 na filmovém festivalu Jihlava, kde zahráli a byli, myslím, jako velmi spontánně přijatý, takže následující koncerty už si nahrávali a dělají dobře, protože ten třetí, čtvrtý koncert, který jsme na Bluza vydali, je z pražský kavárny, takovýho bystra, jemné bystro se to jmenuje, je to Modřany, takový příjemný hudební, skoro hudební kavárenský prostor a ten záznam se jako opravdu velmi, jako na to, že to bylo živý nahrávání, tak bez střihu, bez mixu se jako velmi vydařil a po tomhle úspěchu jsme se domluvili, že uděláme za půl roku druhou desku, ta se podařila nahrát, holky odjeli do Dubice, do takového hezkého prostoru na severu Čech, kde tři dny zkoušeli a pak dali večer koncerty, zase nahráli, takže to je znovu živá stopa. A chystá se další, teď byli v Paříži, budou mít teď v Praze koncert v Punktu v květnu, kde bude to druhý koncert, kde Vladi Vojna pokřtí ještě svůj vlastní projekt, který se jmenuje Tulpa Tape, což je ještě větší experimentální poloha, kde spolupracuje s nástroji, který má od firmy Soma, kde plně abstraktně vytváří živé zvuky, které jsou neuchopitelné a nepopsatelné. Ale pořád je to taková jako zajímavá hudba. Není to experiment pro experiment. Ona opravdu je muzikantka, díky tomu vlastně ty nástroje používá jako nástroje, ne jako zdroj nějakého neznámého zvuku, který může proti mě opravdu tvoří a má to plně pod kontrolou. Je to fakt fantazie vidět, co všechno z toho dostane ven.
1: Tak pojďme si pustit šikovnou a multi-instrumentální Vladi Vojnu, konkrétně nyní s projektem Kyuby. První skladba dnešního pořadu.

0: Michale, pojďme k dalšímu jménu, které dneska zazní. Koho si pustíme jako druhého?
1: Já bych asi ještě zdržel takovou posluchačsky děčnou rovinu, tak bych dal Davida Kolára. To je pro mě asi takový nejvíc, to se nedá říct, jakože jenom jeden, ale patří rozhodně mezi ty nejvýznamnější muzikanty, který jsem měl štěstí oslovit a který mám štěstí, že s ním spolupracuji. Je to slovenský kytarista, který vycházel původně z nějakých jazzových kapel, že v Prešově, nicméně jeho ambice jsou obrovský, jeho talent je obrovský a on se opravdu vypracoval. Já si netroufám říct, že ve světovou hvězdu, protože to, co dělá, je mistrovský dílo a spolupracuje s opravdu se světovýma veličinama, třeba s bubeníkem s Grimsem, což je Pat Mastelotto, s norským trumpetistou Arve Hendrixenem nebo s Erikem Trifon ze Švýcarska. Opravdu se vypracoval na tuhle úroveň a jezdí do Ameriky za Patem Mastelottem, jezdí do Hollywoodu se dívat do hudebních studií, kde spolupracuje s některými muzikantama. A i když ho tady třeba úplně tolik neznáme, tak má řadu hudebních cen a není problém dneska. Třeba byl vyzván a nahrál kytarový solo Steve Wilsonovi, který mu pak přeskakoval na koncertě ve Vídni. Takže je to muzikant, který je opravdu dneska už není kytarista. Je to hudebník, který začal pracovat se zvukem, s hudbou, začal komponovat, má doma studio, kde vytváří si sám podklad na bicí na piano a dělá filmovou hudbu. To je, myslím, teď jeho takový jako nový posun těm dvouma filmům Mickey a Čermák. Takový slovenský mafiánský 90-kový boss a on to udělal filmovou hudbu, bylo to v kinech, v televizi. To je jeho silná parketa, že on opravdu se vyprofiloval v takového celistvýho muzikanta, že to není prostě jeho kytarista. A to, co dneska vytváří část Arve Hendrixenem, to jsou takový krásný snový polohy a měl jsem to štěstí, že jsem ho mohl i přivízt do Prahy dvakrát na festival s tím Arvem a to si strašně považuji, že ten David je pořád nohama na zemi a nelítá někde jako nesmyslně jako mezi nějakýma hvězdama, že opravdu vidí tu realitu, jaká je, že se tu muziku těžko dá živit a že prostě každý deska, kterou vydá, každý koncert je prostě vydřený a pořád si to uvědomuje a ta hudba je taková skutečná, reálná, jo? Že to není to žádný pop, je to opravdu dospělá hudba světového formátu. No. Takže to jsem moc rád, že ten David, dokonce jsme vydali několik jeho desek na Bulizard. Jedna z posledních je, která se jmenuje Calls, což jsou takové jako jeho telefonní rozhovory. On je mimochodem autor dvou knih. Jedna z nich je v covidu napsaná z rozhovoru se světovými muzikantama, s kterými se telefonoval a rozebíral, jak se za covidu ty muzikanti přizpůsobují tomu trhu v cizině. Porovnával tam i českou scénu, slovenskou scénu. A je to moc zajímavá knížka. Na základě těchto kontaktů on potom se s nimi následně i během dalších let volal a ty rozhovory jsou pak útržkem, skeče z těch rozhovorů jsou pak vlastně použitý v týho desce Calls, kde každá skladba kromě hudebního podkladu je zároveň odkaz na určitý pasáže z toho rozhovoru. Takže to je desce Calls, kde se třeba pohybuje bubeník Marco Minimán, Erik Trifa tam hraje, nebo italský trumpetista Paolo Ranieri. To bych pustil tady z té desky ukázku.

0: Teď dozněl David Kolár. Mně ještě vrtalo hlavou taková jedna věc. Ty jsi zmínil vlastně předtím projekt Cuby a David Kolár. Když to srovnám vedle sebe, tak o Davidovi vím, protože už dlouhou dobu na sobě pracuje a jako dává o sobě slyšet a tak, ale není třeba pro tebe i jako pro jako vydavatele něčem matoucí, když třeba Vladivojna, která už to jméno má nějakou dobu, tak začíná nové projekty, které se jmenují různě jinak. A vlastně se na to musí to publikum znova jako naladit, musí si to najít pro sebe a tak?
1: Hele, vůbec. Já naopak, když jsem o Vladivojně kdysi jako věděl a zaznamenával jsem ji, tak jsem s tou Vladivojnou měl spojenou jinou hudbu. Já myslím, že to je v pořádku, že naopak ta nová rovina je prostě jiná Vladivojna. A ona to sama potřebovala a sama to tak proto udělala, že nechce pokračovat s tou zavedenou značkou, která je vázaná k nějaký starší hudební kapitole, vizdybítový, kdežto teď zase udělala takový posun do vyšší jako úrovně hudební a je to taková i náročnější hudba, takže já myslím, že já se vůbec nebojím, protože Blizzard není žádná velká firma, která potřebovala velký jména, aby vydělávala peníze. Jo. Na to není postavená, naopak mě baví objevovat úplně neznámý muzikanty, který si třeba ani nepomysleli na desku a domluvíme se, že ta nahrávka se mi líbí a oni jsou nadšený, já jsem nadšený a nemusí to přinášet konec konců žádný benefice, protože tady v tom dneska světě šíleným, kde dostaneš $14 za 2 roky na Spotify, v podstatě se vůbec nedá mluvit o nějakým peněžních příjmech pro label, ale já si myslím, že je mnohem důležitější, a to se mi třeba s tou Vladivojnou teď děje, že jsme vydali 2 desky, někam jsme se posunuli, vydali jsme, pracujeme na Tulpa Tape, což byl jako single, ale mezi tím se mi podařilo udělat to, že ona oslovila tu Somu, Soma ji vyzvala k tomu, že na její značce vyšla nějaká skladba, nějaký single, takže ona ji to nastartovala dál a dnes se domluvila s vydavatelstvím Sioxion a vydává novou Tulpa Tape u mě, ale u Xionu, což mě vůbec nevadí. Naopak jsem rád, protože ona tam dostane mnohem lepší podmínky, lepší zázemí. A kdybychom se zpočátku nebavili o těch jejich raných věcech, tak by se tohle možná vůbec ani nestalo. Jo. Takže to, že změnila jméno, mě vůbec nevadí. A naopak jsem rád, že i tyhle ty malé experimentální jakoby věci, které u mě vycházejí, pak se třeba časem dostanou někam jinam a dostanou se jako na světlo, protože bez toho možná nevznikly. Jo. Takže Vladivojna, ať se jmenuje, jak se jmenuje, tak prostě je to fantastická muzikantka. Je potřeba akorát o tom mluvit, že to je ona, že to je jiná hudba, že to je zase jako její vlastní alter ego.
0: Pojďme si dát třetího umělce, který dnes zazní v pořadu, jak se vám líbí, do kterého vybírá Michal Kořán, vydavatel Blue Lizard. Pojďme si říct, kdo to bude teď.
1: Měli jsme tady prešovský hudebník a měli jsme tu pražskou hudebnici, tak já bych teď si dovolil jít pán do Brna. A mám to štěstí, že jsme vydali druhou desku Tomáše Šenkyříka, druhou desku u nás na našem webu, ony má mnohem víc, která má zajímavý příběh a hudebně je teda nádherná. Jo. On je známý jako člověk, který se pohybuje v přírodě, nahrává různý zvuky, ptáky, žáby, cvrčky, je to takový jako člověk, který dělá výstavy zvukový a opravdu asi ho nemusím moc představovat, když je to teda samozřejmě člověk, který se pohybuje v hodně okraví oblasti kultury, ale ve svý oboru je, myslím, poměrně už velká kapacita, ale čas od času má takovou hezkou jako tendenci udělat hudební desku, což tady se spojily dva světy. On byl fascinovaný Lynchovým filmem Twin Peaks, měl ho rád a měl rád takový jakoby ozvěny z toho filmu a nějak se to jakoby jako uložilo a on pod vlivem těch emocí z toho filmu si řekl, že napíše zase po dlouhé době písničkový album a protože je vystudovaný muzikolog, tak začal to studovat opravdu jako muzikolog, začal rozepisovat jednotlivé party těch kladeb, jejich tempo, dynamiku, studoval, jak je ta hudba tím Bagelementem je vystavená, jo, tím skladatelem. A měl takový jakoby pocit, že když do toho pronikne, že bude schopen nějakým způsobem nějaký určitý emoce reprodukovat. Samozřejmě to bylo vydrželo jenom týden, jo. A potom týdnu on ty nahrávky uložil a když se k tím po měsíci vrátil, začal hrát na piano k tomu, tak zjistil, že tahle cesta nikam nevedla, že prostě jako na tom svým pocitu vystaví úplně vlastní hudbu, že vůbec se nebude zabývat nějakýma strukturama těch původních hudebních partitur. Nahrál novou koncepci věcí, který dal na hard disk a dal je svýmu synovi Prokopovi, který na tom si za půl roku vybudoval vlastně kostru toho alba, která je opravdu zajímavá. Tomáš, který je zblázen do zvuku z přírody, a není, takže vlastně začal do toho míchat různý ty svoje světy z přírody. A ve finále to ještě posvětila hráčka na akordeon Klára Veselá a houslista Pavel Rajmic. Takže tahle ta pestrá směsice čtyř hudebníků z toho alba udělala opravdu úplně novou věc, která už ani nemá žádný odkaz na původního Lynchův seriál. Nicméně je zajímavý, že k tomu chtěl přistoupit nějakým způsobem koncepčně, a ta cesta toho vývoje té desky, kdy on poslouchal v přírodě na sluchátka, a teď začal mu jako docházet, jaký zvuky tam chybí a co tam ještě přidá. A viděl to hodně filmově, kdy se mu promítají při hrávání ty vzpomínky na tu procházku lesem, kde viděl jako babičku na houbách, tak to tam všechno, on tam v těch emocích těch hudby jako vidí a popisoval mi to, a mně se to strašně líbilo, takže ta deska je opravdu silně emocionální a je plná takových mikropříběhů, který v té hudbě nějakým způsobem možná i korespondoval, protože ta hudba se dostane proměňuje od určitých kompozic až po zvukový krajiny, a je to rozhodně teda deska, která úplně mi sedí na mém labelu, že to je ten určitý současný zvukový ambient, který je moderní a je opravdu nadčasový.
0: Pojďme si to pustit, pojďme si poslechnout hudbu a tvorbu Tomáše Šinkyříka.

0: Tak jak jsem asi na začátku zmínil, tak jsem nějakým způsobem loni oslavil, neoslavil, ale uzavřel čtvrtstoletí labelu, což je 25 let, ono to zní tak jako hezky, když řekne čtvrtstoletí, což mi až někdy běhává z pozádech. A já jsem začal trochu rekapitulovat a mám to štěstí, že mám mezi svými přáteli spoustu hudebníků, kteří se pohybovali v hudbě už třeba v polovině 70. let a já kromě současných hudebních jakoby objevů nebo muzikantů, který nejsou nějak známí a já je nacházím, tak se dost často i hrabu v archivech některých muzikantů, který si myslím, že by neměl být jako zapomenutý a neprávem jsou třeba už opomíjený. Teď třeba mám to štěstí, že jsem navázal spojení s Jiřím Mazánkem, kterou jsem objevil neuvěřitelný archiv hudební, stáme do budoucna něco. Nicméně teď chci mluvit o spolupráci s Mirkem Posejpalem, s kterým kromě toho, že máme trio, tak zároveň jsme začali vydávat v reedicích jeho nahrávky s Jiřím Posejpalem. Oni tvořili takovou jakoby počáteční českou stopu v jazzové improvizaci. Byli tím vyhlášeni, že jejich koncerty opravdu byly založeny na improvizacích, včetně zkoušek, neměli tam konkrétní skladby, které by hráli po druhý a to sepětí, kdy oni začali spolu navázali hudebně, tak bylo tak silný, že opravdu většina těch koncertů dopadla skvěle, mají nahraný a my z nich postupně děláme určitý výběry, některé už vyšly a teď jsme udělali takovou dvou edici, každá má tři CDčka v sobě, jedno vyšlo loni na podzim, je to album, které má jako v náplni, nebo smyslem toho alba bylo, že to je 50 let od založení dvojice Turman Posejpa, kdy oni první koncert hráli 7. května roku 75 v pražském klubu Miloše Čuříka, klubu Labyrint a ta nahrávka z tohohle koncertu je první nahrávka vlastně z těch tří CDček na tom, na té kompilaci. Postupně jsme přidávali další koncerty, až je to uzavře, ta první trojice uzavřená jejich dlouhé spolupráce koncerty z roku 2015, kdy se vlastně ta spolupráce po 40 letech uzavřela v podstatě už ze zdravotních důvodů Jirky Durmana. Ale nicméně těch 40 let bylo tak intenzivní, že existuje spousta záznamů. My jsme vydali asi tři alba už jim, solový, ale tady kompilace je taková shrnující, ukazuje veškeré polohy, které oni měli. A je to takové jako, nechci říkat to slovo the best of, ale je to také opravdu, když chcete poznat improvizovanou jazzovou hudbu na české scéně, tak myslím, že oni jsou ta krásná ukázka. A protože ještě kromě toho, že spolu hráli ve dvojici, tak občas měli nějaké hosty a dost dlouho hráli s perkusionistou Miroslavem Kudymem, tak jsme letos vydali druhý svazek, druhý takovou kompilaci na třech CDčkách, které obsahují právě zase triovou spolupráci s tou perkusionistickou sestavou Miroslava Kudyma. Ta deska je jako zajímavá ještě z jednoho důvodu, protože oni v roce 85 byli takovým menším zjevením na české scéně, že je oslovil britský hudebník, muzikant a vydavatel Leo Fergin, který založil, to ruský emigrant, který založil v Anglii label Leo Records, začal vydávat východní hudbu, která byla zajímavá, převážně jazzová a nějaký 115. tuším, titul Leo labelu je právě duo Durman Posejpal s Miroslavem Kodymem. A ten koncert, který tehdy oni vydali v té Británii, tak v jiné podobě a v jiném sestřihu se objevuje tady na tom troj CD Durman Posejpal Kodym, což je unikátní, protože ta deska je samozřejmě vyprodaná, nedá se nikde sehnat, není ani streamovaná, takže pro pamětníky, dá se říct, který by chtěli tuhle hudbu slyšet, tu původní hudbu, tak v další podobě máme to tady na tom CDčku, načež následují další dva koncerty v Praze a v Padni, které uzavírá tu jejich triovou spolupráci. Je to fakt zajímavá hudba, která se dá přirovnat třeba k Garbarkovi nebo Oregor. Je to fakt zajímavé spojení.
1: Krásný. S chutí si poslechnu. Musím potvrdit, že jsem majitelem těchto nahrávek a že to je fakt radostný pocit se probírat tímto hudebním odkazem. Tedy předposlední ukázka dnešního pořadu.

0: Tak, máme tady poslední vstup, poslední povídání Michala Kořána o posledních umělcích, kteří vydávají svou hudbu u Blue Lizard. Možná už na to nemáme tolik času, ale pojďme si je zmínit předtím, než si je pustíme. Pojďme si říct, co to je za nahrávku.
1: Já myslím, že byli stručný už. Nechal jsem si dvojici Michal Rataj a Oskar Terek. To je pro mě další z klenotů českých hudebníků, který jsou na labelu. Oni vytvářejí neskutečný svět, jak Michal Rataj pracuje s jednou elektronikou, tak Oskar Terek pracuje s dechovými nástroji, hlavně s trubkou, a vytváří takovou kouzelnou současnou až ambientní hudbu, ale spíš současnou hudbu, instrumentální, výjimečně tady na té druhé desce, kterou jsme vydali, Oskar i zpívá. A nahrávka je zajímavá ze dvou důvodů. Za prvé, tady Michal Rataj použil koncertní varhany, které jsou v kostele v České Lípě, a tím tomu druhý desce dal trošku jinou polohu, než je ta první. Nicméně tam hodně experimentální zvuků, elektroniky. A co je na té desce zajímavé, že vyšla ve dvou verzích. Vyšla jak ve stereo verzi, tak ve speciální edici pro sluchátka, tomu se říká binaurální headphone mix, a to je, já myslím, že to ve světě není až tak běžný, dělal to třeba Jean-Michel Jarre, ale u nás je to podle mě, aspoň co já vím, asi první deska, která takhle vyšla. On jako profesor na HAMU, s studenty pracuje s mnoha vrstovatými zvuky a binaurálním nahráváním, takže myslím si, že je to expert a mistr, a že ta nahrávka, když si dáte na uši a posloucháte, že sluchátka zní úplně jinak v tom prostorovém zvuku, samozřejmě míněno, ta hudba je jako celkově stejný, ale to vnímání ty hudby je úplně jiný, když máte na sluchátka. Takže doporučuji tohle si pustit na sluchátka. Na našem labelu jsou obě verze, Blue Lizard má jako jak audio desku, tak je ta vydaná i ta binaurální, a je zážitek zvukový teda. No.
0: Krásné. Než si to pustíme, tak se rozloučím, Michale, s tebou a přeju úplně vážně dalších krásných 25 let Blue Lizard a držím palce v tom dobrodružství, které probíhá, ať z toho máš radost, a to teda nejenom ty, ale vlastně ať mají radost všichni zúčastnění, jak hudebníci, tak posluchači, mezi které se počítám. Dnes tedy byl hostem pořadu Jak se vám líbí Michal Kořán za vydavatelství Blue Lizard. Poslouchali jsme různorodou hudbu a na závěr si pustíme duo Rataj Terek. Michale, díky, měj se krásně, ahoj.
1: Mějte se taky krásně, děkuju, ahoj.
0: Loučíme se i s posluchači Radia Proglas. Užívejte pěkné dny a naslyšenou.

0: 挫败感还好是前一天有的，感觉是浪费钱。
1: I've never seen one of those.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Soud podruhé zamítl žalobu bývalého děkana Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka na rektora školy. Americká vláda nabídla kubánskému lidu navázání nových vztahů. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. A zítra bude převážně oblačno a školo jasno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka na rektora znovu zamítl soud. Spor se týká odvolání Ševčíka z funkce v prosinci 2023, o kterém rozhodl rektor školy Petr Dvořák. Ševčík podle něj poškozoval zájmy fakulty i celé školy. S odvoláním z funkce ani s dnešním rozhodnutím soudu Miroslav Ševčík souhlasí a znovu se obrátí na kasační stížnosti na Nejvyšší správní soud.
3: Neudělal tento městský soud to, co mu nařídil Nejvyšší správní soud. Že měl posoudit detailně ty skutky, za které mě rektor odvolal. To neudělal, takže bude další kasační stížnost.
2: Americký ministr zahraničí Marco Rubio nabídl kubánskému lidu navázání nových vztahů mezi USA a Kubou. Navrhl pomoc ve výši 100 milionů dolarů a obvinil kubánské vůdce z nedostatku elektřiny, potravin a paliv.
4: Y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos.
5: Rubio, který je synem kubánských přistěhovalců, ve vzkazu kubánskému lidu ve španělštině řekl, že americká vláda nabízí pomoc nejen s řešením současné krize, ale také s budováním lepší budoucnosti. Spojené státy zároveň dnes v Miami vznáší žalobu proti bývalému prezidentovi Kuby Raulovi Castrovi za podíl při sestřelení amerických letadel, při němž před 30 lety zemřeli 3 američtí vojáci. Z Miami Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Po dobu 3 mostů vysokorychlostní tratě na Vysočině už zná Správa železnic. Vítězné návrhy představila dnes v Jihlavě. Porota vybírala ze 38 návrhů od českých i zahraničních týmů. Nová přemostění budou stát u Světlé nad Sázavou a taky ve Velkém Meziříčí. Postavená by mohla být do roku 2040, pokračuje Martin Švehlík ze Správy železnic.
6: Realizace by byla v polovině 30. let, ale právě klíčové bude, kolik investičních prostředků se podaří pokryt z těch evropských zdrojů. Letos Správa železnic vynaloží zhruba 1,5 miliardy na přípravu celé sítě v České republice a z toho asi třetina právě už je čerpáno z evropských zdrojů.
7: Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Fotbalisté Karviné získali poprvé v historii titul v domácím poháru. Jablonec porazili 3-1. Z Hradce Králové pokračuje reportér Lukáš Michalík.
8: Karvinští fotbalisté společně s realizačním týmem se teď radují s fanoušky Slezanů. Karvinští v tomto utkání skóre otočili, prohrávali v 17. minutě, respektive od 17. minuty po proměněné penaltě Java. Karviné srovnala krátce před pauzou, kdy se prosadil Kondé. Po změně stran druhý gol Karviné dal Kahuan Vinicius. Poté došlo k důležitému momentu zápasu. Přímá červená karta pro jabloneckého Singa Tehanu a pojistku Slezané přidali v samotném závěru. Vydal svůj druhý gol v tomto zápase brazilský útočník Vinicius. Z Hradce Králové Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Házenkářky Slavie Praha můžou získat dnes večer extraligový titul. Jejich utkání proti Lázním Kinžvart sleduje Mirko Vasič.
9: Právě teď skončil první poločas, po něm hostující Kinžvart vede nad Slavií 16-13, když se mu povedla hlavně poslední pětiminutovka, kdy otočil vývoj skóre. Po první půli tedy Slavia Kinžvart 13-16. Z Edenu Mirko Vasič, Radiožurnál.
10: Nehoda na D35 u Opatovic, další v Praze. Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila 2 osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směr dálnice D11 do Prahy a Jaroměře. Kolona se tam netvoří a kolem projet jde. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici. Stále stojí kamion, 9. kilometr vpravo označený, měl by blokovat stoupací pruh. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most od sjezdu na magistrálu. Hustý provoz kolona, začíná to u odbočky na Průmyslovou ulici a je po sjezd k OMV. Vepředu něco překáží, nové omezení nebo nehoda. Poblíž v Praze u Europarku Štěrboholi brzdí provoz srážka osobního auta s nákladním. Nehoda je v Černokostelecké ulici u jižní spojky a blokuje pravý pruh na křížení s Průmyslovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme ráno a večer místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno, místy taky přeháňky, nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
12: Dirigent, oj, oj, oj.

Bože moj, dirigent gradjava. Dirigent muss man sollen. Nadlaž

0: Vítejte při poslechu pořadu Radio Report, kterým vás dnes bude provázet Martin Weisbauer. Pořad bude velmi aktuální, protože ho věnujeme Noci kostelů roku 2026, a to konkrétně v celém Hradci Králové. Město se skládá ze čtyřech farností římskokatolických a jedné řeckokatolické. My se podíváme do každé z nich, abychom se dozvěděli, co na Noc kostelů chystají. Začneme farností v centru města, která se nazývá Farnost u katedrály svatého Ducha, a kromě katedrály zahrnuje ještě barokní kostel na Nebevzetí Panny Marie a také starobylou kapli svatého Klimenta. Dříve byly administrativně odděleny, nyní jsou však pod jednou duchovní správou. A duchovním správcem je zde otec Vojtěch Novotný, který nám řekne více.
1: Ano, od září je tady jedna farnost, která je společná jak pro katedrálu, tak pro kostel Panny Marie, takže společně můžeme některé věci třeba i lépe domlouvat, aby to časově nějak třeba dobře ladilo.
0: Jaký to bude mít vliv na Noc kostelů letošní, o které náš dnešní pořad je?
1: Tak já myslím, že návštěvníci mohou se těšit na to, na co jsou zvyklí, že program bude bohatý na všech místech, ale tak to konec konců bylo i v minulosti, takže věřím, že si každý najde, co ho bude lákat.
0: Můžeme tedy být malinko konkrétnější, abychom lidi pozvali na tuto Noc kostelů?
1: Noc kostelů zahájíme společným zvoněním všech zvonů tady v našich kostelech v 18 hodin. Poté bude takové krátké zahájení, úvodní slovo v kostele Panny Marie, včetně hudebního doprovodu. A protože takové typické pro nás je slavení mše svaté, tak v 18.30 bude se slavit mše svatá, která bude nějak otevřená.

0: tak jednak přednese některé hymny a skladby z pera Zdeňka Poluláníka, jednoho moravského autora, ale zároveň také tam bude prostor pro to, aby si lidé mohli zaspívat, aby nebyli jenom pasivní posluchači, ale také mohli některé písně, které se zpívají v kostele, zkusit, jak se zpívají. Celý večer bude k dispozici také varhanní vstupy, takže v kostele Panny Marie i v katedrále svatého Ducha bude možné si poslechnout, jak varhany znějí. Před 8 hodinou v 19.45 nás čeká další program, takový větší v kostele Panny Marie s názvem Kde je tma, hledám světlo. Jedná se o takové doprovázení hudby a slova, prolínání, dialog nad biblickými texty s autorskou tvorbou některých autorů, kteří zde žijí v Hradci Králové, takže to je další program. Pro ty, kteří přijdou na noc z kostelu později, tak ve 20.30 plánujeme, že opět zazvoní zvony na náměstí dohromady a v kapli svatého Klimenta bude koncert v podání vokálně instrumentálního souboru NR, což je taky královéhradecký sbor, ve kterém hrají na třeba violu de gamba nebo varhaní pozitiv, nebo je tam zpěv soprán a tenor, zobcová flétna, takže takový průřez geny německé barokní hudby v podání tohoto souboru. Jedna taková zajímavost, která se používá v kostele, je kadidlo. Možná někteří lidé neví, co to znamená, jak to funguje, jak se připravuje, a tak naši mladí ministranti budou mít takový krátký pořad, ve kterém tuto věc představí, takže to se plánuje na 9. hodinu v katedrále svatého Ducha. Kromě prohlídky Panny Marie, která už byla zmíněna, tak se chystá samozřejmě komentovaná prohlídka i katedrály svatého Ducha. Ta je plánovaná na 9:30. V 10 hodin pak v kostele Panny Marie začne takový program meditativní, kdy bude prostor pro to nechat na sebe působit to místo. Kostel bude nasvícen zvláštním způsobem, bude tam znít hudba a ten název, jaký jsme tomu dali, je Dotknout se světla. Zve k takovému osobnímu zastavení a to bude vlastně až do konce toho dne, do konce programu. V kapli svatého Klimenta ve 10:45 zazní večer chvál, budeme zpívat chvále Boha i s kytarou, takže takové modernější písně, ale zase bude to příležitost pro to, aby lidé mohli také zaspívat se, sami se zúčastnit. No a poté postupně zakončíme program v kapli, v katedrále i v kostele Panny Marie.
1: Ten program je opravdu bohatý, takže myslím si, že každý si může vybrat podle svého gusta. Vy máte, pokud vím, teď také nové, velmi přehledné webové stránky, takže byste možná mohl zmínit pro naše posluchače, kde všechny tyto věci naleznou.
0: Tak chceme nabídnout program pro celý Hradec Králové jednak na stránkách katedralahradec.cz. Připravujeme, že to tam se sbíráme ty informace i z ostatních míst, ale zároveň chceme také pro lidi, kteří mají rádi tradiční cesty, tak jedna z nástěnek vedle katedrály svatého Ducha by měla právě také nabídnout program pro celé město, nejenom tady pro nás, ale i pro další kostely a třeba upozornit na ty hlavní akce, které v jiných kostelech se budou chystat. Ještě bych doplnil jednu věc, kterou letos bude oproti předchozím rokům a která je také velkým lákadlem, takže bude možný vstup na věže v kostele Panny Marie i v katedrále svatého Ducha. Takže bude možné vidět pohled na velké náměstí z různých stran, zároveň vidět zvony, a takže myslím, že to také může být takové pěkné lákadlo.
1: Když už jsme u těch zvonů, tak na Bílé věži zde v Hradci Králové je třetí největší zvon v České republice, Augustín. Mohou lidé slyšet také jeho zvuk, protože ten nezní příliš často.

0: Zvon svatý Augustin zvoní zhruba jednou měsíčně při nějaké významné příležitosti. Jedna teď pro nás velká slavnost bude slavnost seslání Ducha Svatého, vlastně je to také zasvěcení katedrály Královéhradecké, tak ten den v neděli 24. května budou znít všechny hradecké zvony na náměstí Augustin, 6 zvonů v katedrále a zvon v kostele Panny Marie.
1: My se teď podíváme do farnosti Pražské předměstí, konkrétně do kostela Božského srdce Páně v Hradci Králové. No a z toho důvodu zde mám pozvanou Šárku Blaškovou, která je takovou hlavní organizátorkou Noci kostelu. Já vás tady moc zdravím.
2: Dobrý den.
1: Šárko, kolik vás vlastně je ve vašem týmu pro přípravu Noci kostelu?
2: My máme celkem velký tým a takovou zajímavostí je, že je tvořen především mladými lidmi. U nás se na organizaci podílí asi 15 dětí z mládeže a kromě toho velmi úzce spolupracujeme i s našimi faráři, což je páter Antonín Forbelský a páter František Filip.
1: Já vím, že ono to tam má vlastně velmi dlouhou tradici, myslím to, že to organizuje mládež, že?
2: Já si to nepamatuju, jelikož já jsem konvertitka, takže jsem tu dobu nezažila, ale opravdu z nějakých dochovaných vzpomínek mých vrstevníků a i starších farníků, tak opravdu to tam má velmi dlouhou tradici, že se vždycky podílí mládež na Noci kostelu.
1: Zajímavé je, že jste schopní vlastně si to předávat z generace na generaci, což se vždycky nepodaří, že?
2: Je to veliký dar a štěstí, že kolem sebe máme takové krásné společenství a ta generace pořád nám dorůstá další a další.
1: Jak dlouho se připravujete na Noc kostelu?
2: Obvykle začínám s takovými přípravnými pracemi již v únoru, abychom si stanovili nějakou základní strukturu programu a předběžně vymysleli, co se tak bude dít a oslovili případné přednášející, ale taková ta hlavní práce nastává až během dubna či května.
1: Ty nápady, co všechno uděláte v programu, pocházejí odkud? Je to takový brainstorming nebo čerpáte ještě z jiných zdrojů?
2: My máme různé programy, které jsou léty ověřené, takže například možnost vystoupat na naší věž, to je velmi populární zde v Hradci, tak to zařazujeme vždycky. A nebo také koncert našeho komorního sboru Muzika liturgika, to také zařazujeme pokaždé. A jinak tak jako dohromady vymýšlíme, co by se dalo nového udělat, co tak lidi bavilo, na co přišli a podle toho upravujeme vlastně další program.
1: Tak už jenom ten samotný výstup na tu věž kostela je zajímavý, protože je to vlastně konkurenční výhled oproti Bílé věži, která je tady v Hradci velice známá, ale je to zase Hradec úplně z jiné perspektivy, že?
2: Přesně tak. Kdo chce vidět Hradec z druhé strany, tak se jde podívat právě k nám. Zajímavé je, že naše věž je otevřená pouze jednou za rok, takže máte unikátní příležitost právě na Noci kostelu vidět Hradec úplně z jiné perspektivy.
1: On je to kostel funkcionalistický a já vždycky, když jsem tam byl, tak jsem si všiml, že ta samotná věž, která je betonová samozřejmě, má spoustu pater, kde jsou další místnosti a další prostory, ještě než se vyleze až nahoru, že jo?
2: Ano, ty jsou momentálně nevyužívané, ale mnohdy slouží jako skladiště. Každopádně je tam i třeba vstup na půdu, kde se dostanete na střechu kostela, ale tam samozřejmě návštěvníky nevpouštíme. V podstatě největší lákadlo je úplný vršek věže, kde se můžete rozhlédnout po Hradci.
1: No a když se podíváme na ten samotný program, tak zkuste to probrat postupně, co všechno, čím začnete a jak to bude pokračovat během toho večera.
2: My máme program opravdu bohatý a myslím si, že si vybere každý. Tradičně začínáme 17.30 mší svatou, kterou doprovází naše mladá schola a celebruje ji páter František Filip. A poté hned následuje v 18.30 komentovaná prohlídka kostela, kterou vás tento rok provede náš farník Michal Šafranko, který se nedávno vrátil z Prahy, tak z toho máme velikou radost. Poté od 19 hodin následuje koncert komorního sboru Muzika Liturgika pod vedením pana Pfeiffera a ten vás poté v 19.30 také provede prohlídkou kůru s ukázkou nových koncertních varhan, které nyní jsou úplně obnovené a mají nový hrací stůl, takže to bude určitě velmi zajímavé. A poté v 8 následuje takový program, co se děje za oltářem. My budeme mít v zákristii připravené různé liturgické oděvy a předměty a pokud vás někdy zajímalo, proč má kněz na mši po každé jinou barvu a nebo k čemu různé předměty slouží, jaký je za nimi například duchovní význam, tak se to dozvíte právě na této prohlídce a bude přednášet páter František Filip. Poté v 21.00 v 9 nás čeká takový malý večer chval. My zhasneme kostel, rozsvítíme svíčky a budeme vás doprovázet hudbou, jednoduchými zpěvy téze a budeme rádi, když se všichni k nám přidají, budeme mít připravené texty a noty a mezi jednotlivé písně budou vkládána krátká zamyšlení. Tak to bude taková možnost se zastavit a stišit. No a úplný závěr nám završuje závěrečná modlitba s požehnáním a celkový program končí v 10 hodin večer. Během toho programu od 18.30 je zde možnost vystoupat na tu naši nejvyšší věž kostela a zároveň budeme mít připravené i dílničky pro děti. A takový ještě jeden program, který bych vypíchla, bude možnost Zeptej se. Naši kněží vám budou k dispozici, pokud máte otázky ohledně kostela, ohledně víry, anebo jenom nad něčím dumáte, určitě přijďte a bude možnost se jich zeptat.
1: Tak ona i ta samotná poloha tohohle kostela je celkem specifická oproti jiným hradeckým kostelům, protože on leží vlastně na spojnici mezi hlavním nádražím a jedním velkým obchodním centrem, takže kolem proudí obrovské množství lidí, kteří do kostela normálně nechodí a myslím si, že u vás asi bude největší procento lidí, kteří se budou zajímat o ty nejzákladnější věci, že?
2: Ano, já si myslím, že my jsme taky velmi specifičtí tím, že náš kostel jako jediný v Hradci je po celý den otevřený, volně k dispozici a lidé k nám můžou přijít se na chvilku zastavit a nebo si sednout do ticha a určitě samotné to místo kostela vybízí k tomu, aby k nám přicházeli lidé se jen tak podívat, anebo se zastavit na chviličku, popovídat, něco se dozvědět. Jsme tomu určitě otevření a všechny takové účastníky vítáme.
1: Tak já vám přeji, aby ta návštěvnost byla co největší a také, abyste oslovili co nejvíce lidí, především těch hledajících. Ať se daří.
2: Moc krát děkuju.

0: A teď nám trvalý jáhen Ondřej Rusek poví něco o tom, jak Noc kostelů bude probíhat ve farnosti Hradec Králové Pouchov.
1: Tak u nás v pouchovské farnosti, z hlediska těch kostelů, tak v naší farnosti patří dva kostely. Kostel na Pouchově svatého Pavla a potom kaple na Rožberku, neposkvrněného Početí Panny Marie. A v letošním roce připravujeme, ten program není nějak jako úplně bohatý, ale myslíme si, že vlastně podstatný té akce je, aby lidé, kteří okolo kostela v tom místě, kde bydlí, chodí, tak aby aspoň jednou zavítali a podívali se vůbec do toho prostoru, setkali se s lidmi, kteří tam chodí. Ale nicméně na Pouchově v letošním roce připravujeme, že tam bude koncert sboru Squadra Risonante, což je sbor z gymnázia Bohuslava Balbína pod vedením Františka Novotného, tak se na ně moc těšíme, protože už u nás vystupovali a kostel byl velice plný, to vystoupení jich bylo velice pěkné a tak se na to těšíme. V předchozích letech jsme mívali i přednášky, třeba odborné přednášky, byl tam Radek Bláha jako odborník, vlastně historik, archeolog, takže o tom místě, kde vlastně žijeme na Pouchově a na Rožberku, měl krásné přednášky a velice fundované. No a potom rozezní se naše zvony, Aneška a Pavel, svatá Aneška, svatý Pavel, takže to je taky vlastně takový dominantní zvuk jako v té naší farnosti. V kostele na Rožberku, tak tam bude i možnost navštívit všechny ty prostory toho kostela, podívat se na věci, které normálně lidé nevidí, to znamená z nějakých depozitářů, prostě ukázat to, co třeba se dřív používalo při liturgii a tak, s nějakým výkladem, protože farníci se o to tam budou nějakým způsobem o ty lidi starat, řeknou jim to, co je potřeba. Bude tam možnost vlastně nějaké modlitby, tak jako známe třeba z kostelů, z ciziny, nějakou zapálit svíčku jako obětinku, něco takového. No a plánujeme, že bude otevřeno v obou kostelích do 9 hodin do večera. A tím hlavním bodem je to hudební vystoupení. Vlastně ještě na Rožberku bude vlastně hudební vystoupení také. Budou to studenti Tomáše Vachouška vlastně v Mladí Varhaníci. Takové krátké pásmo, tak to už je taky opakovaná vlastně ten program. A to je taky velice pěkné, kdy jako mladí se vlastně mají možnost zahrát i před publikem, na to nejsou zvyklí třeba, před publikem vlastně lidí, kteří přijdou si poslechnout tady tu lectu. Letu varhaní hudbu.
0: To budou mladí absolventi hudební katedry tady na univerzitě v Hradci Králové?
1: Já si myslím, že to jsou ještě mladší, že to jsou vyloženě jakoby ze Zušky, takže to jsou ne vysokoškoláci, co myslím, že Tomáš má vlastně mladší děcka. V Pouchovském kostele bude možné navštívit i naši věž, kde jsou ty zvony, jak jsem říkal, svatý Pavel a svatá Aneška. Zvony, kteří zvoní nám pravidelně, ale ten odborný výklad a těm vlastně návštěvníkům se bude věnovat i Ivana Rybecká, což je také vlastně odbornice a zvoní také na zvon tady svatého Augustina, který je v katedrále. A pokud někdo bude chtít nějakou opravdu odbornou informaci, jak o těch našich zvonech, tak třeba i o tom svatém Augustinu, vůbec o zvonech jako takových, o zvonění, tak je to ten pravý člověk, který tuhle tu informaci může podat.

0: Nyní jsme se přesunuli na Nový Hradec Králové, kde mám u mikrofonu člena farní rady Pavla Kamenického, abych se ho zeptal, jak bude vypadat letošní noc kostelů v jejich farnosti.
1: Naše farnost spravuje tady farní kostel svatého Antonína Poustevníka a potom filiální kostel svatého Jana Křtitele na Zámečku. Tam na Zámečku, tam to je opravdu taková hodně historická záležitost. Tomu hřbitovu, který je kolem kostelíka, se říká Hradecký Slavín, jsou tam pohřbené vzácné osobnosti hradecké. Potom je tam ten vlastní kostelík renesanční, který byl vlastně ve dvou etapách v minulém století a v tomto století opravován. Rovněž tak zvonice, která je také celodřevěná a ta byla teďka poslední roky velikým, řekněme, tahounem, protože byla prováděna vlastně po tři sezóny opravdu velmi kvalitní rekonstrukce té zvonice, včetně nového zavěšení těch původních zvonů a probíhá sbírka i na nový třetí zvon. Tady na Novém Hradci to, co lidem tady jsme schopni říkat, tak by se to dalo rozdělit tak nějak zase asi na tři takové oblasti. První je ten vlastní prostor toho kostela, kde máme takové upoutávky u těch důležitých, řekněme, věcí, které nám jsou blízké, ale které třeba lidi tomu nerozumějí. Takže máme vysvětleno, co je oltář a co je ambon a tak dále. A ta historie je zajímavá především z hlediska toho, že náš kostel vzniknul podobně jako třeba na Pouchově v souvislosti s výstavbou hradecké pevnosti. A proto vlastně zdůrazňujeme, že i ten stavební materiál byl přenesený z původního kostela svatého Antonína Poustevníka v Hradci Králové. Další oblasti, která lidi tak nějak, tak říkajíc, stáhne, tak jsou zvony tady na zvonici. Jeden právě je tady zvon, který je pojmenován Pavel z roku 1629, takže je mnohem starší než náš kostel a právě pochází z jednoho ze zbouraných kostelů Hradci Králové. A pak máme na zvonici nový zvon, který je pojmenován stejně jako kostel svatý Antonín a ten je ovládán elektricky, tak je tam o tom, co vypravovat. Lidi si můžou zazvonit, děti můžou si spustit to zvonění. No a dalším opravdu takovým objektem, který lidi zajímá, zvlášť v té večerní části, tak jsou varhany, u kterých vždycky tady vydrží až řekněme do těch 10 hodin nebo i díl náš pan varhaník. A tak o to je opravdu velký zájem, protože ty varhany jsou nové, ale jsou to mechanické varhany a podle odborníků velmi kvalitní varhany. Takže to jsou asi ty tři věci, které tady těm lidem ukazujeme. A mě osobně teda u toho vždycky potěší, když si říkám, teď už tady snad museli všichni být, ale vždycky se najde někdo, kdo je hrozně vděčný za to, že se do toho kostela mohl podívat. Každou chvíli se objeví někdo, kdo řekne, já jsem tady prožil dětství a nikdy jsem tady nebyl. A tak to jsou takové příjemné zážitky.
2: My jsme při rozhovoru s kolegyní na pražském předměstí zmiňovali také to, že lidé mají zájem o jiný pohled na Hradec z jiné perspektivy. To znamená, že oni tam zpřístupňují svoji věž. Tento kostel je na kopci a nabízí zase jinou perspektivu pohledu na Hradec. Bude tento výhled umožněn?
1: Tak výhled samozřejmě je možný a opravdu ceněný těmi návštěvníky, protože samozřejmě máme otevřené okenice u zvonů, takže to je opravdu zase tak jedna z takových vzácných věcí. Obzvlášť je viditelnost, což není pravidlo, ale dost často ty Krkonoše a Orlické hory jsou z našeho kostela jak na dlaní.
0: A v závěru našeho pořadu navštívíme pátou farnost, a to řecko-katolickou farnost Hradec Králové. Jejím duchovním správcem je otec Adrián Kostilník.
3: Tak jak každý rok, tak i letos taky i řecko-katolická farnost Hradci Králové se spolu zúčastní nosí kostelu. Sloužíme, tak jak už bylo řečeno, u svatého Josefa na Velkém náměstí a příchozí můžou se podívat, jak je vlastně ta kaple trošičku jinak zařízena než v západním obřadu, protože jsou tam ty ikony a máme to zařízené na východní katolický obřad a většinou těch příchozí, který přicházejí, tak právě se seznamují s tím východním obřadem. Mnohokrát ani netuší, že v katolické církvi je i východní obřad a dávají různé otázky, se zajímají, proč tam jsou ty ikony. Taky velmi jsou nadšení z toho, že sloužíme v staroslovanském jazyce, ukazují jim ty písma, které byly vlastně ještě za Cyrila a Metoděje a mnohokrát jim dávám to přečíst, tak poznávají, že to vychází z azbuky, ale neumí to přečíst.
4: Oni si to možná někteří pletou právě kvůli tomu obřadu s pravoslavnou církví, že?
3: No, bohužel je to tak, no, že je to spíš taková nevědomost, že právě jak jsem říkal, že ani nevědí, že existuje východní katolická církev, řecko-katolická církev, tak když přijdou, tak první dojem mají, že jsou u pravoslavních. A jim to právě vysvětluju, že vlastně ty obřadové rozdílnosti je, proč jsme vlastně katolici, proč nejsme pravoslavní. A tak, jak říkám, dávají skutečně všelijaké zajímavé otázky a většinou se zajímají o takovou tu a o liturgický jazyk, jak probíhá liturgie a různé otázky dávají. Třeba když jim řeknu, že jsem kněz, který je ženatý, tak je to hodně překvapí, že katolický kněz ženatý a právě mi i vysvětluju odlišnosti církevního práva východního a západního, kde jsou pár odlišností. Kdo chce slyšet víc, ať se přijde taky zeptat, podívat se, rádi vás uvítáme.
4: Známé také je, že ve vašem obřadu vlastně se nepoužívají varhany, ale pouze vokální zpěv, že? Bude tam také nějaká ukázka tady toho zpěvu?
3: Tak jediné, že bych zaspíval já, ale taky jim to vysvětluju, no, že celá liturgie je zpívaná, tak jak jste říkal, nepoužíváme žádné hudební nástroje, všechno je o zpěvu. Pozýváme vás do kaple svatého Josefa a letos budeme od 5 do 10 večera.
0: Končí pořad Radioreport, ve kterém jsme si přiblížili, jak bude vypadat noc kostelů v roce 2026 v jednotlivých farnostech města Hradce Králové. Naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. května. Lev 14. zahájil katecheze věnované koncilní konstituci Sacrosanctum Concilium o posvátné liturgii. Dnešní generální audience byla také dějištěm významného ekumenického gesta. Po papežově boku se jí zúčastnil Aram I., katolikos arménské apoštolské církve v doprovodu početné delegace.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Dnes zahajujeme sérii katechezí o prvním dokumentu vyhlášeném druhým vatikánským koncilem, konstituci o posvátné liturgii, Sacrosanctum Concilium. Při práci na této konstituci koncilní otcové nechtěli pouze provést reformu obřadů, ale také uvádět církev do rozjímání a prohlubování živého pouta, které ji ustavuje a sjednocuje. Do Kristova tajemství. Liturgie se dotýká samotného jádra tohoto tajemství. Je totiž zároveň prostorem, časem i kontextem, v němž církev přijímá od Krista svůj vlastní život. V liturgii se uskutečňuje dílo našeho vykoupení, které z nás činí vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid patřící Bohu jako vlastnictví. Jak ukázala trojí obnova, biblická, patristická a liturgická, kterou církev prošla v průběhu 20. století, toto tajemství neodkazuje k jakési temné skutečnosti, nýbrž k božímu spásnému plánu, který byl skrytý od věčnosti a zjevil se v Kristu, jak říká svatý Pavel. Křesťanské tajemství je tedy toto. Velikonoční událost, Kristovo utrpení, smrt, vzkříšení a oslavení, která se nám právě v liturgii svátostně zpřítomňuje. Takže pokaždé, když se účastníme shromáždění v jeho jménu, jsme do tohoto tajemství ponořeni. Kristus sám je vlastním počátkem tajemství církve, svatého božího lidu, zrozeného z jeho boku, probodnutého na kříži. V posvátné liturgii mocí svého ducha stále působí. Posvěcuje a spojuje církev, svou nevěstu, se svou obětí otci. Vykonává své naprosto jedinečné kněžství. On, který je přítomen v hlásaném slově, ve svátostech, v kněžích, kteří je slaví, ve shromážděném společenství a v nejvyšší míře v Eucharistii. Takto, podle svatého Augustína, církev při slavení Eucharistie přijímá tělo Páně a stává se tím, co přijímá. Stává se tělem Kristovým, božím příbytkem skrze ducha. To je dílo našeho vykoupení, které nás přetváří k obrazu Kristovu a buduje nás ve společenství. V posvátné liturgii se toto společenství uskutečňuje prostřednictvím obřadů a modliteb. Církevní obřady vyjadřují víru církve. Podle slavného rčení lex orandi, lex credendi a zároveň utvářejí její identitu. Hlásání slova, slavení svátostí, gesta, ticho, prostor, to vše představuje a utváří lid shromážděný otcem. Tělo Kristovo, chrám Ducha Svatého. Každá bohoslužba se tak stává skutečným zjevením církve v modlitbě, jak to připomněl svatý Jan Pavel II. Jestliže je liturgie ve službě Kristova tajemství, je zřejmé, proč byla definována jako vrchol, k němuž směřuje činnost církve a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Je pravda, že činnost církve se neomezuje pouze na liturgii, avšak každá její činnost, kázání, služba chudým, doprovázení lidí a jejich aktivit směřuje k tomuto vrcholu. Viděno z opačné perspektivy, Liturgie podpírá věřící tím, že je stále znovu ponořuje do Pánovy paschy. A proto jsou skrze hlásání slova, slavení svátostí a společnou modlitbu posilováni, povzbuzováni a obnovováni ve své víře a ve svém poslání. Jinými slovy, účast věřících na liturgickém dění je zároveň vnitřní i vnější. To také znamená, že je povolána k tomu, aby se konkrétně rozvíjela v každodenním životě, v jeho celku, v etické a duchovní dynamice, tak, aby se slavená liturgie promítala do života a vyžadovala věrný život, připravený uvádět do konkrétní reality to, co bylo prožito při bohoslužbě. Právě tak se náš život stává obětí živou, svatou a bohumilou, v níž se uskutečňuje naše duchovní bohoslužba. Takto liturgie denně přetvořuje ty, kdo jsou uvnitř církve, ve svatý chrám v Pánu a utváří otevřené společenství, vstřícné ke všem. Je totiž naplněna Duchem Svatým, uvádí nás do života Kristova, činí nás jeho tělem a ve všech svých dimenzích představuje znamení jednoty celého lidského rodu v Kristu. Jak říkal papež František, svět to ještě neví, ale všichni byli pozváni na Beránkovu svatební hostinu. Drazí, nechme se vnitřně formovat obřady, symboly, gesty a především živou přítomností Krista v liturgii. O níž budeme mít příležitost hlouběji mluvit v nadcházejících katechezích. To byla katecheze svatého otce při generální audienci. V jejím úvodu svatý otec přivítal Arama I., který se účastnil audience po jeho boku. V krátké promluvě Lev XIV. Zdůraznil význam jeho návštěvy v Římě a především společné úsilí o plnou jednotu, která, jak řekl, je přáním nás všech. Bratři a sestry, je mi velkou radostí přivítat jeho svatost Arama I., katolika Kilikie, arménské apoštolské církve, spolu se ctěnou delegací, která ho doprovází. Tato bratrská návštěva představuje významnou příležitost k posílení pout jednoty, která mezi námi již existují, zatímco se přibližujeme k plnému společenství mezi našimi církvemi. Řekl papež nejprve italsky a pak se v angličtině obrátil přímo k arménskému patriarchovi. Vaše svatosti, v těchto dnech, kdy se připravujeme na letnice, prosím o milost Ducha Svatého pro vaši pouť k hrobům apoštolů Petra a Pavla. A vyzývám všechny přítomné, aby se vroucně modlili k Pánu, aby vaše návštěva a setkání představovaly další krok na cestě k plné jednotě. Modleme se také za mír v Libanonu a na Blízkém východě, který je opět rozdírán násilím a válkou. Vaše svatosti, rád bych vyjádřil svou zvláštní vděčnost za vaše vytrvalé osobní nasazení pro ekumenismus, zejména pro mezinárodní teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Buďte vítáni, vaše svatosti, drazí biskupové a drazí přátelé. Společně vzívejme přímluvu svatého Řehoře Osvětitele, svatého Řehoře z Nareku, svatého Nersese Milosrdného a především Panny Marie Matky Boží, aby osvětlili naši cestu k plnosti jednoty, po které všichni toužíme. Řekl papež Lev XIV. V úvodu generální audience ve svém pozdravu k delegaci arménské apoštolské církve. Dodejme ještě, že arménská apoštolská církev patří mezi takzvané starobylé východní církve, které odvozují svůj původ od apoštolů, v tomto případě od misijního působení svatého Bartoloměje a svatého Judy Tadeáše. Arménský národ přijal křesťanství jako státní náboženství na samém počátku 4. století, ještě před legalizací křesťanství v Římské říši, díky působení svatého Řehoře Osvětitele, který pokřtil krále Tiridata III.
2: Další zprávy. Na stránkách vatikánského měsíčníku Piazza San Pietro opět odpovídá Lev XIV. Na dopis jednoho ze čtenářů. Tentokrát jde o mladého muže z Kalábrie, který píše o svých obavách z navazování vztahů. Nespěchej, abys všechno hned pochopil. Čas je trpělivý učitel a léčí rány. Každodenní modlitba, i když je jednoduchá a chudá na slova, naslouchání Božímu slovu, přijímání svátostí a rozhovory s moudrými lidmi ti pomohou rozpoznat, které vztahy stojí za to pěstovat a rozvíjet. Jsi milován Ježíšem. Ne abstraktně, ale osobně. Takový, jaký jsi dnes se svými otázkami a sny, obavami a touhami. Tato láska ti předchází a bude tě provázet vždycky. Nezávisí na rozhodnutích, která učiníš, ani na cestách, kterými se vydáš. Svatý otec připomíná, že i sám Ježíš budoval přátelské vztahy. Nazýval své učedníky přáteli, sdílel s nimi chléb i cestu, byl přítelem Lazara, Marty a Marie. Prožíval skutečné a autentické vztahy až po zkušenost těžkostí rozloučení a zrady. Proto by Ježíš jako první pochopil tvůj strach ze ztráty přátelství, které prožíváš. Ve tvém životě nezůstane všechno stejné, ale to, co bude autentické, nebude ztraceno. Naopak, pravá láska se nerozplyne, ale trvá navždy. Zraje, i když mění svou podobu. Píše Lev XIV. Pietrovi, mladému muži z italského regionu Kalábrie. Kardinál Pietro Parolin převzal ve Štrasburku Evropský řád za zásluhy a vystoupil s projevem na plenárním zasedání. Toto ocenění je udělováno osobnostem, které významně přispěly k integraci a jednotě kontinentu. Kardinál Parolin ve svém projevu zdůraznil, že ve světě narůstají konflikty a mír je ohrožen na mnoha frontách. Poukázal na válku na Ukrajině, která se odehrává v Evropě, zdůraznil, že Evropská unie musí stělesňovat tvůrčí úsilí o harmonii, jak k tomu vybízel jeden z jejich zakladatelů, Robert Schuman, jehož proces blahořečení právě probíhá. Kardinál Parolin tlumočil také pozdravy papeže Leva XIV. A zdůraznil, že úsilí o harmonii mezi národy zůstává základním slibem Evropské unie a jasným mezinárodním závazkem svatého stolce, což sám papež opakovaně zdůrazňoval. Na závěr vatikánský státní sekretář potvrdil připravenost svatého stolce spolupracovat s evropskými institucemi na budování míru ve světě. Předseda biskupské konference Kampánie, Monsignor Didona, v rozhovoru pro Vatikán News popisuje realitu území, které papež navštíví v rámci své pastorační cesty 23. května. 11 let od vydání encykliky papeže Františka Laudato Si poctí Petrův nástupce svou návštěvu Aceru, kde podpoří týden Laudato Si, sérii akcí zaměřených na zvyšování povědomí o tématech ochrany stvoření. Papež vstoupí na území, které je již po desetiletí zraňováno ekologickými zločiny. V rozhovoru biskup upozorňuje na to, že vzájemná spolupráce mezi institucemi a občanskou společností je stále příliš povrchní. Hovoří o stigmatu, které region tíží, protože nedovoluje vyniknout talentům a bohatstvím zdejšího prostředí. Zmiňuje také magisteriální a trefný text encykliky Laudato Si, u kterého však podle jeho názoru hrozí, že navzdory celosvětové známosti nezakoření v každodenním životě farností. Celý rozhovor si můžete přečíst na našich webových stránkách. Přejeme požehnaný den.
0: Laudetur Jesus Christus.

Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Modlit se s vámi budou kolegové ze studia Hradec Králové.

0: Ze studia Hradec Králové vám přejeme hezký večer a zveme vás k modlitbě večerních chval. Dnes jsme zde jak františkánští terciáři, tak zástupkyně Fatimského apoštolátu. A v závěru nám požehná Jáhen Vladimír. Modlit se s vámi dnes bude Martin,
1: Milada,
2: Michaela,
3: Láďa,
4: Marie,
5: Helena.
0: Podíváme se ještě na stránky v breviáři. Pokud tedy máte starší vydání, začínáme na stránce 1727 a závěrečnou modlitbu pak naleznete na straně 1320. Pokud máte vydání novější, tam začínáme hymnem na stránce 1946 a závěrečnou modlitbu naleznete na stránce 1534.
5: Bože, pospěš mi na pomoc.
6: Slyš naše volání.
5: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
6: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
5: Duchu Tvůrce, přijď navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých
3: a naplň je svou milostí, vždyť ty sám si nás utvořil.
6: Ty se nazýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dal, ty jsi pramen živý lásky žár, pomazání si duchovní,
3: dárce daruj si sedmera, prst pravice jsi Otcovi, ty jsi ten Otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvat.
6: V duši světlo nám rozžehni a do srdce nám lásku vlej a naše tělo ubohé stále silou svou posiluj.
3: Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír, nás cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.
6: Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a tobě, Otci i Synu, vírou se vždy víc otvírat.
5: Váš zármutek se změní v radost, aleluja. Když Hospodin přiváděl sionské zajatce,
3: byli jsme jako ve snách.
6: Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.
3: Tehdy se říkalo mezi pohany, velkou věc s nimi udělal Hospodin.
6: Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
3: Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země.
6: Kdo se jí v slzách, žnout budou s jásotem.
3: Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí.
6: Přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
3: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
6: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Váš zármutek se změní v radost. Aleluja.
1: Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Aleluja. Když nestaví dům Hospodin,
6: marně se lopotí, kdo ho stavějí.
3: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
6: Marné je časno vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy, neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
3: Hle, Hospodinovým darem jsou synové, odměnou je plod lůna.
6: Čím jsou bojovníku šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
3: Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec, nepřijdou do hamby, když se budou v branách soudit s protivníky.
6: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
3: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
6: Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Aleluja.
5: Všechno pochází od tebe, Bože, v tobě a skrze tebe všechno žije. Tobě buď sláva na věky. Aleluja. Radostně děkujeme Bohu Otci,
3: že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
6: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného syna.
3: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
6: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
3: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
6: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
3: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
6: A on je hlava těla, to je církve.
3: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
6: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti
3: a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
6: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
3: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věkův. Amen.
6: Všechno pochází od tebe, Bože, v tobě a skrze tebe všechno žije. Tobě buď sláva na věky. Aleluja.
5: Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.

0: přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
1: Přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
0: Připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
2: Kristus vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Aleluja. Velebí
3: má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
3: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
3: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
3: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
3: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
3: Kristus vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Aleluja.
4: Chválme Boha a vzímejme ho s apoštoly a se všemi, kdo mají prvotiny Ducha svatého.
5: Bože, vyslyš nás.
0: Všemohoucí Bože, ty jsi oslavil Krista v nebi. Dej, ať všichni poznávají jeho přítomnost v církvi.
5: Bože, vyslyš nás.
6: Otče svatý, ty jsi řekl o Kristu, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Dopřej, ať všichni slyší jeho hlas a dojdou spásy.
5: Bože, vyslyš nás.
3: Vlož svého ducha do srdcí svých věřících, aby nás očistil od hříchů a zavlažil naši vyprahlost.
5: Bože, vyslyš nás.
2: Kéž přijde tvůj duch, aby řídil všechen běh světa a obnovil tvář země.
5: Bože, vyslyš nás.
7: Svěřujeme do tvých rukou zemřelé a prosíme, abys povzbudil naši naději v budoucí vzkříšení.
5: Bože, vyslyš nás.
3: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
5: Otče náš, jenci na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
3: Milosrdný Bože, dej, aby Tvá církev, shromážděná v Duchu svatém, byla zcela oddána Tvé službě a upřímně se snažila o jednotu a svornost. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
5: Amen. Amen.
3: Pán s vámi.
5: I s tebou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch svatý.
5: Amen. Amen.
3: Jděte ve jménu Páně.
5: Bohu díky.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert duchovní hudby, ve kterém vyslechneme tři skladby. První nese název Dixit Dominus di Praga, druhá Magnifikát. Jejich autor je Antonio Vivaldi. Hraje soubor Prague Baroque Soloists, diriguje Adam Viktora. Třetí a poslední skladbou je tokáta číslo 10a D-dur pro varhany. Autorem je Georg Miffa. Na varhany hraje Jaroslav Tůma. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert duchovní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Dixit Dominus di Praga, druhá Magnifikát. Jejich autory je Antonio Vivaldi. Hrál soubor Prague Baroque Soloists, dirigoval Adam Viktora. Třetí a poslední skladba nesla název Tokáta číslo 10a D-dur pro varhany. Jejím autorem je Georg Miffa. Na varhany hrál Jaroslav Tůma.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Bylo 22 hodin, posloucháte Proglas a v repríze pořadu Čtení na pokračování otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr Vítám vás.
3: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 24.

Minule jsme dočetli zbývající dva body takzvané zpovědi vnitřního člověka. A to o náboženské nevíře a o pýše a sobectví. Toto zpovědní zrcadlo dostal poutník od jednoho zpovědníka pro své poučení. Dále se poutník vydal na cestu do Počájevské lavry. V jednom hostinci se setkal s nemocným atonským mnichem, od něhož se mu dostalo další poučení o modlitbě. V tomto poučení pokračujeme i dnes. Dozvíme se něco o intonaci Ježíšovy modlitby.

Vždy jsem obdivoval jeho moudrá slova a děkoval jsem za poučení své hříšné duše. Vysvětlil mi ještě pozoruhodnou věc. Jestli chceš, řekl mi, povím ti ještě o intonaci Ježíšovy modlitby. Poslouchej. Častokrát jsem slyšel, jak se mnozí bohabojní křesťané modlí Ježíšovu modlitbu podle příkazu slova Božího a učení svaté církve nejen doma, ale i v Božím chrámu. Když pozorně a se zalíbením nasloucháš tomu tichému odříkávání modlitby, můžeš si k svému duchovnímu užitku všimnout, že intonace hlasu je u mnohých různá, totiž že někteří zvyšují tón na prvním slovu modlitby, tedy když říkají Pane. Ostatní slova dokončují se snížením hlasu monotónně. Jiní začínají modlitbu nižším tónem. Zvyšují tón a zesílí hlas uprostřed modlitby na slově Ježíši. A ostatní slova opět dokončují nižším tónem, tak jako na začátku. Jiní začnou a dále pokračují nízkým jednotvárným tónem a na posledních slovech smiluj se nade mnou zvyšují tón s nadšením. A někteří pronášejí celou modlitbu tak, že zvyšují tón pouze na slovech Synu Boží. A teď poslouchej. Modlitba je to jedna a táž. Pravoslavní křesťané dodržují jedno a též vyznání víry. Že tato modlitba, nejdůležitější a nejvyšší ze všech modliteb, obsahuje dva předměty, Pána Ježíše a jeho milosrdenství, je obecné mínění, všem stejně známé. Proč tedy nedodržují všichni stejnou intonaci při přednesu? Proč není duše každého pohnuta na jednom a též místě, ale na místě každému zvlášť známém a vyjadřuje to zvýšeným a napjatým tónem? Možná, řeknou mnozí, že to vyplývá ze zvyku, nebo podle příkladu druhých, nebo podle chápání, nebo jak se komu lehčeji a vhodněji vyslovuje podle jeho schopností. Ale já na to mám zcela jiný názor. Chci zde hledat něco vyššího, nevědomého nejen pro naslouchajícího, ale i pro toho, kdo se modlí. Totiž, není-li zde skryté působení Ducha Svatého, přimlouvajícího se nevýslovným lkáním u těch, kteří nevědí, jak a za co se modlit. A každý se modlí ve jménu Ježíše Krista v Duchu Svatém. Podle apoštola Pavla skrytě působící Duch Svatý, dávající modlitbu modlícímu se, spolu s tím může každému proti jeho síle dát svůj požehnaný dar. Někomu uctivou bázeň Boží, někomu lásku, někomu pevnost víry, někomu dojemnou pokoru a jiné. A proto ten, kdo obdržel dar prokazování úcty a velebení moci vševládce, ten ve své modlitbě vyjadřuje se zvláštním citem a nadšením slovo Pane, pod kterým rozumí velikost a moc tvůrce světa. Ten, kdo obdržel tajemné vylití lásky do srdce, je zvláště nadšen a naplněn sladkostí zvolání Ježíši Kriste. Podobně jako jistý starec nemohl bez zvláštního vzepětí lásky a štěstí ani slyšet jméno Ježíš, pronesené třeba i v obyčejném hovoru. Člověk nezdolně věřící v božství Ježíše Krista, soupodstatného s Bohem Otcem, se rozohní a ještě více upevní ve víře při pronášení slov Synu Boží. Kdo má dar pokory a hlubokého poznání vlastní slabosti, je při slovek smiluj se nade mnou zkroušený, pokorný,
A tato poslední slova Ježíšovy modlitby vyslovuje se zvláštní vroucností, živí naději v Boží milosrdenství a oškliví si své poklesky. To jsou příčiny, jak myslím, různé intonace při pronášení modlitby ve jménu Pána Ježíše Krista. A z tohoto pozorování při poslechu lze porozumět k Boží slávě a pro vlastní poučení, kdo je protchnut jakým citem a kdo má jaký duchovní dar. 5 dní jsem prožil s tím starcem a on se pomalu začal uzdravovat. Ten čas byl pro mě tak poučný, že jsem ani nepozoroval, jak uběhl. Neboť jsme se v té komůrce, jakoby v tiché klauzuře, nezabývali ničím jiným, než že jsme se tiše modlili, vzývali jsme jméno Ježíše Krista, nebo jsme rozmlouvali o jediném, o vnitřní modlitbě. Přešel více než týden a starec se uzdravil. Já jsem mu z duše poděkoval za všechna dobrá ponaučení a rozloučil jsem se s ním. On odjel a já pokračoval ve své zamýšlené cestě.

Už jsem se blížil k Počájevu. Neušel jsem 100 verst, když mě dohnal nějaký voják. Zeptal jsem se ho, kam jde. Řekl mi, že domů do Kamenecko-Podolské gubernie. V mlčení jsme spolu ušli 10 verst. Všiml jsem si, že těžce dýchá, jako by se něčím trápil a je celý zamračený. Zeptal jsem se ho, proč je tak smutný? On se toho chytil a řekl, člověče dobrý, když už jsi všiml mého trápení, zapřísahej se pevně, že to nikomu neprozradíš a já ti o sobě všechno povím. Neboť se ke mně blíží smrt a nemám s kým se poradit. Ujistil jsem ho křesťansky, že nemám žádnou potřebu někomu něco donášet a z bratrské lásky mu poradím, pokud mohu. Tak tedy, byl jsem odveden ze statku na vojnu. Po 5 letech služby mě začalo být nesnesitelně těžko. Často jsem byl bit za nekázeň a za opilství. Rozhodl jsem se utéct. Nyní už 15. rok jsem v dezerci. 6 let jsem se skrýval, kde se dalo. Kradl jsem po kulnách a sýpkách, odváděl jsem koně, vylupoval krámy a to vše jsem provozoval sám. Kradených věcí jsem se zbavoval u různých podvodníků. Peníze jsem pak propil. Žil jsem nemravně a dopustil jsem se všech hříchů, pouze na život jsem nikomu nesáhl. Vše mi vycházelo. Nakonec jsem se dostal do vězení pro tuláctví bez dokladů. Ale i odtud jsem utekl. Potom jsem se náhodou setkal s vojákem, který šel s propustkou domů do vzdálené gubernie. Protože byl nemocný a sotva šel, poprosil mě, aby ho dovedl do nejbližší vesnice, aby si tam našel ubytování. Dovedl jsem ho tam. Vesnický strážník nás pustil do kůlny na seno a tam jsme ulehli. Brzy ráno jsem se probudil a viděl jsem, že můj voják umřel. Byl už celý stuhlý. Rychle jsem začal hledat jeho průkaz, doklad o penzionování a když jsem ho našel, dokonce i slušně peněz, tak jsem rychle, dokud ještě všichni spali, zmizel ven z kůlny. Utekl jsem přes zadní dvorek do lesa. Přečetl jsem si jeho pas a viděl jsem, že jeho věk i ostatní data se téměř shodují s mými. Zaradoval jsem se nad tím a odhodlaně jsem se vydal do vzdálené astrachaňské gubernie. Stal jsem se rozvážnějším a nechal jsem se najímat na práci. Dostal jsem se ke starému měšťanu, který měl svůj dům a obchodoval s dobytkem. Byl sám, žil jen s dcerou, vdovou. Zůstal jsem u něho rok a s jeho dcerou jsem se oženil. Pak stařík zemřel. Neuměli jsme obchod udržet. Já jsem začal zase pít, žena také, a do roka jsme utratili všechno, co nám po staříkovi zůstalo. Nakonec moje žena onemocněla a zemřela. Já jsem prodal vše, co zbylo, i dům, a peníze jsem brzy utratil. Neměl jsem z čeho žít, ani co jíst. Pustil jsem se opět do původního řemesla. Živil jsem se krádežemi s ještě větší odvahou, neboť jsem měl pas. Tak jsem opět žil nemravně asi rok. Jeden čas se mi nedařilo. Ukradl jsem podruhovi starou vyzáblou herku a prodal jsem ji za 0,5 rublu Rasovi. Vzal jsem peníze, zašel jsem do putiky, vypil vodku a rozhodl jsem se zajít do jedné vesnice, kde byla svatba, abych, až všichni po hostině usnou, ukradl, na co bych narazil. Protože slunce ještě docela nezapadlo, šel jsem do lesa, abych zde počkal do půlnoci. Ulehl jsem a tvrdě jsem usnul. A tu ve snu vidím, že stojím na krásné, široké louce.
Najednou se na nebi objevil strašný mrak a ozvala se tak silná hromová rána, že země pode mnou se rozestoupila. Někdo mě doslova zarazil po ramena do země, která mě ze všech stran sevřela. Jen hlava a ruce mi zůstaly venku. Pak ten hrozný mrak jakoby klesl k zemi a vyšel z něho můj starý děd, který zemřel již před 20 lety. Byl to zbožný člověk, 30 let byl správcem chrámu v naší vsi. Se hněvivým a hrozným výrazem přišel ke mně. Strachem jsem se třásl. Rozhlédl jsem se okolo a uviděl hromady věcí, které jsem kdy ukradl. Ještě více jsem se vylekal. Můj děd se ke mně přiblížil, ukazoval na první hromadu a řekl výhružně: co to je? Uduste ho! A najednou mě země začala ze všech stran svírat a stlačovat tak silně, že jsem nemohl vydržet tu bolest, tíseň a zemdlenost. Zastenal jsem a vykřikl: smilujte se! Ale trápení pokračovalo. Potom děd ukázal na druhou hromadu a řekl: co je to? Stiskněte ho silněji! A já jsem pocítil takovou silnou bolest a tíseň, že se s tím žádné mučení na této zemi nemůže srovnat. Nakonec děd přivedl ke mně tu herku, kterou jsem ukradl včera, a křičel: a co je toto? Stiskněte ho nejsilněji! A byl jsem tak bolestivě sevřen ze všech stran, že to ani nemohu vypovědět. Jak to bylo kruté, strašné a zničující. Přesně jako by mi žíly z těla tahaly. Taková bolest mě dusila, že nebylo možné ji vydržet. A kdyby to trápení pokračovalo ještě o chvilku déle, upadl bych do bezvědomí. Ale herka vyhodila zadníma nohama, udeřila mě do tváře a rozsekla mi ji. V tom okamžiku, při tom úderu, jsem se probudil celý zděšený. Zachvěl jsem se, jako bych byl zemdlený. Zhlédl jsem, už byl bílý den a slunce vycházelo. Chytil jsem se za tvář, tekla z ní krev a část těla, kterou jsem ve snu měl v zemi, doslova jakoby zdřevěněla. V tom úleku jsem sotva vstal a šel jsem domů. Tvář mě dlouho bolela a vidíš, teď tam mám jizvu, kterou jsem předtím neměl. Po tom vidění mě často přepadal strach a bázeň. A jak si jen vzpomenu na ta muka, která se mě ukázala ve snu, zmocní se mě tíseň a zemdlenost a taková bolest, že nevím, kam se podít. Časem se mi to vybavovalo stále častěji. Nakonec jsem se začal bát lidí a styděl jsem se, jako by všichni znali moje dřívější podvody. Z toho zármutku jsem nemohl ani pít, ani jíst, ani spát, jen jsem se potácel jako stín. Uvažoval jsem, že se vrátím ke svému pluku a ke všemu se přiznám. Když bych přijal trest, snad by mi Bůh odpustil hříchy. Ale obával jsem se, že mě proženou uličkou. A tak, abych se zbavil trápení, chtěl jsem se oběsit. Ale přišlo mi na mysl, že i bez toho nebudu žít dlouho a brzo umřu, neboť mě opustili všechny síly. Tak jsem se rozhodl jít se domů rozloučit a tam také zemřít. Mám synovce. Nyní tam jdu už půl roku a všechen smutek a strach mě mučí. Co myslíš, člověče, co mám dělat? Vždyť už na to nemám trpělivost.

Když jsem to vše vyslechl, podivil jsem se pro sebe a velebil jsem Boží moudrost a milost, když jsem viděl, jak rozličnými způsoby obrací hříšníky. Řekl jsem mu: milý bratře, v čas, kdy máš strach a tíseň, by ses měl modlit k Bohu. To je hlavní lék na všechna naše trápení. Ale to nejde, řekl mi. Mám za to, že jakmile se začnu modlit, tak mě Bůh hned zničí. To je hloupost, bratře. Ty myšlenky ti vkládá ďábel. Bůh je nekonečně milosrdný a má soucit s hříšníky. Těm, kdo se

jsou od nepřítele. Věř, že budeš-li se modlit tuto modlitbu, bez ohledu na to, jaké ti budou přicházet myšlenky, brzy pocítíš útěchu. Všechen tvůj strach a tíha odejde a ty se nakonec docela uklidníš. Staneš se zbožným a všechny hříšné vášně zmizí. Ujišťuje tě o tom, protože jsem to poznal ze zkušenosti. Přitom jsem mu vyprávěl několik příhod, při níž Ježíšova modlitba projevila svoji zázračnou moc nad hříšníky. Nakonec jsem ho začal přemlouvat, aby před návratem domů zašel se mnou k Počajevské Matce Boží, útočišti hříšníků, a tam se vyspovídal a přijal svátosti. Všechno voják vyslechl pozorně a očividně i s radostí. Se vším souhlasil. Šli jsme tedy spolu do Počajeva s úmluvou, že jeden s druhým nebudeme mluvit a budeme se bez přestání modlit Ježíšovu modlitbu. Tak jsme šli celý den. Druhý den mi řekl, že pociťuje úlevu. I na pohled byl klidnějším než předtím. Třetího dne jsme přišli do Počajeva a já jsem mu znovu nakázal, aby ve dne ani v noci, dokud neusne, nepřerušoval modlitbu a ujistil jsem ho, že nejsvětější jméno Ježíšovo je nesnesitelné nepřátelům a má sílu ho zachránit. Přitom jsem mu přečetl z dobrotolubia o tom, že je třeba modlit se Ježíšovou modlitbu v každý čas. Zejména však se zvláštní pečlivostí a horlivostí tehdy, když se připravujeme k přijetí Kristových svátostí. Řídil se podle toho. Bez prodlení se vyspovídal a přijal svátosti. I když myšlenky na něho ještě občas dorážely, ale snadno je odháněl Ježíšovou modlitbou. V neděli, aby se mu lépe vstávalo na jitřní, šel si večer brzy lehnout a modlil se Ježíšovu modlitbu. Já jsem ještě v koutě seděl u lampy a četl jsem dobrotolubie. Uplynula hodina a on usnul. Já jsem se začal modlit. Najednou za 20 minut se probudil. Hebitě vyskočil a přiběhl ke mně. V slzách a s velkou radostí řekl: ach, bratře, co já jsem teď viděl. Jak je mi lehko a radostně. Věřím, že Bůh nemučí, ale miluje hříšníky. Sláva tobě, pane, sláva tobě. Udivený a rozradostněný tím, požádal jsem ho, aby mi vyprávěl, co se mu přihodilo. Jakmile jsem usnul, říkal, viděl jsem sebe na té samé louce, kde mě mučili. Zpočátku jsem se polekal, ale viděl jsem, že místo mraku vyšlo jasné slunce. Nádherná záře osvítila celou louku a já jsem na ní spatřil krásné květiny a traviny. Najednou ke mně přišel děd tak krásný, že jsem se nemohl vynadívat a tak laskavě a přívětivě mi řekl: jdi do Žitomiru ke chrámu svatého Jiřího Vítězného. Tam tě přijmou jako hlídače. Zde žij do konce života a bez přestání se modli. Bůh se nad tebou smiluje. Jen to dořekl, požehnal mi a v tu chvíli zmizel. Pociťoval jsem takovou radost, že to nelze ani vyslovit. Jako by se ze mě cosi svalilo a já jsem vzlétl k nebesům. Pak jsem se najednou probudil. Cítil jsem lehkost a srdce nevědělo, co dělat radostí. Nyní musím jít bez meškání do Žitomíru, jak mi poručil můj děd. S modlitbou se mi půjde snadno. Prosím tě, milý bratře, kam půjdeš o půlnoci? Zůstaň na jitřní, pomodli se a buď s Bohem. Tak jsme nespali a po té rozmluvě jsme šli do chrámu. On se celou jitřní bohoslužbu

službu horlivě modlil v slzách a říkal, že je mu velmi lehko a radostně. A Ježíšova modlitba mu plynula se sladkostí. Pak na bohoslužbě šel k přijímání. Spolu jsme poobědvali a já jsem ho vyprovodil na Žitomírskou cestu, kde jsme se se slzami a radostně rozloučili.

0: Slyšeli jste 24. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr Vítám vás. Četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek. Knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije,

0: jarem, létem i podzimem souvisí něco, co se neustále opakuje, a to je starost o travní porosty a louky a podobně, a mám na mysli zejména kosení, samozřejmě. Tak to je téma, o kterém se budeme povídat dnes a budeme si povídat s ředitelkou nadace Veronika Helenou Továrkovou. Heleno, ahoj.
1: Hezký den.
0: Ale zejména s Vilémem Jurkem, vedoucím úseku péče o přírodu v organizaci Rezek Vítek. Vileme, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Ty jsi přímo odborník na kosení, je to tak?
2: Dalo by se to říct. I když studiem nejsem úplně odborník, ale tak nějak jsem k tomu doplul časem.
0: To mě zajímalo, jak se dá kosení studovat, ale ono to teda není legrace. Tak,
2: no. No, ono se to dá studovat, protože na agronomické fakultě na Mendelově univerzitě je přímo ústav pícninářství, kde se trávníkářství a trvalé travní porosty vyučují. Takže já jsem třeba jako lesák jsem měl na vysoké škole volitelný předmět, který se jmenoval trvalé travní porosty.
0: Vidíš to, a já jsem farář a jmenuji se Jan Hanák, to jsem zapomněl říct, že průvodce dnešním pořadem je Jan Hanák. A já jsem se to taky musel naučit, aniž bych to studoval, ale musím říct, že teda kosu mám stále doslova pověšenou jenom v šopě. A někdy používám takové ty elektrické, teda no, to je, já vím, já to chápu, ty mi to třeba naučíš nějakým způsobem.
2: Třeba jo, můžu.
0: Vileme, tak možná, že nemusíme se bavit pouze o technologii kosení, ale vlastně vůbec o tom, v podstatě jako taková rada i pro naše posluchače, kteří to samozřejmě vědí a mohou učit jiné a možná i víc než my, nebo ty třeba, protože jsou zkušení, ale stejně. Myslím, že mnoho posluchačů ocenilo nějakou radu, jakým způsobem se vlastně o tu louku správně starat, jak ji kosit, jakým způsobem, kdy a tak podobně. Tak povídej.
2: No, když to vezmeme úplně od nějakého základu, tak každá louka se musí kosit. Nelze řešit nebo jakýkoliv travní porost. To, co občas zaslýcháváme nebo slyšíme v médiích nebo různě na sociálních sítích, že není dobré sekat, tak to je vlastně nesmysl, protože kdybychom nesekali, tak ta příroda bude směřovat k nějakým křovinám až k lesu. To znamená, že louky jako takové jsou výtvor člověka, je to kulturní biotop, takže je potřeba ty louky kosit. Ale rozhodující je to, že my ty louky nemusíme kosit úplně kompletně celé v jeden čas. My si to můžeme rozfázovat časově i prostorově. A to je vlastně ten základ toho správného sečení.
1: To zní docela složitě. Já když to představím, že mám třeba před domem nějakou předzahrádku nebo nějakou zahradu za domem, nebo třeba nějaký malý sad, tak jak na to můžu jít tam? A když chci třeba začít, buď to mám třeba zarostlé, nebo se tam třeba nesekalo úplně dobře, co můžu dělat vlastně, jak s tím začít? Protože každý by chtěl mít tu pěknou louku, kde bude mít ty kvetoucí rostliny. Nebo doufám teda, že takových posluchačů přibývá.
2: A takovou otázku mývá taky, jak to řešit tu takzvanou mozaikovou seč, kde je vlastně zahrnuto všechno, co jsem před chvilkou říkal. Tak ta mozaiková seč se dá dělat i na malé zahrádce, což já mám třeba sám dvě zahrádky nebo dvě zahrady u rodičů a tady v Brně, a tam taky aplikuju mozaikovou seč. A je to víceméně o tom, že buď si střídám pruhy, že poseču jenom jednu část té zahrady a třeba za 14 dní poseču druhou část té zahrady, anebo třeba kolem keřů, případně nějakých růží, tam nechám větší porost a ten zase doseču někdy později.
1: Mně vždycky přijde, že ještě tam je to, když to o tom mluví někdo, kdo to dělá dlouho a rozumí tomu, tak to zní jednoduše, ale tam vždycky nějaký ďábel v detailu, kdyby se tak řeklo. A to, jak třeba si řeknu, kdy zrovna je ten dobrý čas, kdy to mám sekat. To já vždycky řeším. A jestli se mám teda rozhodovat jenom podle toho, jak mi to vysoce narostlo, nebo se mám dívat, co mi tam zrovna kvete, co tam roste. Byl by nějaký jednoduchý návod pro někoho, kdo
2: určitě,
1: není botanik.
2: Určitě. Zjednodušeně se to dá samozřejmě říct. Kdybychom šli ale do detailů, tak je to ještě složitější, než se zdá, protože nemáme jenom jeden trávník, ale máme několik typů, které se sečou v různém čase. Ale ta jednoduchá asi taková pomůcka, která nám jako říká, kdy máme sekat, je to, když ty trávy, které tam máme, jdou do klasu. Je to tak, že pokud my ty trávy necháme dozrát, to znamená, vytvoří se tam ten klas, klasické u obilí, a to začne vypadávat, tak to už je pozdě. Protože nám se jednak ta tráva, nebo ten trávník se velmi oslabí, protože on dá všechnu energii do toho, do té obilky. A druhá věc je to, že ty trávy vlastně odumřou a je z toho potom takové nepřehledné peklo, které potom se špatně seče, celé to padá. To znamená, že nejlepší je sekat v době, kdy nám ten trávník jde do toho klasu a kdy to třeba je u těch vyšších porostů, kdy to mám třeba u pasu. Dneska máme, nebo letos je vysoká tráva, tak na některých územích, kde už teďka sečeme, tak máme třeba opravdu jako po prsa, po krk, máme některé ty trávy, ty ovsíky vyvýšené, ty jsou opravdu obrovské a to je právě potřeba sekat v tuto chvíli. Naopak jsou třeba trávníky, které my vlastně nemusíme vůbec ani sekat. To jsou drobné, jemňoulinké travičky, kostřavy a ty jsou prakticky bezúdržbové, protože ty nám vyrostou, dejme tomu třeba 20 do 30 cm a je to, stačí třeba jednou za dva roky tady tohle pokosit. Není to ani problém s živinami, takže si myslím, že je to opravdu jako různé, ale asi to pravidlo platí, prostě jak už je to vysoké, tak je to potřeba posekat. Ale nemusíme všechno, to je taky zásadní.
0: Já myslím, že to má zkušenost asi každý, kdo se stará o nějaký trávník třeba, nebo trávník je takové zjednodušené slovo, ale tak říkáme tomu, tak obvykle se neříká, že má člověk na zahradě louku, ale jako já mám třeba rád, když je to jako podobné jako na louce, že tam je nějaká druhová rozmanitost, ale zná to asi úplně každý, že když to necháme už potom zaschnout do toho klasu, jak ty říkáš, tak se to poseče a pak je to taková jako souš v podstatě, to vyschlé a tak podobně. Na druhé straně ten trávník se samozřejmě zase obnoví, to určitě ano. Takže chápu, že je dobré to posect ještě tak, aby i po posečení to bylo zelené. Na druhé straně ale je to přirozený vývoj, přece ta tráva se chce rozmnožit a my jí to neumožníme.
2: No, ta tráva má geniální schopnost, ona se nemusí rozmnožovat pouze těmi semeny, ale ona se rozmnožuje i vlastně trsy nebo těmi výběžky, takže ona má i víceméně vegetativní rozmnožování, to znamená, jsou tu jednotlivé oddenky a tak ona se postupně šíří, takže vlastně to rozmnožování dvojího způsobu, buď semeny, anebo těmi výběžky nebo těmi trsy, takže pokud ji vezmeme, ty semínka, tak se nic neděje.
0: A mě by zajímalo, to je přímo pro mě osobně, ale já myslím, že tohle to řeší spousta lidí, že se samozřejmě snažím o to, aby ta louka nebo loučka, kterou nějak obhospodařovávám, měla nějakou druhovou rozmanitost, aby byla pěkná, aby tam jako kvetly různé rostliny a tak podobně a květiny. No ale že postupem času ona má tendenci spíš jako se trochu slít a některé ty květiny zmizí a podobně. A no ale co s tím, jako mám tam neustále dosívat něco nového, nebo poradíš mi, jak kosit, aby se to minimálně zůstalo rozmanité, nebo se to ještě zlepšilo?
2: Tak, tady si dovolím, když jsme tady na půdě rádia Proglas, tak tady to je platí stejně, jak všechny cesty vedou do Říma, tak tady všechny cesty vedou k mozaikové seči. Takže vlastně varianta toho, jak docílit toho, ať tam máme vysokou biodiverzitu i třeba z pohledu tady těch kytek, je to, že nesečeme všechno, necháváme tam právě ty neposečené pruhy, kolečka, čtverečky, obdelníky, to je prakticky jedno.
0: Ostrůvky.
2: Ostrůvky taky můžeme říkat. A v těch ostrůvcích, které ponecháváme klidně celou sezonu netknutou a posečeme je až další rok nebo třeba v zimě v rámci takzvané zimní seče, tak my tím, když tam necháme ten neposečený ostrůvek, tak spousta těch kvetoucích rostlin, takových oblíbené jsou kopretiny a různé jetele. A kdo jednou uvidí nebo zří úročník bolhoj, tak chce vždycky úročník bolhoj, to je taková oblíbená plyšová kytička. Takže jediná možnost, jak tady toho docílit a samovolně tam ponechat ty kytky, nic tam nedosývat, je nechávat tam ty pruhy, kde se ty kytky krásně dozrajou, vysemení to, spadá to a máme tam prostor, kdy ty kytky se takhle můžou rotovat. A vlastně ten pás, který jsme neposekali, tak ho vlastně posečeme v dalším roce a takhle krásně to rotuje. Proto se někdy říká i tady tomu vlastně rotační seč.
1: Prostě líný zahradník.
2: Ano.
0: Nebo dvouluční hospodaření, ne?
2: Taky.
0: Ale já se přiznám, že tak jako já když třeba seču, tedy i když to teda není kosou, to přiznávám, tak já mě to ani nedá jako posekat ty květiny, které zrovna kvetou. Někdy musím, třeba pampelišky, ty jsou úplně všude, tak samozřejmě to bych neposekal vůbec nic. Ale velice často dělám to, že to tak jako obcházím a říkám, že to je pěkný ostrůvek a to je další pěkný ostrůvek a další. A teď takhle to udělám a pak zjistím, že je tam nějak moc těch ostrůvků, tak je ještě některé z nich teda jako výběrově ještě zruším a nechám tam jenom některé, jo, protože to vypadá krásně.
2: No, jsou místa, které sečeme, Kamenný vrch tady v Brně, Medlánecké kopce a...
0: No ty nejsi jenom teoretik, ne? Ty tady jenom to nepovídáš.
2: Ano.
1: Už máš nasekáno.
2: Už mám nasekáno, přesně tak. Myslím si, že za těch dneska...
1: Nasečeno.
2: Letos je to moje aktivní 14. sezona, kdy opravdu sečeme od někdy té půlky května až třeba do října. Seče neustále. A to, co chci říct, to je to důležité, tak my opravdu necháváme i ty sebe menší kytičky neposečené, takové, které nám třeba i pomáhají. Jsou poloparazitické kytky, různé kokrhele a podobně, takže ty my obsíkáme, takže to se nechává. Objevil jsem v takovém porostu, jsem objevil třeba koniklece, úplně nový nález, nebo kozinec dánský, což je taky taková chráněná kytička, takže já seču, tak to mám možnost i sledovat. A protože znám i spoustu těch kytek, tak bohužel to mám tak, že jako každé mě jako líto, takže tam pak spoustu takových, nejenom těch velkých jako neposečených ostrovů, ale opravdu takové pidi ostrovky, neobydlené, neosídlené uprostřed moře, tak to tam...
0: Vypadá to krásně.
2: Samozřejmě, oni se potom ty kytky mají možnost bezvadně šířit a samozřejmě se šíří. Jo. Mm-hmm.
0: Mimochodem, tak to asi taky každý zná nebo si říká, že to tak má být ten, kdo tedy se trochu stará o nějakou tu svou louku nebo zahradu s trávníkem, řekněme. No tak je to pravda tak, že se má prostě sekat hodně brzo ráno, kdy je tam ta rosa pěkně, to pěkně jde dolů, protože potom, když to vysuší slunce, tak už to potom není dobré?
2: Dřív se to sekalo brzy ráno a ten důvod byl takový, že ta tráva byla vlhká a líp se to tou ruční kosou se to líp sekalo. Mm-hmm. No to takzvaně klouzalo potom mm-hmm. prostě po té kose. Dneska, a to se přiznám, my taky nesečeme už příliš ručníma kosama, používáme křovinořezy a sekačku, ale teda všechno je to ruční a potom teda ještě dodatek, že všechno to shrabání a stahování sena je taky ruční, nemáme k tomu žádné traktory. Takže nám už v tomto případě to, jestli ta tráva je vlhká nebo jestli tam je ta rosa, tak to ani tak nehraje takovou roli. Ba naopak, co se ukazuje, tak ono v té ranní rose je, nebo v těch trávnících, které jsou takové vlhké, tak je v tom nalezlých spousta živočichů, takže my, když jsme třeba kdysi dávno začínávali sekat třeba už v 6, tak byly to takové jako francouzské hody, protože jsme tam spoustu hlemýždů zlikvidovali, protože oni jsou v těch trávnících. A když začínáme zhruba v těch 7-8, tak už jsou dávno někde pod keřem zalezli, takže úplně tak nelikvidujeme.
0: dnešní téma je kosení, ale než budeme kosit dál a bavit se o dalších třeba druzích trávníků a podobně, tak se necháme snad potěšit dobrou písní.

0: Na stole je téma kosení luk, kosení zahrad a různých druhů trávníků a tak dále, což je téma, které samozřejmě celou sezónu, mimo zimu, teda samozřejmě to celou tu sezónu, kdy všechno možné kvete a roste, tak řešíme samozřejmě. A povídáme si s vedoucím úseku péče o přírodu v organizaci Reze Kvítek Vilemem Jurkem. Ahoj Vileme, ještě jednou.
1: Zdravím, ahoj.
0: Vilem je teoretik, ale nejenom, je taky sekáč. A povídáme se taky s ředitelkou nadace Veronika Helenou Továrkovou. Ahoj Heleno, ještě jednou.
2: Taky všechny zdravím.
0: A ten, kdo se snaží občas i na něco ptát, je průvodce tímto pořadem Jan Hanák, tedy já. A zdravím všechny posluchače. Vileme, asi se s tím taky setkáváš samozřejmě, s těmi tužbami, touhami některých či mnohých jaksi majitelů trávníků, jak to nazvat, kteří by chtěli ten dokonalý anglický trávník, a kdo někdy byl na britských ostrovech nebo v Irsku, tak ví, že ty trávníky jsou samozřejmě nádherné, úplně mechové, člověk se tam jako lehne a úplně má pocit, že je fakt v tom nejjemnějším mechu, a chtějí to tady. Je to vůbec možné v našem středoevropském klimatu?
1: Ano, je to možné, když budeme ty trávníky zavlažovat. A budeme je hodně zavlažovat. Ono, už ten samotný název anglické trávníky opravdu odpovídá tomu prostředí Británie nebo toho britského ostrova, nebo britských ostrovů, že tam je opravdu to klima vlhké, dosti ovlivněné oceánem, takže tam není nouze o vodu. Navíc ty původní anglické trávníky byly spásané těmi ovečkami, takže to byly opravdu ty jemné trávníčky. Takže pokud to chceme docílit, tak je to potřeba zavlažovat a hodně intenzivně sekat. Mm-hmm. Takovým příkladem jsou golfové trávníky, hřiště, případně nějaké parterové trávníky, takové ty rekreační, opravdu rekreační trávníky, různě v parcích, třeba tady v Lužánkách.
0: No v Brně, v Lužánkách. Ano, Brně, v Brně. Se bavíme tady v Brně. Ano.
2: A je žádoucí to zavlažovat a neustále to sekat, protože mně přijde, že když se podívám na takovýhle hodně intenzivně obhospodařovaný trávník, tak je to takový spíš zelený hřbitov, že sice to vypadá hezky jako jednolitá plocha, ale vlastně tam nic moc nežije ani neroste.
1: No tím, jak se to intenzivně seče, tak tam přežívají opravdu kytky, rostliny, které jsou na to zvyklé, na to sečení a odolávají tomu. A to jsou trávy, především trávy těch rostlin nebo bylin, tam příliš není, maximálně nějaká, občas nějaká pampeliška nebo jetel plazivý, takové ty bílé kuličky drobné, to určitě známe. Ale z těch trav je to potom jílek vytrvalý a to je všechno. Takže oni jsou dost jako druhově chudé, tam opravdu tu roli hraje spíš ta estetická funkce. Jinak jsou velmi, velmi náchylné, tady ty trávníky jsou labilní, pokud dojde k tomu, že přestaneme zavlažovat, třeba se pokazí čerpadlo nebo cokoliv.
2: Dojde voda, třeba dojde, není sucho.
1: Ano, dojde ano, bývává vlastně v nějakých těch opatřeních je zákaz zavlažování zahrad, takže pokud se nezavlažuje, tak ty trávníky hned degradují a okamžitě žloutnou, stahují se do podzemí ty orgány úplně přechází do takzvané letní dormance. Takže vlastně potom ten trávník vypadá strašně škaredě.
0: No mně to někdy přijde jako úplně sisyfovské, když vidím někoho, kdo to takhle chce, jak třeba bojuje s mechy například. Jo, a říkám, mechy musí jít pryč a pampelišky, protože rozhodí samozřejmě ty listy a tak dále, je potřeba je likvidovat, aby tam byl jakoby, aspoň to tak působí, jako jeden jediný druh té trávy, která je prostě všude úplně stejná.
2: To už ale nemá s přírodou nic moc společného, protože ani toho hmyzu předpokládám asi v takovém trávníku moc nežije.
1: Občas se tam objeví,
2: něco tam proleze.
1: Ale možná praktická věc. U těch anglických trávníků příliš mechu není. A ten důvod je jednoduchý. přirozené anglické trávníky jsou narušovány kopítky těch zvířat. Hmm. Takže to je to pořád takové jako polorozevřené, ta půda je tak jako jemně narušovaná. A opravdu u těch golfových trávníků, případně u těch hřišť, tak tam je to vlastně podřezávané. Tam dochází vlastně k té vertikutaci, to znamená takovém tom jemném podřezání, případně aerifikace pro zdušňování trávníků. Takže u tady těch trávníků není problém, většinou není problém s mechy. Problém s mechy mají ti, co vlastně si jenom hrají, dělají si imitaci toho anglického trávníku, ale ve výsledku oni ho neumí pečovat a neznají ty základy. Takže to je taky důležitá věc. Aby člověk měl anglický trávník, tak musí mít nějaký jasný postup.
2: Nebo ovci.
1: A nebo ovečky.
0: To chci právě říct, já nikomu nechci brát jeho touhu po anglickém trávníku, i když mě osobně mi to přijde trošku bláznivě chtít anglický trávník v Čechách či na Moravě nebo ve Slezsku nebo na Slovensku třeba, protože jednoduše jsou tady jiné podmínky, ale právě, jestli třeba někdo chce jako takové ty husté porosty, třeba to nebude jednodruhové a bude to víc odpovídat tomu, co tady prostě u nás máme, jak moc mu v tom může pomoct to, že si třeba pořídí malé stádečko ovcí nebo pronajme třeba, nebo dá možnost třeba sousedovi, aby mu to tam spásal. Jak moc je to třeba lepší, nebo je to jenom jiné, než když to člověk kosí nebo seče?
1: Jako je to, dalo by se říct, že je to bezúdržbové, protože vypustí ty ovečky a ovečky chodí a vždycky si něco ucvaknou. Problém je s tím, že ovečky, když se vypustí do daného prostoru, tak první, co udělají, tak vlastně sežerou ty byliny. Jo, oni mají postupně nějakou hierarchii a jdou od těch, co se jim nejvíc líbí, co jim nejvíc chutná. Takže
2: oni ty květy vlastně budou asi sladké, že? Protože tam
1: ano,
2: ten nektár,
1: oni dost často takže jsou sladké, jim to chutná, takže úplně to není dokonalé. Bývají tam tak ty takzvané nedopasky, to jsou různé ty bodláky. Oni to krásně vyseparují, takže potom jsou tam ty nedopasky, kde jsou bodláky a různé šťovíky, takže ty se stejně musí posekat. Je to varianta země údržby, ale pokud by někdo chtěl mít opravdu ten anglický trávník dělaný těmi ovečkami, tak ho asi zklamu, nebude to úplně to nejdokonalejší.
0: Děkuji, že to říkáš. Já jsem teda už anglické trávníky poslal zpátky do Anglie nebo do Skotska nebo do Irska, ale spíš jsem si říkal, jako vlastně, jestli by, právě to byla ta otázka, jo, a děkuji, že jsi na ně vlastně odpověděl, jestli by to, že mám nějakou louku, která samozřejmě má více druhů a je víc odpovídající tomu, co tady máme, jestli třeba to spásání není třeba lepší způsob, krom toho, že to je jednodušší, a to je otázka, protože člověk musí jako každý strom, který nechce, by byl sežrán dole do výšky té ovce a podobně, nějak zajistit. Jo, jestli to prostě třeba je lepší tím, že tam je taky ten trus a ta kopítka a tak podobně.
1: Určitě. Pokud máme louku, kde bychom chtěli aplikovat čistě pastvu, tak je to možné, ale je to spíš v takovém režimu jednorázového, protože postupně ty ovečky nebo obecně ty zvířata dokážou ten trávník poměrně zničit, rozdupat, naprosto vyžrat. Stačí se podívat, jak vypadají koňské výběhy. Mm-hmm. Tam je to dost často v takovém stavu, že tam už žádné travičky nejsou, je to prostě bláto. Jo. Takže to umí ti koníci udělat velmi rychle. Takže optimální je, když dochází ke kombinaci. Mm-hmm. To je dokonce i vědecky doložené, odborníci na travní ekosystémy tady nad tím bádali a zjišťovali, co je nejlepší, jestli sečení nebo pastva. A jejich výsledkem je to, že je to ta kombinace. My jsme potom přišli ještě s takovou novinkou nebo s takovou zajímavostí, nebo bychom to zpestřili, tak tomu nazýváme managementový mixér. A to je víceméně střídání sečení, pasení, vypalování, ponechávání tomu přirozenému stavu, to znamená bezzásahového, že se danou sezonu s tím vůbec nic neděje, případně se tam může třeba dělat narušování a podobně. Takže když se udělá ta kombinace, tak to je víceméně nejlepší pro tu biodiverzitu, stabilitu a ku podivu i tu estetiku, protože to vypadá potom poměrně hezky, je to jako rozčleněné. Mm-hmm.
2: Tak to bylo hodně o tom vlastně sekání a loukách a travních porostech u nás na zahradě nebo někde třeba v sadu, potom teda třeba i někde v chráněném území, ale určitě bude řada posluchačů, kteří teda nemají své chráněné území, možná ani nemají tu zahrádku nebo tu louku, ale třeba se dívají na to, jak se udržují trávníky třeba u nich v obci, v městské části. Dá se třeba i tam něco poradit nebo je něco, co můžu já třeba jako jednotlivec ovlivnit v tom, jak se obec stará o ty plochy trávníků?
1: Tam je základní věc rozčlenit si ty trávníky. V momentě, kdy mám větší plochu, tak nemůžu, nebo větší plochu, když to naskládám, ty jednotlivé trávníčky tam někde v uličce, tam někde za hospodou a podobně, tak je to potřeba si nějak klasifikovat. Ta nejjednodušší klasifikace, která je to, že mám ty trávníky, kde je to bujné, kde jsou tam nějaké nepříjemné druhy, takovým tím evergreenem je ječmen myší, takže tady tyto trávníky by se měly prioritně sekat, klidně i několikrát do roka. Potom jsou ty trávníky takové ty rekreační, kde klidně se může sekat intenzivně a pak ta třetí jsou víceméně stabilizované ostatní trávníky, které, když se to povede, stačí posekat jednou, dvakrát za rok a nemusím tam dělat nějakou zvýšenou péči. Zajímavostí je potom to, že ta největší biodiverzita a za mě určitě ta největší estetika je právě v té třetí kategorii toho, kde to seču opravdu extenzivně. Tohle je to zásadní. Největší chybou při správě té zeleně bývá to, že se bohužel sečou ty trávníky s tou prioritou 3, ty nejpěknější, protože jsou prostě nejnižší a ať se na mě nikdo nezlobí, prostě ti chlapi, kteří s tím sečou, jsou prostě líní a do těch vysokých tráv nejdou, protože se jim nechce. Je to kritika, ale bohužel je to tak. Letos jsem se dokonce i už pohádal s jedním človíčkem na sekačce. Takže tam je to problém. Vlastně dělá se to úplně hore nohama, jak se říká u nás v Šumicích. Takže
2: A co potom, když se ta tráva teda poseká? Protože vnímám, že většinou ji vidím nechávat ležet přímo v těch trávnicích. To je dobrá strategie, nebo to není
1: potřebné? To je další. Děkuji za navázání. To je další pravidlo. Sbírat. Nebo hrabat. To je jedno, jak to je, ale ta posečená...
2: Já teda pořád slyším o tom, jak je potřeba tu biomasu vracet zpátky
1: do půdy. To právě tak není. Ono to funguje, když jsou to u té priority číslo 3, kde jsou to jemné trávníčky, kde to opravdu se to rozpadne na prach a jsou tam nulové živiny. Ale v momentě, kdy to máme obrovské kopřivy, které mají velkou biomasu a my to tam třeba nadrtíme, takzvaně namulčujeme, tak vlastně tam ponecháváme strašně velkou vrstvu té biomasy, která zetleje. A úskalí jsou dvě. Jednak jsou to živiny, to znamená, je to bohaté na živiny a víceméně v ekologii platí, čím více živin, tím menší biodiverzita. To znamená, že tam nikdy nedosáhneme toho, že to budou ty květnaté louky. Právě květnaté louky jsou živinově velmi chudé. To je důležitá věc, to je prostě základní sdělení. No a potom je to, že když my to neposečeme a je tam opravdu té nesklidíme a té biomasy je tam opravdu hodně, tak ono to pod tím začne prohnívat. Je to něco, jak když necháme kopku ponechanou a když ji za týden odděláme, tak už to tam prostě žádný trávník není, je to prostě spálené, prohnilé a začíná velký problém v tom, že tady ty volné místa, ty, kde to prohnilo, tak hned to osazují ty velmi nepříjemné druhy, jako jsou různé bodláky, merlíky a lebedy. Mm-hmm. Takže pořád je to takový začarovaný kruh.
0: A ono to vlastně člověk taky zase zná, když má nějaký trošku rozsáhlejší pozemek, tím myslím třeba 1000 metrů mnohdy stačí, jo, že jsou místa, která jsou chudá a jsou krásná. A jsou místa, kde je více živin z různých důvodů, tak tam přesně, tam rostou lopuchy a kopřivy a tak dál a velmi hustě. Ale víc o koseň a trávnicích a nejenom kopřiv si zase povíme po písni.

0: Na stole je téma trávníků, luk, kosení luk a tak podobně a tak dále. Povídáme si s Vilémem Jurkem z organizace Rezekvítek, povídáme si s Helenou Továrkovou z nadace Veronika a povídá si Jan Hanák, který tady tak prostě sedí a přemýšlí o tom, jestli nesundá přece jenom tu kosu z té šopy, nenechá naklepat a tak podobně a nezačne kosit pěkně ručně, protože to je romantika samozřejmě. Ne, tak samozřejmě je, ale nejenom. Viléme, mě by docela zajímalo, my se tady bavíme docela dost o vůbec travních porostech nebo lučních porostech ve městech, kam se to docela vrací. Já třeba jsem vždycky takový jako nadšený, když jedu i po nějaké magistrále a vidím, že mezi těmi dvěma směry té široké několika jako proudové silnice je, sice je to jenom úzký pruh, ale je tam spousta dneska už lučních květin, které tam jsou, ne, že tam přišly tak náhodně, ale byl zájem třeba města nebo nějakých dobrých ekogeril, ale spíš asi města v tomto případě, aby tam jako byly. Je to fakt moc hezké, zvlášť, že člověk stojí v těch zácpách. Jo. Ale ono to není jenom o té kráse, ono to je taky samozřejmě o nějaké funkčnosti vzhledem k tomu, že tepla bývá zvlášť v letních měsících stále více a města se přehřívají. Jaký je ten význam? A hlavně jako jak kosit a sekat do jakých výšek, tak aby to fungovalo nejlíp, pokud jde třeba o vlhkost v tom městě.
1: Ano, to je velmi důležitá funkce trávníků a velmi důležitý dotaz pro doplnění. Trávníky mají funkci to, že dokážou regulovat víceméně teplotní extrémy. Nebudu to složitě popisovat, stačí jenom říct, že je spousta obrázků z termokamer, kdy si člověk vezme posečený trávník a neposečený a vidí, jaké jsou tam ty teplotní rozdíly.
0: A vedle toho dá ještě asfalt třeba.
1: Ano, pak je ten asfalt a samozřejmě i rozhoduje to, pokud je ten trávník vlastně posečený až na hlínu, a nebo je to ten, který je to ta správná výška.
0: A to je kolik zhruba ta správná výška?
1: Ta správná výška se pohybuje někde kolem 10 až 12 cm. Mm-hmm. Samozřejmě je to problém v tom, že řada zahradnických firm nebo těch zahradníků mě řekla, že to není možné. Tam možná veselá historka nebo takové jako poukázání. Já si sleduju, jaké mají typy sekaček ti chlapíci, kteří na tom většinou sedí a tahají za ty táhla. Většina z nich má trávníky na hřiště a na golfové trávníky, že je naprosto nevhodné. Jo, tam je potřeba, aby ta výška byla o těch 10-12 cm, klidně i 15, jo. Takže to je důležité. To bohatě stačí. Jo, není to, když to vezmeme, tak opravdu to není vysoká, není to nic jako nějaký vysoký porost, který by vadil. A právě v takovém porostu se taky dobře, velmi dobře drží ta vlhkost, to je důležité. Je tam zabráněno tomu, aby se přehřívala ta půda, je tam vlastně jakýsi odraz toho slunečního záření, takže se to tolik nezahřívá, ta teplota je tam mnohem nižší. No a co se týče i toho klimatu ve městě, tak trávníky snižují prašnost. To je taky důležitá věc. No a o čem se moc nehovoří, je taky to, že ty trávníky taky dokážou v rámci jakési dekarbonizace dokážou taky ukládat uhlík do půdy a do svých podzemních orgánů. Takže tak, jak se často mluví o stromech, že tam se dochází k tomu deponování toho uhlíku, toho karbonu, tak trávníky jsou tady na to taky dokonalé.
2: Mm-hmm. Ono hlavně asi ve městě samozřejmě bylo by krásné mít všude stromy, ale na mnoha místech to není možné a to třeba i kvůli sítím, bohužel. pak tedy keře, ale tak tam taky můžeme narazit na nějaká omezení, třeba i kvůli výhledům a nějakým zase dopravním pravidlům, takže na řadě míst vlastně nějaký vyšší kvetoucí trávník nebo bohatější trávník je možná jediná možnost, jak tam může být aspoň nějaká vegetace.
0: Mm-hmm. A já vím, že já jsem, a není to tak úplně dávno, jsem viděl takové to, jako, tak bylo to takové PR-ové trošku, to srovnání, na jedné fotografii byl asfalt, pak velmi nakrátko střížený trávník v podstatě až na půdu a pak teda vysoký a ty tam u toho byly stupně Celsia. Jak moc je to rozpálené? Dokázal bys takhle říct aspoň přibližně, jaký je třeba rozdíl mezi tou opravdu na kraťučku až na zem posekanou jako trávou anebo tou třeba 12 nebo 15 centimetrovou?
1: Záleží, jaká je teplota vzduchu, to je důležité, ale my jsme to loni právě počítali, nebo já jsem měl termokameru a díval jsem se na to a ten trávník, který byl opravdu jemně posečený, tak to tuším dosahoval až nějakých 45 stupňů, kdežto u těch vyšších se to pohybovalo kolem, dejme tomu opravdu ta teplota vzduchu kolem těch 30 stupňů, když jsem to dělal v těch 30 stupních, takže...
0: To znamená těch 15 stupňů, 15... samozřejmě ono to, nejenom, že se ta půda rozpaluje, ono se taky vysušuje a předpokládám, že se hůř obnovuje ten trávník taky.
1: No, trávníky mají dokonalou strategii v tom, že když je opravdu horko, tak oni přechází, tak jak už jsem to říkal se chvilkou, do té letní dormance, do toho letního spánku. Takže oni...
0: Což znamená, že zvenku je to suché.
1: Ano,
0: prostě.
1: Je to vevnitř, je to suché a to, co je, je
2: se
1: to,
2: pod zem.
1: Všechno se vlastně stáhne a ano. Oni nepotřebují mít nahoře zelenou plochu. Takže dost často si lidé myslí, že ten trávník, tím, že se to intenzivně posekalo, tak většinou je to, že ten trávník zežloutl jenom proto, že prostě odumřely ty nadzemní orgány.
0: Je mi jasné, že on se jen tak nevzdá, ale spíš jde o to, že pokud chceme mít i tenhle ten trošku sobecký důvod, chceme mít jako zelený trávník i v létě, tak je lépe ho nechat trochu vyšší, protože je větší šance, že bude opravdu zelený i pro nás a nebude to jako vyschlá plocha. Přes léto.
2: Ono se to dá asi jednoduše představit, protože to pravidlo těch aspoň 10 cm, ono když je to kratší, tak prostě se vlastně přes noc už nezvládne ta půda natolik ochladit, aby a ta tráva není dost vysoká, aby se na ní vlastně mohla vysrážet nějaká voda, takže přijdeme o takovou tu ranní rosu a to hraje vlastně v tom ochlazování velkou roli. Toho mě ještě napadá, že možná tady nepadlo, jestli je taky dobrý nápad sledovat, jaké je venku počasí, jak je teplo, když se chystám kosit, sekat. Je tam nějaké pravidlo, kterým se můžu třeba řídit?
1: Sekat by se mělo do 26 stupňů. Co už je nad, tak už by se nemělo sekat.
2: To není
1: sekat.
2: Dobrý nápad.
0: Takže přece jenom radši to ráno, jo?
1: Ano.
2: Nebo možná, když máme se to třeba představit, takže když se hlásí třeba taky týden 14 dnů tropických teplot 30, 32 víc stupňů, tak třeba odložit to sekání úplně?
1: Pokud to jde, pokud tomu dovoluje čas, tak určitě, ale já se přiznám, pokud jako jsme jako pracovně sečeme, tak se příliš tím neřídíme, protože...
2: Tak vy musíte osekat celé Brněnsko.
1: My musíme osekat na těch chráněných územích, ale druhá věc je to, a já k tomu mám samozřejmě určitou obhajobu, ty trávníky jsou na to zvyklé a přežijou to a hlavně my tam máme zase, pořád se tím opakuju, a my tam děláme tu mozaikovou seč, takže to úplně není prostě rozpálená plotna. Tam je prostě 50, nebo tak to, než to vezmu, tak tomu 40-50% prostě neposečeného.
0: No ne, já to totiž přemýšlím taky, když člověk samozřejmě si má sladit svůj pracovní rytmus s tím, že taky mám někdy posekat tu trávu a vím, že samozřejmě musím se nějak vyhnout těm dobám nebo dnům, kdy lije, nebo jsou bouřky a tak dál, tak ještě teďka řešit mi to jako teploměr, kolik stupňů, tak tak právě přemýšlím o tom, že to je výborná informace, co říkáš, ale jako děkuju taky za to, že říkáš, že není tak úplně hrozné, když občas člověk seče i při 30 třeba.
1: Myslím, že to není tak jako dá se to přežít, ale Je tam vždycky prostě dát nějaké jako nějaké zlepšení, prostě něčím to kompenzovat. Jo, nejde. Nejhorší je prostě posečení, to je kompletně 100% tou největším párnu. To si myslím, že je špatný.
0: Vileme, já myslím, že je možná i čas na to, aby si třeba pozval na nějaké, ať to vidíme v praxi, přímo tebe a nejenom tebe, na nějaké konkrétní kosení.
1: Ano, děkuju za tu možnost. My máme každoročně už více jak 30, možná už 40 let, takzvaná kameňáková brigáda. Dneska už to je spíš den pro Kamenný vrch.
0: A míněno Kamenný vrch v Brně?
1: Ne, tak.
0: Který je něčím specifický.
1: Ten je specifický, určitě to posluchači znají, to je ta největší lokalita, kde jsou koňklece velkokvěté a kde je spousta lidí v březnu. A tam my provádíme sečení a abychom zapojili i veřejnost, tak děláme ten den pro Kamenný vrch a začínáme ráno a lidé, kteří přijdou, tak víc mě přijdou, aby nám pomohli. Každá ruka, každá volná noha se cení, takže určitě všechny zvu. 17. června od 9 hodin na Kamenném vrchu.
0: To je tožím sobota, jestli se nepletu. Sobota 17. června. A na Kamenném vrchu v Brně, což je mimochodem i třeba pro lidi ze západu a z Prahy blíž, než třeba Líšeň, protože to je úplně na západním kraji Brna. A je to překvapivě nad paneláky. Nad paneláky jsou koniklecové vlastně
1: louky. Uprostřed paneláků je tak významná lokalita.
2: Koniklecový ráj.
0: Koniklecový ráj, tak můžete přijít.
2: Co když to třeba se sekačkou nebo s kosou neumím, taky můžu přijít? Jak se můžu zapojit?
1: Jakkoliv, ale tam je spousta hrabí, spousta vidlí, takže hrabání a sklízení. Pokud jsou dobrovolnické akce, které pořádáme a máme jich hodně, tak vždycky říkáme, nejedeme na nějaký výkon, nejedeme na žádné normy. Kdo přijde a pomůže nám, tak jsme za to rádi. V tomhle případě, pokud je to třeba ten den pro Kamenný vrch, my tomu pořád říkáme Kameňáková brigáda, respektive Kameňákovka. Takže pokud na tu Kameňákovku někdo přijde, tak měl by si to taky užít a třeba se i seznámit s lidmi, kteří třeba o ten Kamenný vrch se starají třeba díl než, nebo mnohem déle než já, takže jsou to často pamětníci, takže můžu říct i zajímavosti a samozřejmě tu kosu, ty ruční kosy tam bráváme, takže pokud je zájemce, tak může si i zkusit s kosou. Mm-hmm.
0: Vileme, my se tady povídáme poměrně už dost dlouho o kosení a vůbec o smyslu a významu a tak dál, prostě luk na různých místech, ale bez pochyby jsme z toho taky

0: A samozřejmě i na některých z mých přednášek, případně kurzech, které pořádám, takže tam se dá lecos dozvědět o osečení.
1: Takže rezekvitek.cz, to je to, kde se dozví, to je taková křižovatka, kde se dozví další a další věci.
0: Ano. Jo, jo. Ale jinak myslím si, že jako tak, jak se třeba dává důraz na stromy, tak na ty trávníky, moc těch příkladů, respektive ten příklad toho přírodního obhospodařovávání těch trávníků, tak moc toho není. Existuje třeba na právě na tom zmíněném ekolistu, existuje, dalo by se říct, fenomenální rozhovor s paní Strakovou z trávníkářské školky, která opravdu vysvětlila dopodrobna, jaké jsou zásady sečení a vůbec třeba udržování trávníků a jak je doplňovat a podobně. Takže to určitě doporučuji.
1: Děkuji moc krát. To byla slova Viléma Jurka, vedoucího úseku péče o přírodu v organizaci Rezekvítek. Děkuji ti moc, Viléme, za všechno, co jsi tady řekl. Snad jsi inspiroval mě teda rozhodně.
0: Jo, děkuji za možnost, že jsem mohl promluvit tady tom problému, dal by se říct.
1: Problematice. To je lepší, ne? Problém to úplně není. No, tak neměl by být. A děkuji moc krát taky Heleně Továrkové, ředitelce nadace Veronika. Heleno, děkuji moc krát.
2: Děkuji za pozvání.
1: A budu moc doufat, že brzo se už stane to, že interview Verka tady tohoto pořadu budeš ty sama.
2: Děkuji za výzvu.
1: A od mikrofonu se v této chvíli loučí rovněž ten, který občas, někdy i často kosí trávník, protože mu nic jiného nezbývá, a průvodce tímto pořadem Jan Hanák. Mějte se hezky.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Plujete na vlnách Radia Proglas.

Za těmi poli nás byly ranami, vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami, tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami, tam válka je, tam, tam válka bolí.

0: dnešní část má název Síla lidské vůle. V křesťanské morálce se jasně od sebe rozlišují dvě lidské schopnosti – rozum a vůle. Řecká filozofie mluvívá skoro výhradně o schopnosti poznávat. Chtění, jak si představovali, následuje takřka automaticky. Křesťané jsou si naopak příliš dobře vědomi, že člověk hřeší vědomně a dobrovolně, dobro poznává a dělá přesto něco jiného. Proč? Vysvětlit toto tajemství není snadné. Víme však, že velikost a sláva nebo skáza a záhuba člověka je v jeho vlastní vůli. Jako Bůh stvořil svobodně svět, tak i člověk tvoří svobodně svou vlastní existenci. Známá homilie svatého Jana Zlatoústého má titul Nikdo nemůže člověku ublížit, leda on sám sobě. Asketičtí autoři často opakují výroky, jako například nic jiného nepotřebujeme k tomu, abychom byli blažení, jenom chtít. Jak s tím srovnat opačné výroky církve proti herezi Pelagiánů? Podle svatého Augustina nemá člověk nic svého než hřích. Bez pomoci Boží bychom nedokázali na nic dobrého ani pomyslit, natož vykonat. Obojí mluva, i když je tak protichůdná, přece jen patří k sobě. Pelagiáni popírají nutnost Boží milosti. Bez té však člověk nic nezmůže. Svatý Jan Zlatoústý naopak mluví o křesťanu, který milost Boží dostává k tomu, aby byl spasen. Stačí tedy jenom chtít. Křesťanští autoři nemají na mysli ani onu silnou vůli, o které se mluví v knihách psychologických a pedagogických. Velebí se tam lidé, kteří silou vůle dosáhli velkých životních úspěchů, přemohli své vrozené nedostatky a vady a stali se tím, k čemu zdánlivě neměli žádné vlohy. Křesťanská asketika se dívá se sympatií na každé úsilí, které směřuje k posílení vůle, k vytvoření pevného charakteru a opravdové lidské osobnosti. Nesmí se však zapomenout, že to samo není cíl života, že se to mnohým nepovede, že tedy naprosto nestačí jen chtít. Člověk trpí proti své vůli přirozenými nedostatky, nemocemi, vlivem okolí. Mučedníkům nestačila silná vůle k tomu, aby unikli pronásledování. Na jejich vůli však s pomocí Boží záleželo, že jim pronásledování nebylo ke zkáze, ale k věčnému štěstí a ke svatosti. Jenom v tomto smyslu platí, že nám nemůže nic vnějšího uškodit. Chceme-li, můžeme všechno použít k dobrému, i neúspěchů, i lidských slabostí. A jak je tomu s prací pro Boha, s pokrokem v ctnostech? I tady stačí jen chtít? Je jisté, že každý z nás dostal od Boha své povolání a svůj úkol. Má vykreslit konkrétní obraz dokonalosti. K tomu, aby ho uskutečnil, stačí jenom chtít. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu, píše apoštol Pavel v listu Filipanům. Musí to být skutečné Boží povolání, a ne iluze a klam, jinak by to bylo marné lidské namáhání.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

0: O své práci přednedávnem řekla, že je to náročná a zároveň krásná činnost. V sociálních službách se pohybuje už řadu let. Posledních 9 stála v čele hospicu na Svatém Kopečku a letos v lednu požádala o uvolnění z funkce. S koncem června funkci opouští. Hospicovou paliativní péči, každodenní realitu své profese i zkušenosti z praxe nyní přiblíží Marta Šťastná. Dobrý den, vítejte v našem olomouckém studiu.
1: Dobrý den.
0: Paní Šťastná, na začátek by mě zajímalo, řekla jsem, že ve funkci budete brzy končit. Je něco, co vám bude na práci ředitelky hospicu chybět?
1: Tak určitě mi bude chybět, a toho se možná trošku bojím, že když je někdy hodně starostí, hodně práce, bohužel někdy i administrativy, tak pak se vlastně projdete po hospici a potkáte ty usměvavé tváře našich sestřiček, ošetřovatelek, lékařek, uklízeček i ženských v kuchyni a najednou se celý rozzáříte, protože spolu vzniká zvláštní chemie a rádi se vidíme. Tak to mi bude chybět.
0: Mm-hmm. K zaměstnancům se ještě dostanem, ale zajímalo by mě, co vás tady ta práce naučila vlastně?
1: Ta práce mě naučila odpovědnosti, ale to už asi člověk takhle nastavený těmi lety. Naučila mě se zastavit a že ten život je o něčem jiném, protože to naše prostředí a ty příběhy, co se tam odehrávají, vás vždycky vrátí někde jinde a že si uvědomíte, že všechno je trošku jinak. A prostě je to o životě a smrti a o naději, o usmíření a ono nejde dělat, že to neslyšíte.
0: Mm-hmm. Já jsem v úvodu zmínila, že v sociálních službách nejste nováčkem. Jak jste se vlastně k tomuto oboru dostala? Protože já jsem si přečetla, že máte ekonomické vzdělání. A zajímalo by mě, co vás teda přivedlo k sociálním prácem nebo do sociálních tady těchto organizací.
1: No v podstatě to byla náhoda, byla to vlastně doba popovodní, kdy já jsem podnikala s textilem, s obchody, s nějakými velkosklady. A ta voda odnesla lecos a odnesla i naděje. A jednou jsem otevřela jenom nějaký noviny, tam byl inzerát a řekla jsem si, a je.
0: A už to bylo.
1: A už to bylo.
0: Já, pokud se nepletu, tak jste na Svatý Kopeček přišla z přerovské charity. Zajímalo by mě, jak velká to byla změna pro vás.
1: Víte co, bylo to asi z poloviny obdobná práce, protože v našem hospici je práce jak sociální, tak zdravotní. A tu sociální jsem v obdobném rozměru, stejné dotace, stejné nějaké vykazování, zajišťování financí. Tak to bylo obdobné, ale ta zdravotní péče je tam mnohem větší jako rozšíření, to spíš nemocniční péče, tak to bylo třeba se doučit.
0: Mm-hmm. Při přípravě na tady ten rozhovor jsem se zamýšlela, jak musí být těžké vyvážit čistě tu manažerskou pozici ředitelky, kdy jde o tabulky, počítání, určitě náročnou práci v tomto směru, jak ufinancovat něco takového. S nějakým tím sociálním cítěním být blízko lidem, ale i klientům, zaměstnancům, které už jste zmiňovala. Jaké to pro vás bylo?
1: Já myslím, že to je poměrně přirozené. Jo, když člověk vyjde z té kanceláře, tak tam ty záležitosti nechá a pak je tam pro lidi. Mm-hmm. Samozřejmě, když té práce je víc a víc, tak na ty klienty opravdu už tolik času nezbývá, jsou opravdu šťastná, když jsem na mši a tam máme klienty, jsme tam děláme takové společenství, dobrovolníky, pracovníky a tak toho si moc vážím těch chvil, ale prostě kohokoliv potkáte, tak jste pro něho. Mm-hmm. A v kanceláři jste zas pro ty papíry.
0: Určitě záslužná, jak jsme řekli, důležitá činnost, bez které by hospic nemohl fungovat. Jaké změny nebo posuny se podařily za dobu vašeho ředitelování? Já budu ráda, když se trošku pochválíte. Co jste jako hrdá za ty léta?
1: Tak vlastně brzy v roce 23 k nám přibyl takový dárček, tenkrát jsme slavili 20 let a v podstatě jsme od Charity Olomouc převzali mobilní hospic, takže to byla velká výzva. On už nějakým způsobem měl už rozjezd za sebou, ale my jsme potřebovali ještě nějak ustálit a stále ustalujeme. Je to projekt na více místech, je to v Olomouci, v Šumperku, v Zábřehu a k tomu máme ještě domácí péči převzatou. Takže to byla taková hračička, s kterou si opravdu máme co hrát do dnešních dnů. No a potom jsme vlastně s Věrkou Zukalovou s Dobrým místem pro život dělali rozjezdové přípravné práce pro zahradu, která ještě má léta před sebou, ale podařilo se zahradu nádherně uklidit, protože to bylo velké skladiště, takže to bych jsme, díky nim se nám podařilo. A tak různě, no.
0: Byla bych ráda, kdybychom se teď společně zamysleli. Myslíte si, že člověk musí mít nějaké specifické osobnostní povahové rysy pro to, aby mohl pracovat v hospicu?
1: No, je to určitě takové nastavení na službu. Nějakým způsobem přijmout to místo, co to obnáší, že opravdu se s lidmi loučíme, přesouváme je do jiných světů. Určitě i zvláštní, kolik mladých lidí se o tuto práci zajímá a to nastavení má, neodcházejí, jak by člověk řekl, že hned řeknu, tak to není moje parketa. Je to takový, asi myslím, že nejvíc uspějou lidi, nebo se tam najdou lidi, kteří hledají ten smysl života a taky to, že chtějí sloužit i v nějakém takovém klidnějším tempu, být tam pro ty lidi. Jo, že tam my opravdu máme, nemáme tlak na výkon, ale máme tlak na to, aby pro ty lidi byli. Aby se jim věnovali, aby pro ně měli ty slovo, aby se tam necítili sami a tito lidé tam najdou své místo.
0: Mm-hmm. Může třeba tady v tom tkvít krása práce v hospicu, o který jste mluvila, protože jste řekla, že je to krásná a zároveň náročná činnost. Co jste tím přesně vlastně myslela?
1: No, často se právě zbavím s našimi pracovníky. Máme skvělou pastorační pracovnici, ale o to víc mě to překvapuje i od běžných sester a tak, které třeba nejsou zakotvení ve víře, že mnohdy ty prožitky tam jsou velmi silné a je to všeobecná platforma lidí z hospicu, že opravdu, když se podaří krásné odcházení, kdy ta rodina je smířená, člověk na konci odchází s úsměvem nebo s posláním nebo s odpuštěním, podaří se někdy, že přijedou lidi na poslední chvíli třeba z ciziny nebo ti, co se dlouho neviděli. Různé věci se tam podaří. Máme i křty, máme zpovědi po 30 třeba letech. Takže těch zázraků je tam hrozně moc a ty holky to vnímají. A když se na tom i sami podílí, když vidí to štěstí toho člověka, jak tu radost z těch maličkostí i z těch velkých věcí, tak to je něco, co je nabíjí a co nabíjí postupně ty ostatní lidi. Samozřejmě není to vždycky jako idyla, to vůbec ne. Jo? Jsme někdy opravdu i bolí, umírání, není to tak někdy. Ten zásek do té ztráty je tak pro tu rodinu silný, že to nejsou úsměvné chvíle, ale řekla bych, že je tam to i to. Mm-hmm. A to jsou tak silné zážitky i pro ty lidi z rodiny, že my s nich potom žijeme, to, co říkají, co tam zažili, jak krásné to vlastně bylo. Až se někdy stydí ty lidé o tom mluvit, že odcházení mohlo být krásné. Mm-hmm. Tak se dneska to omlouvají, ale my je podporujeme, že ne, že tak to má být.
0: Že vlastně i vaši zaměstnanci dokážou v něčem, co bychom si možná mohli na první pohled myslet, že je smutné, ponuré, nepříjemné, najít něco krásného.
1: Tak to je. Mm-hmm. To tam jsou.
0: Jo. Ještě se zeptám z role ředitelky, z pozice ředitelky. Měla jste nějaký způsob, nebo máte ještě pořád nějaký způsob, jak přistupovat k zaměstnancům a jak důležité je udržovat pohodu a nějaké ty přátelské vztahy?
1: Tak mluvím s nimi, to je základ. Jo? Mluvím s nimi, probíráme různé věci, ať už rodinné, ať už ze života, ať už služební a potom je mnohem snažší přijít a říct opravdu, co mě trápí i třeba z toho provozního hlediska. Takže mít nastavené tak, aby s každým člověk dokázal mluvit a ten člověk, kdykoliv něco potřebuje, jde úplně přirozenou cestou mě informovat.
0: Takže nějaká otevřenost.
1: Určitě.

schne rozlitý mlíko, slabě páchne plyn a na kalhotách stopy zaperaných vin a těch šmouhatých oken. Přesto blízkne i v nich, jak parafa smlouvy, hvězda na nebesích. Starý Bohumil hrabal, hledal po smetištích perličky na dně, tady našel by jich. A jak úzkost, tak touha jsou na miskách vách, jen s pomocí boží nekončí v zastavárnách. V čem je předměstí plné bolestí z úbytku sil?

sušený zelí, jeho kyselý pach, to je doma jen u nás.

mě předměstí plné bolestí z úbytku sil. Tak strašně jiný než Beverly Hills. Taky chlastám, pak se hádám.

0: Vy už jste zmínila krásné zážitky, ale já bych vás poprosila, abyste byla trošičku víc konkrétní. Takže se zeptám, jaké zážitky nebo silné momenty, inspirativní momenty jste právě v hospicu na Svatém kopečku zažila a třeba byste je i s posluchači sdílela?
1: Jedna situace se mi asi hodně vepsala do paměti a částečně se mi možná i trošku naťukla, že jsme byli s paní na mši. A než ta mše začala, tak vlastně mi jedna sestřička vykládala, že už teda jako nějaký termín porodu nebo se blíží její dcery a hrozně se to prožívala a že strašně šťastná a prostě. A teď přiběhla ta paní úplně cizí a říká, já jsem dneska tak šťastná taky, jsou ráda, že vy jste máte taky radost. Tak jsme byli fajn, šli jsme potom všichni na mši a s tém mše mi potom vyplynulo z toho nějakého kontextu, že ta paní ten den přišla si půl hodiny předtím o svého manžela. A ona potom na té mši za náma přišla. Víte, holky, no, asi to bylo nepatřičné, to, co jsem, ta radost. Ale kdybyste to viděli, mu se splnilo všechno, co si přál. On se usmíval, chytil mě za ruku, políbil mě a odešel. On byl tak šťastný. A to mě asi nepřestane z toho mrazit. Asi nikdy.
0: Mám pocit, že ty poslední přání je vlastně i takovým posláním hospiců, abyste jim co nejvíc pomohli právě splnit si to, co si přejí. Je to tak?
1: Ano.
0: Jo. A stává se často? Máte třeba ještě nějaký jako příklad té praxe, jaké měli lidé poslední přání?
1: Já úplně spadnu na zem a obrovská radost třeba udělal guláš od macku na od naproti a dobré pivo.
0: Tak to věřím, že musí být skvělý. Já věřím, a už to tady i padlo, že museli přicházet ve vaší službě i těžší chvíle. Máte třeba i nějaké způsoby, jak jste se s tím vyrovnávala právě, abyste se z toho psychicky úplně nesesypala?
1: Tak je to hodně o tom, o práci, o hledání způsobů, vynalézt, co se dá, najít i pomoc, ať už je tu arcibiskupství nebo arcibiskupské charity, ale samozřejmě jsme nastavení a máme velkého pomocníka, takže opravdu ta modlitba a mám před kanceláří nebo v předsíni kanceláře takového velkého Krista opraveného, nádherného, tak když je opravdu zoufalá situace, si říkám tak a teď se ukaž, takže ale on to funguje, takže opravdu bez modlitby by tady ta práce nebyla možná.
0: Takže ten duchovní rozměr?
1: Určitě. Nést ten kámen, tu tíži před jeho oltář a tam ho nechat.
0: Já jsem si na internetu přečetla. Hospic na Svatém kopečku dlouhodobě patří mezi významná zařízení v regionu a poskytuje specializovanou paliativní péči lidem v závěru života i jejich rodinám. Pojďme prosím připomenout, jakými konkrétními způsoby pomáháte nemocným i jejich blízkým, jaké služby tedy poskytujete?
1: Ano, tak u nás vlastně najdeme spojení, jak jsem se zmiňovala, sociální i zdravotní služby, což si myslím, že je moc fajn a myslím, že i ten stát se tady k tomu modelu hodně vrací, protože to zdravotnictví bez toho sociálu je opravdu jenom zdravotnictví a když je to zase sociál a nedodá se ta zdravotní péče, tak vždycky něco chybí. Takže my se opravdu snažíme toto vyrovnávat a navíc se teda ještě doplňujeme takovou tou formou tu duchovní, my tomu říkáme aktivizace, ale to poměrně jako je divné slovo. Ale aby na ty lidi bylo myšleno, aby bylo na ně dost času, aby si mohli popovídat, pokud zvládnou ještě něco udělat, aby si dokázali něco vyrobit. A mnohdy tam ti lidi jsou ještě velmi zdatní, i když často odcházení potom bývá rychlé, ale ještě mnohé můžou zažít. Měli jsme různé čtení z knih, z jejich vlastních knih a tak různé koncerty. Taky jsme měli s klienty a zase ne koncerty pro ně, ale oni sami koncertovali. Jo? Takže tohle to všechno se snažíme plnit, ale nejdůležitější je ten pocit, že tam nejsou sami.
0: Takže když si to teďka ještě nějak shrneme trošku, poskytujete odlehčovací pobytovou službu, to jsou ty lůžka?
1: Ano, ale je to zároveň i ta péče. Jo, ono to hrazení přichází ze zdravotní i sociální sféry, takže je to opravdu ta běžná péče těch pečovatelek, ošetřovatelek.
0: Pak mám poznamenáno odbornou paliativní

0: my a je to v podstatě doprovázení té rodiny. Máme tam i sociální sestru, která vlastně dokáže té rodinu nasměřovat, doplnit třeba z příspěvky na péči a tak dále. Takže je to takový multitým, který se o toho člověka stará a hlavně, co je důležité, jsme i na zavolání, i provádíme návštěvy, aby se ta rodina nebála, že to nezvládne a má velké jakoby pomocníky, takže má takovou sílu. Ale i tak se může stát, že no, často bývají ti pečující unavení nebo se něco stane dříve než umírající, takže ještě mají v zádech i ten vlastně lůžkový hospic, takže to si myslím, že je pro jejich takové to uklidnění a odvahu velmi důležité. A my opravdu jsme schopni, máme vlastně lékařské přístroje a tak dále, že od toho člověka postarat doma do posledních dnů. A pak vlastně díky tomu už ti lidé nemusí při nějakém zhoršením odjíždět na ARO a zase se v noci třeba vracet a za dva dny zase odjíždět na ARO, že opravdu ten servis je nepřetržitý a dokážem vlastně nabídnout té rodině takovou oporu, aby věděli, co se děje a nemuseli zbytečně odesílat toho člověka do nemocnic, když stejně je pošlou zpátky.
1: Setkala jsem se už i s takovými názory, že vlastně, když dáme tu naši babičku do toho hospice, na to lůžko, tak se o ní nedokážeme sami postarat a my jsme selhali jako rodina. Setkáváte se s tím taky? Jak s tím pracujete?
0: No, někdy při těch rozhovorech se to stává, že jakoby si říkají, ale mnohdy tam zaznívá, že toho nelitují, toho rozhodnutí, právě protože poznali, že když to doma zaprvé nezvládali a za druhé opravdu se to soustředí na tu ošetřovatelskou péči. Musíte uvařit, uklidit, mít hygienu, znovu uvařit, nakrmit, převlíc, prostě a tak dále. Takže ta péče zabere tolik toho člověka, že mu už nezbývá ta síla na ten rozhovor, na to hezké, na to posezení, na to pohlazení. Jo, a to je velmi velký rozpor, který ti lidi zažívají. Když to u nás, když jsou v hospici, tak my opravdu tu práci kolem uděláme a oni mají ty chvíle. Jo, takže oni kolikrát zažijou tu blízkost toho člověka třeba po dlouhé době. Takže kdo tohle to pochopí a ocení to, tak je potom rád, že se třeba takhle rozhodl. Ale jsou lidi, kteří to pořád berou v sobě, že to nedokázali. To, tak jak jsme každý jiný, tak to každý jinak prožívá.
1: Na to taky navazuje to, že vlastně rodinám je přístupný hospic na Svatém Kopečku celý den. Můžou přijít kdykoliv.
0: Ano, ano, tak? Ano. Ještě jsme nezapomněli na covidovou dobu, kdy to bylo omezené a jak hodně všichni trpěli tím. Ale my opravdu jsme k dispozici 24 hodin. Máme tam přistýlky na pokojích a máme vždycky tam 6 a i 2 lůžkových pokojů. A v podstatě tam jsou ještě hotelové pokojíky, jo, takže kdo by nemohl být v tom dvojlůžkovém, takže má ještě hotelový pokojík přímo v hospici a může přijít po směně, můžou přijít s pejskem, s dětmi, ty opravdu omezení žádné nejsou.
1: Mm-hmm. Já teďka maličko navážu. Mě by zajímalo, jaká je role hospicu na Svatém Kopečku v regionu, protože myslím, že je to jediný kamenný hospic a zařízení tady toho typu v Olomouckém kraji. Necítíte třeba občas přetlak? Stačí ty kapacity?
0: Víte, co ono stačí? Jako jsou období, kdy přetlak je, zrovna třeba myslím, že teďka je takové období, ale jsou období, kdy vlastně jako vypadá ten hospic plný, pak se stane, že opravdu umře třeba přes víkend hodně lidí a pak, než se to zase doplní, tak zase ty kapacity bývají volné. Ale necítíme, protože ještě pořád narážíme na to, za prvé, že třeba zařízení posílají k nám lidi opravdu na poslední 2-3 dny, což je takový velký nešvar, ale není to jenom u nás, je to fakt celorepublikový problém. A další nešvar je, že díky dlouholetým spoluprácím ty nemocnice odesílají lidi na zaběhlé LDNky, tak ať už jsou to Paseky, nějaké Červené vody, Moravský Beroun, čím dál tím lépe. A tam opravdu jako ty podmínky nejsou jak u nás. Jo? A potom se často setkáváme s tím, že kdo tu naši péči o kusy řekne, je, to jsem nevěděla a to tak jde a to je úžasné a prostě je to pro ty lidi taky malý zázrak i pro té rodiny, jo, že tam je, myslím si, že můžu hovořit o dobré péči i o tom klidu.
1: Mm-hmm. Pokud by nás právě teď poslouchal někdo, kdo by například uvítal vaši pomoc, kteroukoliv z těch, co jsme právě teď vyjmenovali, jak vlastně má postupovat, jaký je ten proces?
0: Tak v podstatě asi, jak to dnešní doba žádá, tak je to v podstatě na webu. Na webu najde přehled služeb a tam jsou další kontakty, je to většinou na ty sociální pracovníky, se obrací a dostane pokyny, jaké je potřeba dodat materiály, protože my přebíráme tu péči.

0: takže bez té zdravotní dokumentace a tak to vlastně nejde, aby ta péče byla tomu člověk, aby dostal to, co má dostat. Takže asi to je taková nejspolehlivější cesta.
1: Mm-hmm. Takže když si najde na webu třeba na vás nějaký kontakt, zavolá a už postupujete konkrétně asi dle daného případu, není tam nějaký všeobecný shrnující prvek?
0: Je to hodně individuální. Je to individuální. Jo, i to posouzení, protože jsme hospicová péče, i to má své pravidla, takže není to jak domov důchodců, že vezmeme člověka a ten by vlastně u nás zůstal 5 let, takže má to omezení, musí splňovat nějaké zdravotní parametry, terminální stádium a tak dále. Co je důležité, co se možná třeba tolik neví, že už vlastně musí být ukončená taková ta kurativní léčba, že opravdu ten člověk už nemá nějaké třeba ozářky nebo chemoterapie, že opravdu to je ukončeno a je mu doporučena paliativní péče, kdy se naopak ta paliativa stará o to, aby byl zajištěný, aby netrpěl bolestí, aby měl opravdu to pohodlí, aby měl ten klid, jo, už to není opravdu to léčení a zásahy a nové vyšetření, tak my jsme ten opak.
1: Posloucháte Na stole je téma s ředitelkou hospicu na Svatém Kopečku Martou Šťastnou. Zatím vám moc děkuji a po písničce se vrátíme.

0: Paliativní péče je téma, o kterém mám pocit, že se poslední dobou čím dál více ve společnosti mluví, ať už v médiích, tak mezi lidmi. Vnímáte ten posun i vy ve své praxi a odpovídá tomu i třeba realita, informovanost lidí, případně nějaká podpora ze strany veřejnosti?
1: Tak určitě jsou na to, je to takové téma, o kterých je třeba teďka hodně konferencí, je to prostě, i v těch nemocnicích se setkáváme, že prostě jsou paliativní týmy a jsou odkazováni na tuto péči. Ideální je, když vlastně ta rodina s klientem jsou informovaní dříve a vlastně ten scénář té paliativní péče nebo ta možná cesta dalšího léčení, když je jim předložena, oni si můžou jakoby zvážit, pochopit to a zjistit, že když už se dál neléčí, že to není pro toho člověka nevýhoda, ale mnohem příjemnější. Takže dělají se takové plány a ty lidi jsou s tím dopředu smíření. Když se mají rozhodnout na poslední chvíli, tak je takový trend té rodiny a já ho úplně chápu léčit do posledka. A mnohdy k tomu i ti doktoři pomáhají, že do toho manévrujou třeba. Ale právě, že se mi zdá, že už více o té paliativě se mluví a i ti lékaři připouštějí. Mm-hmm. Takže to je velký posun a je to dobře.
0: Mm-hmm. Ještě se zeptám na tu podporu. Cítíte nějak, že i je to ze strany veřejnosti lepší v tom, že vás lépe chápou, ví, co se u vás děje a třeba i finančně přispějou nebo dobrovolnicky?
1: Tak my máme, chtěla bych říct, že máme dobrovolníky, ale nemůžu, máme anděli. Máme fakt skvělou skupinu dobrovolníků, kteří dělají opravdu nadstandardní činnosti. Finance dostáváme i od spokojených rodin, nebo od lidí, kteří nám fandí, nebo co je vždycky nejspolehlivější, když už se s naší prací setkali, nebo oni slyšeli. Takže to opravdu bývá a jsme za to moc vděční. A myslím, že ty rodiny jsou i informovaní, ale zároveň bývá vždycky hodně lidí, kteří tu smrt vytlačují, nechtějí o něj vědět, nechtějí vědět o tom, že někdy jejich rodina nebo oni sami budou staří, takže nechávají takový ten prostor na tu nepřipravenost. A pak je to taková ta živná půda pro ty zmatky, řešení takové ty podivné, které nikomu nepřinesou nic dobrého. Takže stále to bývá to, že o to nechci slyšet. Ale mladí lidé se hodně zajímají v poslední době o toto téma. Je to pro ně takové tajemné, nové, protože se hodně hovoří o umírání a o smyslu života, že my vlastně se připravujeme na to od malička vlastně, to ten smysl, jak žít, aby to odcházení a aby jsme se dostali tam, kde máme. Takže pak opravdu to pro mladé lidi začíná být velké téma, velké tajemství a když děláme akce a tak dále, tak je jich tam plno.
0: Vy jste mi v podstatě zodpověděla i na moji další otázku a ta byla právě o tom, jak společnost přistupuje k závěru života. A vy teda říkáte, že mladí lidé už jsou více otevření právě tady tomu tématu a není to takové tabu? Chápu
1: to
0: správně?
1: Já to tak vnímám. Mm-hmm. Já tak vnímám, protože my vždycky děláme nějaké brigády a tak dále, tak vždycky nabídneme i prohlídky, dělali běh pro hospic, že chystáme, tak vždycky je při té příležitosti možnosti prohlídnout hospic a je to fakt taky ten živý zájem. Chtějí na praxe, mnohdy jsou to školy, které se můžou být na praxích úplně jinde a hodně se stává, že chtějí právě být jakoby v hospici. Takže myslím si, že ten zájem je upřímný a že to téma má fakt roste.
0: Věřím, že díky tomu se dá otevřít i téma mezigeneračního dialogu, takže mladí se učí od starších, starší od mladých. Já myslím, že to může být velmi krásné spojení i právě tady v tomto.
1: To určitě.
0: Co pro vás v praxi vlastně znamená pojem důstojné umírání? Slyšíme to často v médiích, ale co přesně to podle vás je?
1: Já si myslím, že je to takové být tam pro toho člověka. Jo, že to není číslo, že to není postel, že je to individuální, že nás člověk zajímá a opravdu, co pro něho můžeme udělat, co mu můžeme ulehčit a jak ulehčit, protože je důležité, aby ten člověk měl vnímání, aby nebyl utlumen tak, že by nepoznával rodinu. Opravdu je velmi, máme skvělé lékařky na hospici, kteří vyvažují vlastně to, aby ještě důstojně vnímal, mohl hovořit, ale netrpěl bolestí. To je jedna z věcí. Druhá věc je ten, že vnímá ten zájem, že vlastně je podporován, že je pro nás, on žije. On žije do poslední minuty, aby ten život stál za to.
0: Dá se mluvit i o nějakém smíření s tím stavem, který daný člověk má, případně nějaký jako duchovní rozměr tady těchto situací?
1: Určitě, určitě. Jsou to různé fáze. Když je ten klient smířený, tak v podstatě on sám za sebe má vyhráno, ale to někdy se to nesetká s tím, jestli je smířená rodina, takže a naopak. Takže ty boje tam bývají různé. Samozřejmě mnohdy se stává, že ti věřící lidé jsou v takové výhodě, že mají to krásně nalajnované, vím, kam jdou, vrací se domů, vrací se za pánem a jsou smíření, mnohdy se těší, je to mnohdy bývá, ale zrovna tak i třeba z duchovní nebo kněží můžou bojovat do poslední dne. Jo, to je to, ten závěr života je vždycky taková ta inventura toho života a každý to má jinak, ale to duchovno opravdu pomáhá. A co pomáhá, tak jak jste zmiňovalo, fakt to smíření, kterému často dochází, setkání se s někým, to je úžasná věc. A ti lidi fakt vypadají, že umřou každou minutou a oni čekají 3-4 dny, až přijede zdaleka ten jejich blízký, ten, na koho čekají. Nebo nějaké to rande, ještě když se může uskutečnit. Oni fakt čekají, ožijou, jsou plně jako síly a třeba z druhý den odchází, když se dočkají. Mm-hmm.
0: Zmínila jste duchovní službu. Jak konkrétně to u vás vlastně je?
1: Tak máme tu milost, protože hospice na Svatém Kopečku, tam je nádherná bazilika. Tam jsme opravdu jakoby blízce sousedíme, takže k nám chodí premonstráti, skvělí kněží. Ve středu máme ještě taky, přichází s náma prezident arcidiecezní charity, pan otec Pavel, a to jsou taky krásné mše, takže máme mše dvakrát týdně a vlastně dochází za náma vlastně ti premonstráti, a co je důležité, když opravdu je můžeme třeba pozbudit vlastně svátostmi, že pro nemocné, takže jsou ochotní kdykoliv přijít, nebo pomazání, že nemocných a tady ty věci, opravdu jsou ochotní kdykoliv, jakoukoliv hodinu za náma kněži přijít a tady tu milost jakoby jim zprostředkovat. A je hezké, že když třeba z toho kněze volají i nevěřící sestry nebo ošetřovatelky, protože vnímají, že pak se něco stane, že tam nastane buď sklidnění, nebo někdy zlepšení, nebo ten pokoj. Takže i sami hledají způsob, jak vlastně tomu pomoct. Mm-hmm.
0: Ještě se zeptám, my jsme tady mimo záznam hovořili o tom, jak důležitá je také rodina tady v celém tom procesu toho umírání, toho směřování. Co bývá pro nejbližší lidi nejtěžší právě tady v té fázi? Je to právě to, o čem jste mluvila, že se nechtějí rozloučit, že se s tím oni sami nechtějí smířit, i když třeba umírající už smířený je?
1: Tak určitě, to se asi dokážu každý představit, že zvlášť u těch mladších lidí je to těžké a špatně to přijímá. Takže, nebo mají vztah, kdy jsou na sebe hodně napojení, nebo vždycky ta smrt nás zaskočí a hlavně si, co si myslíme, my rodiny, že to bude podle našich pravidel, že ještě to bude dost času na to, na to, na to, vyřídit to, to, to a myslíme si, že to je takový něco, co nás čeká a co máme čas ovlivnit, jak to bude vypadat, jak zvládneme tohle, zvládneme ještě tyto záležitosti, ne, nezvládneme. Ta smrt má svůj čas, úplně jiný časoprostor a přichází velmi rychle mnohdy, takže potom ty lidi zůstanou zaskočení, zklamání, nestihli základní věci, nestihli si poděkovat, protože měli ještě dost času, ale to umírání je jiné. Oni už jsou ve svém klidu, ale důležité je, co chtěli udělat, co udělali a mnohdy je to fakt maximum, takže lidi jsou někdy na sebe přísní, ale většinou ti lidé udělali to, co mohli a je to tak dobře.
0: Já věřím, že mnohdy můžou pomoct i třeba vaši pracovníci k tomu, aby rodiny lépe tu situaci prožily možná.
1: Určitě náš úkol je doprovázet, ale to doprovázení není, aby jsme my tam hrdině všechno odvedli, ale máme teďka skvělého kluka Samuela, který doprovází rodiny a i jeho úlohu je tu rodinu tak popostrčit, nebojte se, běžte za ním, jo, on vás chce. A potom ty rodiny vykládají o tom, jak, co všechno zažili, jak to bylo hezké, jak to vnímali. Takže my jim i dodáváme odvahu. A tam, kde prostě ne každý má rodinu, tak opravdu se snažíme být s nimi, modlit se za ně, provázet je, nenechat je v těžkých chvílích sami. A jsou na to výborné i sestřičky mnohé. Ne každý má ten dar a nechceme ho k tomu nutit, ale vždycky se snažíme, aby ten člověk měl když tak podporu v nás.
0: Mm-hmm. To je vlastně velmi zajímavé. Nad tím jsem ani nepřemýšlela, že ne každý tam ty svoje blízké má, ale že vy musíte tady tu funkci rodiny nějakým způsobem suplovat.
1: Určitě, jako víme, jak rodiny jsou, že několik životů si lidé odžijou s tím partnerem, s dalším, o nějakým, a pak jsou takové ty rozmíšky, takže mnohdy na konci života, anebo máme lidi i třeba z azylových domů a tak dále, takže mnohdy až na konci života ožijou, zažijou takový raj. Někdy si říkáme, si už ví, že ještě nejsou v nebi, protože máme holky moc šikovné a krásné, co si říkám, že už možná. Takže i tohle oni zašívají takové milosti, takže hodně lidí jako je samo.
0: Mm-hmm. Je skvělé, že vás mají. A takové místo. Paní Šťastná, naše povídání už se pomaličku blíží ke konci, ale ještě na závěr bych vás poprosila o pár odpovědí a vaše nástupkyně Šárka Jelínková nastoupí do funkce 1. července. Co byste jí popřála?
1: Já bych jí popřála otevřené srdce, taky odvahu, statečnost, protože ta služba ještě je taková, že pořád musíme hledat hodně zdrojů a obracet se úplně na všechny možné světové strany, aby jsme dosáhli zajistit provoz, takže ať toto nevyleká, a prostě hodně elánů, sil a pochopení pro ostatní.
0: Mm-hmm. A máte třeba i nějakou radu?
1: Tak ta rada je asi vnímat vše, s čím se vlastně setká, mít otevřené srdce, přemýšlet o těch věcích, co ji potkávají, a mít tu milost Boží se vždy dobře rozhodnout.
0: Jak vidíte budoucnost hospice na Svatém Kopečku? Vy už tedy odcházíte, ale co byste si přála třeba, aby se tam ještě stalo, změnilo, nebo aby to třeba fungovalo pořád stejně?
1: Já bych určitě přála, aby lidé včas věděli o naší instituci, aby se opravdu nenechali odlákat do nějakých vzdálených míst, kde se třeba kolikrát ani ta rodina nedostane, aby to tak vnímala i ty zdravotní zařízení, ty nemocnice, ať jsme pro ně partneři a že chceme opravdu pomoct odcházejícím i té rodině, tak to, aby bylo víc podvědomí. To bych hospici moc přála, ale hlavně těm lidem.
0: Mm-hmm.
1: Těm lidem bych to přála především. Tak a určitě bude fajn, když i zahrada bude v provozu, aby to bylo to krásno, které pro ty lidi a pro rodiny můžeme udělat. Takže a přála bych, co by přála určitě, ať tam má zapálené lidi, kteří prostě jsou i spokojeni, ať mají ty podmínky, aby byli na sebe hrdí, ať byli hrdí na hospic a mohli tam být, aby byli i zabezpečeni, tak to bych hospici přála, ať je to fajn tým.
0: Mm-hmm. Jak vidíte budoucnost hospicové paliativní péče obecně do budoucna? Nebereme jenom Svatý Kopeček, mm-hmm, ale všechny hospice.
1: Tak jak jsme říkali, aby to byla opravdu běžná záležitost, mm-hmm, tak jak je, já nevím, jiné nějaké oddělení, takové či makové, aby se vidělo, že ta paliativa pro lidi je a že je pro ně mnohdy ulehčením, aby prostě paliativa byla běžná součást zdravotního života, tak to si myslím je moc fajn a je tam třeba opravdu na té informovanosti ještě hodně, hodně zabojovat, aby prostě opravdu lidi našli klid a pomoc v správnou chvíli.
0: Tak doufám, že k tomu i trošičku přispějeme i my na Proglasu k té informovanosti. Opakování je matka moudrosti a vy jste zmínila takzvané anděly, tedy dobrovolníky u vás v hospicu. Kdyby opět poslouchal někdo nadšený, líbila se mu vaše práce v hospicu, jak se k vám může přidat do týmu jako dobrovolník?
1: Jako dobrovolník, my máme vlastně dobrovolnictví organizované přes malteskou pomoc, takže je dobré, když se vlastně na ně obrátí a projeví zájem o hospic a oni už potom je propojí s náma, proškolí ty dobrovolníky a potom už u nás dostávají zadání, kde potřeba, kde není potřeba. Ale mnohdy je potkávám i třeba z někdy uplakané, protože jim nečekaně odešel klient, kterého už si vzali do srdce. Takže pak už to běží a oni jsou opravdu, paní k nám jedna jezdí z Otrokovic a pravidelně se vydáváme, je to nádherné je vidět, jak se s něma povídá, jak jsou věčně s něma. Je to pro mě, je to obrovské pozbuzení. Ale máme i paní, třeba se nám stará o kytky nádherně a tak nám dochází pravidelně týdně, někdy dvakrát a tam můžeš se obrátit přímo na nás. Mm-hmm. Nádherná služba.
2: Takže pokud by se někdo třeba necítil na to jít přímo ke klientům, tak může pomoct na zahradě.
1: Určitě, bude vždycky vítán.
2: Na úplný závěr, co si z práce ředitelky hospicu po tolika letech odnášíte do svého vlastního života? Co už vám nikdo nevezme?
1: No, že to má velký smysl a že to je místo zázraku. Je to místo úžasných věcí, které se tam zažívají a to už mi nikdy nikdo, doufám, neveme, protože je to nádherné místo, kde se dějou nádherné věci.
2: Uzavírá na Vlnách Proglasu končící ředitelka hospicu na Svatém Kopečku Marta Šťastná. Já vám mockrát děkuji za otevřenost, upřímnost a velmi inspirativní povídání a především díky za vaši dobrou práci.
1: Děkuju.
2: Od mikrofonu se z Olomouce loučí a pěkné dny přeje Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojta Pchálek. Naslyšenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme skladbu Trio pro klavír, housle a violončelo číslo 1 B-dur opus 8. Jeho autorem je Johannes Brahms. Hraje Smetanovo trio. Druhou a poslední skladbou je duo A-dur pro housle a klavír. Autorem této skladby je Franz Schubert. Na housle hraje Attis Bancas a na klavír Norbert Heller. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil konkurs komorní hudby. Nejprve jsme vyslechli skladbu Trio pro klavír, housle a violončelo číslo 1 B-dur opus 8. Jeho autorem je Johannes Brahms. Hrálo Smetanovo trio. Druhou skladbou bylo duo A-dur pro housle a klavír. Autorem této skladby je Franz Schubert. Na housle hrál Attis Bancas a na klavír Norbert Heller. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc dělám s vámi sérii, která se jmenuje Myšlenky o církvi. Před nedávnem jsem přijal roli jednatele křesťanských sborů. V některých církvích se tomu říká předseda nebo biskup. Velmi si této možnosti vážím. Pán Bůh mě v tom dává vnitřní klid i určitý tah do toho vstoupit a zároveň sem tam mě to děsí. Naplňuje mě to marností. Je to takový můj vnitřní zápas, protože z mého pohledu ta naše církev není úplně v dobrém stavu. Sem tam někdo řekne, Petře, ty jsi šílenec, vždyť spoustu věcí vůbec nemůžeš změnit. No a já říkám, že bych ani nechtěl.